Už tuhle sobotu večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru. The

0: Co kdybychom se na chvíli projeli, než se nad náma začnou stahovat mraky?
1: Jan Svěrák vás zve na novou jízdu.
2: Ty mu čuráš do vody, kde on se koupe?
3: Já do ní taky čurám.
1: Na které to opravdu žije.
4: Život je krásný a věčně se přelévá.
2: Mně to dává smysl. Život je krásný.
1: Pět švestek.
0: Tak to máme. To bude krásný.
1: Ode dneška v kinech.
5: Čas práci.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Poslucháč Európy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, jsi Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Haló?
5: Haló. To není z Marsu, to běžní dráhy. Německa.
0: Freundschaftsbesuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Co kdybychom se na chvíli projeli, než se nad náma začnou stahovat mraky?
1: Jan Svěrák vás zve na novou jízdu.
2: Ty mu čuráš do vody, kde on se koupe?
3: Já do ní taky čurám.
1: Na které to opravdu žije.
4: Život je krásný a věčně se přelévá.
2: Mně to dává smysl. Život je krásný.
1: Pět švestek.
0: Tak to máme. To bude krásný.
1: Ode dneška v kinech.
2: Čest práci.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: den, tady je Mrážek už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Ano?
0: Haló?
3: Ano?
0: Dobrý den, tady je Mrázek ústředná. Vy jste bezpečnostní agentura, že jo?
3: Ano, dobrý den.
0: Prosím vás, já bych potřeboval nějaký chlapy na hlídání.
3: Ano? Čeho hlídání jako?
0: Já bych potřeboval právě, aby mě něco pohlídali. V kuchyni.
3: Jo, my máme chlapy, jako kteří hlídají objekty, ty doporučujeme s psovodem, ženy muže teda do 45 let, no a potom jiné jako zákaznické věci, co si prostě klient požaduje, tak to hlídáme.
0: Mě jde o to, já si budu muset odskočit na chvíli, tak aby mě pohlídali prostě v bytě.
3: Koho? Nebo co, aby vám pohlídali?
0: Jde mi o to, protože budu vařit polívku, tak aby neutekla. Jestli by mi to mohli pohlídat.
3: No a na jak dlouho by to tak asi bylo? Jaký termín?
0: Opojďte se, tak na hodinku.
3: Na hodinku, jo?
0: No.
3: No to my takovýhle akce neděláme, to my děláme třeba na rok, měsíc a takhle, a ne na hodinku.
0: No přece nebudu dělat polívku rok? Mně to by se nedalo víc vůbec.
3: No to jo, no, ale...
0: Mě by právě zajímalo, jaký obvykle používáte postupy, když někoho chytáte.
3: No pustíme psa na ně. Psovoda svýho.
0: No ale pes se spálí, ten ji nechytí tu polívku, tam je potřeba spíš zapíchat si, teda zamíchat.
3: A na to potřebujete chlapy, jo?
0: No na to potřebuji chlapy.
3: A kolik?
0: No aspoň dva.
3: Dva na chytání polívky, jo?
0: No, to by mělo stačit. Jeden by hlídal polívku a jeden by hlídal vanu, aby nepřetekla.
3: Vy jste se zbláznil, ne?
0: Co, myslíte si, že to je málo, jo?
3: To takovýhle věci neděláme, pane.
0: A koho jste hlídal?
3: No objekty velikánský. Tamhle Pražský národní podnik, tamhle Eltodo a vy mi tady hlídáte. Chcete hlídat vanu, vy jste nějaký magor.
0: A jinak jste v dobrý psychický kondici.
3: No samozřejmě.
0: Jo?
3: Jsou nejlepší muži v celé České republice a vy chcete hlídat vanu, prosím vás, naschledanou.
0: A umí zpívat nějaký písničky, že by mi něco zpívali ještě?
3: Helejte, prosím vás, já tady mám hrozně moc práce, já tady se pisuju na další akce. Vyserte se na to, já už končím.

0: je mrážek ušená.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
2: Prosím.
3: Je Mrázek, ušená. Prosím vás, to je paní Bartová z banky?
2: Ano.
3: Helejte se, já vám volám z loterie o to školo vyhráli a vy jste vyhrála zájezd.
2: A jaký zájezd?
3: Je to, prosím vás, zájezd mezi divou zvěř do Namibie. Do Afriky.
2: Ježíš Maria, do Namibie.
3: No, mezi lví.
2: A kde to, prosím vás, je?
3: No v Africe prostě.
2: V Africe?
3: No, do rezervace byste jela, mezi divoký šelmí. Máte no. To za odměnu, byla jste vybrana naším počítačem.
2: Ježíši Kriste, vyberte někoho jinýho.
3: A proč?
2: No, to nejde, já se bojím, že by mě tam něco... kouslo nebo dokonce se...

0: beží divoký opice.
1: No to takový, já nechci, a nemůžete mě poslat do Maďarska, do lázní.
0: Do Maďarska posíláme bohužel jenom mladší ročníky, vy musíte do Afriky.
1: To jste si vymysleli, aby mě tam něco sežralo.
0: My takhle snižujeme právě stavy důchodců v České republice.
1: No to jste teda hodný. Helejte se, já nikam nejedu. Jeďte si tam sám, protože vy už na to máte taky věk. S Bohem.
2: Maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
4: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
3: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
4: Více na herman.cz.
2: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
5: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
6: No, od Alena Walkera, Fadet.
7: Jo, Faded, Fadet.
8: Ale to si, jak se tam zpívá, to panda, panda.
5: Imagine Dragons.
8: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
2: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer.
11: Tam se občas není čemu zasmát.
2: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
12: Takže máš triko, který si na sobě měl v 15, no. To si vzít já, tak jsou to tanga.
2: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
13: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem Kanasta. On říká, tak mi vykládej.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: Náš kolega David nám 10 vteřin před 6 jedno espresso přinesl.
1: Jo, jo.
0: I když ty jsi si dala něco většího.
1: Já mám espresso macchiato.
0: Ušpiněné.
1: Jo.
0: Macchiato. Yes. 50 vteřin bude ještě ta písnička, tak ji necháme dohrát.

0: už jsou tady zprávy. Stále ještě 6:00. Slovo má Katka. Evropa 2.
1: Dobré ráno, premiér Andrej Babiš a ministr životního prostředí Igor Červený dnes představí kompletní podmínky programu Nová zelená úsporám. Dotace zůstanou podle dřívějších vyjádření pouze pro nízkopříjmové domácnosti. Pro jiné bude program pokračovat formou bezúročných půjček. Ve Zlíně dnes začíná Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež. Nabídne 300 snímků z rekordních 57 zemí. Uvede i světové premiéry. Festival dnes dopoledne zahají světová premiéra českého rodinného fantasy filmu Máma a táta jsou boží. A ocenění Zlatý střevíček pak při zahájení obdrží Loutka Hurvínka, která letos slaví sté narozeniny. A teď už má slovo Zuzka.
2: Rekonstrukce přehrady Harcov v Liberci skončila, přišla na více než 500 milionů korun. Na pláž se ale zatím lidé nedostanou. Na práce navázalo město s úpravami okolí přehrady, které přijdou zhruba na 80 milionů. Pláž tak bude přístupná až na přelomu července a srpna. S koupáním se ale ještě letos nepočítá. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: České hokejisty dnes na mistrovství světa v Curychu čeká klíčová bitva, a to čtvrtfinále proti Finsku, které bude v roli velkého favorita. Pokud je naplní, půjde zároveň o rozlučku kouče Radima Rulíka s reprezentační střídačkou. Zápas začne v 16:20.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Komplikace čekejte na pražském okruhu směrem z D1 na letiště u nájezdu z Písnice. Stojí tam odstavený nákladák s prasklou pneumatikou a vybočuje se tam.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Včera přes Česko přešla studená fronta, před ní ale teploty místy opět vystoupaly nad 30 stupňů a Česko tak zažilo pátý tropický den v řadě a téměř pětina stanic zaznamenala denní rekord. Dnes už se ale ochladí, ranní teploty se pohybují jen od 4 do 10 stupňů, denní maxima pak čekáme od 19 do 24. K tomu se užijeme ale slunečnou oblohu bez srážek. Tak to byly dnešní první zprávy, je čtvrtek 28. května a vy vstáváte s ranní show na Evropě 2.
3: Ranní show Evropy 2. Ranní show vám přináší Umyjem to, mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů, odstranění plísní a řas. Umyjem to CZ. There's a place in this old town.

0: 6 hodin, 7 minut, dobré ráno, ráno dobré, tady je ranní show, Katka Říhová.
1: Dobrý den, dobré ráno dobré.
0: No, já totiž...
1: to říkáme.
0: Já to vysvětlím, protože já bych se chtěl na úvod omluvit, protože mám pocit, že lidé v domě, kde žiju s rodinou, mm-hmm. Dobré ráno, dobré neměli, možná, nebo nevím. Chci se za to omluvit.
1: Co jsi proved?
0: Co jsem proved? No, dneska jsem se rozhodl, že pojedu do práce starým autem. Jako starým autem. Ne jako svým starým, ale starým autem.
1: Veterán.
0: Jakoby. No, tak jsem to nastartoval a já nevím, jestli tím, jak je to starý, asi jo. Mm-hmm. No prostě z ničeho nic... jsem ničeho nic v garáži rozezněl alarm. Asi z výfukových plynů.
1: Yeah.
0: Jak je to starý auto, tak to asi, ne, že ono to jako nečoudilo, uh-huh. ale asi to má nějakou jako jinou strukturu, ten výfuko...
1: Dým.
0: Ten dým, tam nebyl dým. Jasně.
1: Ten černý dým má jinou strukturu.
0: Začouzená garáž. Já jsem vlastně upřímně řečeno moc neviděl tu garáž. Jako, ne, dělám si srandu. No ale nicméně to houkalo, no.
1: Jako požární alarm.
0: No, dělal takový opravdu hodně nepříjemný jako zvuk to byl. No.
1: Dobrý, tak ale lidi se zadusili výfukovýma plynama, tak jo. Ty spí ještě teď.
0: Je, takže oni spinkají. Já se omlouvám, no. A já ani nevím, jestli se to dá vypnout. Dá se to vypnout?
1: Ježišmarja, jakože to houká doteď, jo?
0: Podle mě to houká doteď. Tam prostě děti...
1: Ještě jsi odjel. No, to bylo hrozně otravný.
0: No upřímně, já odjel. Já jsem neodjel, já jsem jako se cítil jako odpovědný za to. Tak já jsem vyparkoval to auto ven a vrátil jsem se a stál jsem tam v tom... A stál jsem a čekal jsem, že přijde třeba správce a já mu řeknu, promiňte, já jsem takhle... A stál jsem u té houkačky, takže to ještě jsem měl jsem to v plný jako palbě. Mm-hmm. Přímo u toho stroje, co dělá ten zvuk, tak jsem do toho jako trošku jako klepal, mačkal jsem nějaký vypínači, aby to přestalo a nepřestalo to. Tak jsem tam tak stál, 3 minuty a říkám, už musím do práce, proto jsem přijel vlastně krátce před 6, protože jsem se snažil vypnout tu houkačku.
1: My fanoušci seriálu Přátelé víme, že no. I když se to odmontuje, tak to houká dál.
0: Fakt jo.
1: Ano.
0: Radí show, dobré ráno, halo.
2: Halo. Já s tímhletím mám docela zajímavou zkušenost,
0: no.
2: Protože jsme byli s holkama v Drážďanech na víkend. A už jsme šli všichni spát, oni měli ráno vstávat, měli druhý den soutěž a v 10 večer se rozezněl požární alarm.
0: No.
2: Někdo si na pokoji zapálil, nějaký chytrák, který si nevšimnul, že tam je zákaz kouření všude.
0: No.
2: No a tak jsme všichni vylezli ven s holkama, dvěma malejma, se třema teda.
1: Ty a... si umíš užívat.
0: Teda se třema holkama, ty jsi byl na hotelu. Takže nahý jste byli šiti.
2: No, v pyžamech, že jo, alarm nevěděli jsme, tak jsme běželi ven před hotel a přijeli hasiči, ty teda nám po chvíli sdělili, že je všechno v pohodě, že můžem se vrátit jako na pokoj, no jenže ten alarm nešel vypnout.
0: No, a to mě zajímá.
2: A my jsme, prosím tě, 2 hodiny od 10 do půlnoci stáli na recepci a poslouchali ten alarm. Nikdo nevěděl, jak to má vypnout.
0: No.
2: Přijel tam manažer a nakonec přijel nějaký týpek s akučkou a kladivem a asi po 5 minutách ten alarm vypnul.
0: To ne!
2: Asi to tam někde natvrdo odpojil.
0: Normálně?
2: A my jsme se o půl jedný jsme se dostali do postele, že už se dalo jít spát, ale 2 hodiny tam houkal alarm kvůli někomu, kdo si zapálil na pokoji.
0: Normálně palicí to urvat ze zdi. Totiž to já jsem si nezapálil, že jo, to auto prostě asi nějak čoudilo a to bylo v garáži a to asi není požární alarm, ne? Nebo to je požární alarm, myslíš? Jako, zeptáme se dalšího.
2: No, asi...
0: Děkujeme za story, díky, papa. To budou lidi vědět, ranní show, dobré ráno, vy to víte určitě.
3: Dobré ráno, tady Jirka.
0: Říkej.
3: Já bych chtěl pozdravit z Německa, jenom vám říct k tomu, že mě tohleto, ten požární hlásit, často jsme v kuchyni, když vařím, tak já vždycky něco připálím.
0: Jo.
3: Začne to řvát a ono stačí opravdu to vyvětrat a přestane to samo za chvíli.
0: Ono to přestane, no jasně, takže vlastně možná se ta garáž vyvětrala, ale možná to houká doteď tam.
3: No, to je těžko říct. Nechal jsi otevřený vrata?
0: Ne. Oni se zavřou, že jo? To nejde nechat otevřený vrata.
1: To právě vyvětrat garáž je trošku oříšek.
0: Totiž oni by šli nechat otevřený vrata, ale musel bych u nich zůstat stát. Nebo já to neumím, teda se to zavírá, že jo?
3: No, tak těžko říct, no prostě vím, že odvětrání pomůže.
0: Vyvětrat vrata, já jsem měl stát mezi vratama, aby se větralo.
3: No, tak. Nebo tam položit nějaký prkínko, přetočidlo, ne? Hez do prdele.
0: Dáme si modrej dým. Nikdy jsme tu písničku nehráli, dneska se to hodí. Zdravíme do Německa, ahoj, čau. Jenom hraje modrej dým, chápeš to?
1: Já to miluju.
0: Za mnou modrej dým, já se omlouvám fakt jako těm sousedům, to je ostuda.

0: podle koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Přátelé, dobré ráno. Je tady svět podle koháka. Dobré ráno, Jakube.
2: Dobré ráno, a jsou tu já.
1: A já bych využil té situace, přátelé, ano, že je dneska ten čtvrtek, zase takový ten druhý čtvrtek, na mistrovství světa v hokeji.
2: Ježíš Maria.
1: Zase ten přelomový zápas.
2: Jo.
1: Takže pojďme se bavit obecně.
2: Ano.
1: Obecně.
2: Jo. Zajímá mě to vůbec?
1: Ano.
2: Ne, vůbec.
1: Hokej?
2: Ne. Mě to normálně, já jsem nějakým způsobem ztratil chuť to sledovat, asi před 2 lety.
1: Ani od toho čtvrtfinále?
2: Ne. Ono, jak je to každý rok, jak tam máš tu extraligu, máš tam tu druhou ligu, kde se chce dostat ten vítěz do té extraligy a nejde to, protože je to prostě je složitý. Je tam to NHL, olympiáda, ještě tohle to sledovat.
1: Je tam to...
2: Já
1: je to,
2: vůbec je... to ne...
1: Je to taková vložená akce.
2: Mě to nebaví vlastně.
3: A tohle jsi se rozhodl, že odřízneš, jo?
2: Jo.
1: No tak my čekáme na mistrovství světa ve fotbale, že jo?
2: No a v tom je ten vtip, že prostě to má takovou váhu, jo? Tam všichni se perou o to, aby byli tady ti hokejisté poví, já jsem unavený, nejedu. To by se v životě nestalo, kdyby to bylo jednou za 4 roky. Víš, co myslím? Takže nechci to znevažovat, pozor, to ne.
1: Ale můžeš.
2: Ale jakoby těším se, až zase budu ožralý chodit po staromáku.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Mimořádné slosování Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlev, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání 25.
10: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
11: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
12: Žádná kouzla?
11: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
13: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
14: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
15: Zpátky k muzice.
16: Evropa 2.

0: 6.23, dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, Katko, dobrý den, milí posluchači. Haló, haló. Taky máte takovou zimu po ránu dneska? Máte zimu po ránu? Dobré ráno.
2: Automatické volání, tady Leošova garáž, pořád houkám.
0: Tak přátelé, vysvětlíme, kdo si právě teďka pustil rádio. My jsme tady měli vstup před čtvrt hodinou, že já jsem dneska odjížděl ze své garáže, nebo z naší garáže, normálně v baráku je garáž pro všechny, že jo? A mě nějak prostě jsem spustil jsem ten hlásič. Díky výfukovým plynům.
1: Jo, jel se prostě starším autem, který to nemá pořešený.
0: Nějak se to prostě začudilo, já jsem ani neměl pocit, že se to začudilo, ale evidentně ten hlásič si to myslel. Takže prostě, a evidentně naši posluchači, kteří to s náma rozebírali, toho nemá ještě dost. Co máte na srdci, kromě toho, že jste dělal hlásič? Nic.
2: Holíti Rolls Royce, holíti Rolls Royce, tady automatické volání.
0: Tak jinak, čistě jakoby technicky, jo, Rolls Royce nikdy hlásič nespustí, jo, protože to je důstojný auto. A to, rozumíš, to je elegantní. Hmm. To by žádnej has, já si taky dělám srandu samozřejmě. Víš, jako
1: teoreticky by mohl, není to elektromobil.
0: To jo, ale jakože on je v tom smokingu, chápeš?
1: No.
0: Jak je v tom smokingu, tak když prdí,
1: jo.
0: Lidi ve smokingu neprdí.
1: Jo, on by to udržel ven.
0: No jistě.
1: Jasně.
0: To je jako gentleman, že jo, chápeš? Mm-hmm. To není jakože... To by musel být, ale...
1: A ještě ten Rolls, jako když vyjíždí, tak otevírá tu roletu jiným autům, co stojí třeba za tebou.
0: A má bílou rukavičku, že jo? Má bílou rukavičku. Když to prostě Trabant nebo Wartburg, to zaprdí, rozumíš, jo? No, takže tak.
1: Tak jsme se zasmáli.
0: Ne, já jsem přijel dneska, jestli vás to teda zajímá, přijel jsem dneska dárkem narozeninovým. Přijel jsem narozeninovým dárkem od manželky. Mm-hmm. Takže to je Mercedes a to vlastně asi nikde nezaznělo. Jak jsem dostal od manželky ten Mercedes, tak on je starý totiž jako já. V tom je ta poenta.
1: Prosím tě, z jakého je roku?
0: No, nech toho. Z jakého je roku? Takže prostě, protože je tomu Mercedesu 50, je rok výroby jaro 76, tak právě má trochu už problémy, už je starší, takže
1: jo, když jsem ho
0: nastartoval, tak to neudržel. Tak ale pán pořád je s námi, tak mějte se hezky, naschledanou.
3: Já přeju krásný sluný den.
0: Naschledanou. Haló? Haló?
4: Haló,
0: no, co pak?
4: Mně už to přijde docela trapný, ještě od tebe, hala.
0: No.
4: Tak jenom tak.
0: A co přesně vám přijde trapný?
1: Co z toho výběru jste vybral?
4: Samochválící, prostě i to celý, prostě mi to přijde, už o tebe docela trapný, hala.
0: Samochválící, ale v jakém smyslu, jako?
4: No, v tvém smyslu.
0: Jakože, že houkal požární hlásič, je samochválící?
4: Samochlubící, samochválící, to je tvoje povaha, mě to přijde docela směšný od tebe, jako trošičku brzdě, ten Patrik to uměl třeba trošičku tě přibrzdit, ale teďka jsi takovej jako, jak to mám říct, ne příliš brzděnej, no.
0: Tak já to přibrzdím trošku.
4: To éteru. Tak díky, ahoj.
0: Tak děkujeme, no.
1: No. Ale mě mrzí, že neřek jako něco konkrétnější.
0: Já mě by to zajímalo, mě by to zajímalo. A ještě tam pořád, ale teď to položil. Škoda, protože samozřejmě...
1: Třeba ho někdo doplní. Jako je dobrý být konkrétní, aby se člověk jako mohl opravdu poučit.
0: Je to tak. Ranní show, dobré ráno.
5: Dobré ráno, já jsem jenom chtěla říct, že určitě se sklidňujte, jste skvělý a pán se asi špatně vyspal.
0: Ne, já tomu rozumím, že to tak může působit. Já bych totiž nechtěl, aby to tak působilo, takže vlastně...
5: Nepůsobí to tak. Ne, je to skvělý, je to super, určitě ne.
0: Jste hodná. Mami, díky, že se zdovolala.
5: Přesně, Leošku, kašli na něj. Lidi jsou zlí.
0: Ale ne...
5: Tak ještě ráno, Leošku.
0: Já si myslím, že pocit každého člověka je naprosto legitimní. To znamená, že to takhle může působit. Dokonce, že to tak je, je klidně možný.
1: Jistě.
0: Protože
5: není to možný. To bych to musela slyšet taky a já myslím, že většina z nás to tak vůbec neslyší a někdo prostě potřebuje už ráno v 6 plivnout jedovou slinu, tak jí plivnou.
0: Já jsem si chtěl jenom jako postěžovat, že jsem, nebo takhle, já jsem se chtěl vlastně spíš omluvit sousedům, že jim houkala dneska siréna. Takže vlastně proto vlastně vzniknul ten vstup.
1: No jo, ale sousedi to nemůžou slyšet, protože to rádio, kdyby ho potenciálně měli zaplý, tak přehlušila ta siréna, že jo?
0: To je pravda. Tak děkujeme za telefon, měj se hezky.
5: Taky, hezký ráno.
0: Hezké ráno. A pánovi se každopádně omlouvám.
6: Ranní show Evropy 2.

0: 6 hodin, 31 minut, posloucháte Ranní show na Evropě 2, teď se tady bavíme o komentářích. Obecně Katka se trochu stěžuje, že svět sociálních sítí je složitý. Můžeš být konkrétní klidně.
1: No tak je to momentálně pro mě třeba místo, kam se bojím dívat.
0: Aha.
1: Že dáš nějaký příspěvek a normálně mám balvan v břiše, když si potom zapínám takový ty srdíčka, když tam máš nějaký jako upozornění, tak se dívám jako tak až z dálky, bych řekla, od osobněně, co tam kdo píše. Já mám strach, že tam bude třeba nějaký komentář, který mě sejme.
0: My jsme teďka před chvilkou měli ve vysílání takový případ,
1: ano.
0: Který sejmul mě, a je pravda, že jako jakože mám normálně bolení břicha. Normálně, jako kdybych tam měl nějaký závaží.
1: No jistě.
0: Taky to máš takhle?
1: Ano, v břiše se to projevuje, no.
0: V břiše se to projevuje. Ranní show, dobré ráno.
2: Dobré ráno, telefon Martin.
0: Martine.
2: Já jsem chtěl jenom pánovi zkázat, ať si pustí Radiožurnál.
0: Ne, já si myslím, že tohle to není, ale vy jste strašně milí. Beru to jako telefon jako podporující, ale já si na každém takovým názoru vážím, nebo se snažím najít něco, co ho způsobilo, jo. A jsem trošku jako, že snažím se to neodmítat takovým tím trošku prvoplánovým způsobem, jakože hele, každý asi dělá, co chce a tohle, nebo ať teda, když to neposlouchá, tak ať to neposlouchá, protože si myslím, že já třeba jsem v tom pánovi, jak telefonoval, slyšel, že on měl, schválně používám minulý čas, rád ranní show, to znamená, vlastně byl jeden z nás a teď, jak to tak bývá, je, řekněme, na vnější straně toho společenství.
1: Ano.
0: Jo, někde na kraji,
1: ano.
0: Je na těch hranicích, jo, přepadává. Ještě evidentně nepřepadnul, protože poslouchá a dovolal se, ale vypadá to, že přepadne. Že jsou nějaký lidi úplně ve prostřed, že jsou ty největší fanoušci a pak jdou ty vnější vrstvy a on je někde na kraji.
1: A zároveň, ale to byl super posluchač.
0: Zároveň to byl super posluchač. Ještě ke všemu to byl super posluchač. A já bych ho chtěl jako vzít zpátky. Zpátky k nám, víš?
1: Co bychom proto tak mohli udělat?
2: To samozřejmě chápu a vážím si toho, že to takhle prostě bereš. Prostě, takže by měl pochopit to, jaký jseš.
0: Já si to beru k sobě. Já si to beru k sobě a vlastně o těch diamantech už ten mluvit nebudu.
1: Ne. Až zítra zase. Až to rozdělit.
2: Máme vás rádi.
0: Chceme teďka se jdeme podívat na jeden barák za 150 milionů, ale nechtěl jsem pána drážit, tak to nebudeme říkat.
2: To je v pořádku, když ho vlastně budeš stavit na tom Hradčanském náměstí.
0: Je to tak, i s obchodním centrem. Měj se hezky, ahoj, čau, čau.
3: Ranní show Evropy 2.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
6: Řekni to všem!
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
8: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
9: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
10: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
11: Žádná kouzla?
10: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
12: Katarína je beach volejbalistka a lékařka. Na hřišti i na sále potřebuje jediné. Vidět naprosto přesně a bez omezení. Proto si vybrala laserové odstranění dioptrií na oční klinice Lexum. Žijte i vy bez čoček a brýlí. Objednejte se na vstupní vyšetření na lexum.cz.
13: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
14: Právě proto Herman jede k vám.
11: Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Hermann naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
14: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Hermann. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
11: Více na hermann.cz.
15: Podprsenky, to je to, co umíme nejlépe. Victoria's Secret vkládá do svých podprsenek více než 40 let výzkumu, designu, inovací i nejmodernějších technologií. Díky tomu přesně víme, co milujete a co potřebujete. Někdy ještě dřív než vy sami. A teď přicházíme do Paládia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Paládiu už 29. května.
16: Dobrý den. Jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
17: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
16: Těšíme se na vás.
18: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
19: A zásilka za tátu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů, bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
20: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
21: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
22: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
21: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
23: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rígrových sadech zahrají Monkey Business, Ohnout, David Koller, MiG-21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na Prague.

0: 6.42, posloucháte ranní show na Evropě 2 a je důležité, že je čtvrtek 28. května, protože dnes ve čtvrtek 28. května startuje v kinech film Jana Svěráka,
1: no jo,
0: o kterém jsme tady mluvili v pondělí. Jan Svěrák tady byl, tady osobně, je to slavný režisér a možná jste o ten rozhovor s ním přišli, protože byl mezi 8. a 9. Tak jsme si říkali, že vám ho nabídneme. Že vám ho připomeneme, abyste si udělali takovou jako atmosféru, třeba vyrazili ode dneška do kina.
2: Dobré ráno.
0: Tak.
1: Dobré ráno.
0: A my se přesouváme vlastně k moři. Mm-hmm. Přesouváme se k moři. Představte si Azurové moře v Řecku, kde je vidět prostě 10 metrů na dno. A tam je loď. A na lodi jsou postavy filmu Pět švestek. Mě by zajímalo, o čem film je a jo. Buď můžu dát synopsi a vy budete komentovat. A nebo to řeknete sám.
2: Já to zkusím a vy pak můžete dát, můžeme se doplňovat. Hele, ten film je o dvou stařenkách a třech stařících, kteří se vydali na moře bez dozoru dospělých. A je to film o svobodě a o tom, že nikdy není pozdě. A je taky o naději, že stáří nemusí být úplně jenom na prd. Že jde o to, jak si ho zařídíme, jakým pohledem se na něho podíváme, jde vlastně o zaujetí přístupu k té věci. Podle toho hesla změň svůj pohled na svět a svět, na který se díváš, se promění.
0: Okamžitě. Je to tak?
2: Tak tohle je změna pohledu na stáří. Mm.
1: A vy jste tam nějak zařadil i ty návykové látky, ne? Mezi ty staříky na tu loď.
2: No, říkáte návykový, počkej, ale některé ty látky nejsou návykový.
0: Já nevím, o čem mluvíte.
1: No to už je...
2: To je mimo synopsy, protože když jste ten film neviděl, tak nemůžete. A v traileru to není, protože to by neprošlo těma všema médiama, ve kterých nemůžete ukazovat látky, které jsou ilegální.
0: Počkej, ty staříci na té lodi mají drogy sebou?
2: No,
0: jak to víš?
1: Na mě nekoukej, ale...
2: Jak se dozvíte, když půjdete do toho kina?
0: Ale jak ty to víš, Katko?
1: Já jsem to vyčetla v nějakém rozhovoru, tak mi to přišlo dobrý, že jste se jako toho nebáli teda.
2: No. No já jsem totiž měl ten nápad v hlavě dlouho, že by, co budeme dělat, až budeme starý a až na tu loď nebudeme moc jezdit. A přitom bychom chtěli. Tak jsem chtěl si představit partu staříků, která chce naposled jet takhle na loď. Ale nevěděl jsem, co s tím. Až když jsem se dopracoval k psychedelikám, tak jsem se spojil s profesorem Jiřím Horáčkem, který je na to odborník, a zeptal jsem se ho, jestli by existovaly nějaké látky,

0: Alkohol, cigarety.
1: Psychedelika tam, by... Tam nevnutil byste mu, jo? Je.
0: Ne.
1: Dobře.
0: Myslím si, že ne.
1: Takže koktejly.
0: I Petr Kostka se ptal vlastně na tom natáčení, že by potřeba vidět, jak se kouří ta tráva. Že to nikdy...
1: Nezažil to nikdy.
0: Nikdy to nezažil, takže tam byli naštěstí mladí, kteří s tím měli zkušenost, takový mladí huliči.
1: Jako ze štábu. Takže ty to znali.
0: Ty mu to odvyprávěli, aby si to dokázal představit.
1: Tedy Petr Kostka, vlastně, myslím, že jsem v nějakém rozhovoru čet, že tak pan Kostkovi je 87?
0: No, takže, bude takže 88.
1: Pořád se zmiňuje váš táta, tomu asi samozřejmě neunikneme, měl velký 90 teďka, nebo velkou oslavu, takže pan Petr Kostka vlastně ještě o 3 roky mladší, že, takže ten je tam jakoby ten nejstarší na place. A fakt říkal, že nikdy neměl zkušenost s jakýmkoliv psychedelikem.
0: No, on dokonce nikdy nebyl tak dlouho bez manželky. On, když se loučili, tak on říkal, prej, já ti nevím, jestli to vydržím. A tam 3 neděle byl s náma na moři a tam dělal hroznýho frajera, jako není ti zima, Petře? My jsme si pak potýkali na té lodi, že to bylo
1: příjemný. To bylo hezký.
0: A on, ne, v pohodě, a říká, odřený kolena, jak tam v té vodě jsme ho různě tahali, nebolí tě to, nechceš tak, ne, já jsem dobrý. A potom telefonoval v rohu, já jsem ho zastihl večer, jak volá, hrozný vlny, zima, vítr je tady, a to volal Carmen. A ona pak říkala, jsem si ptala, jestli jí to nevyděsilo. Ona říkala, ne, já to dělím 10, všechno, jemu se jenom stejskalo. My jsme bez sebe nikdy tak dlouho nebyli.
1: Jeho manželka se jmenuje Carmen?
0: Carmen.
1: Ježiš, to je krásný. Já jenom teda, protože zatím...
0: Má španělský kořeny.
1: Tím, že jsem ten film neviděl, tak vlastně zatím je to přijde takový, jakože parta teda důchodců jede blbnou takovou, jakože taková klasická americká road movie, ale teda na lodi. A že tam budou mít teda drogy, ale já si myslím, že to není určitě...
0: americký.
1: No, protože road movie, já vím, že jste udělal jízdu.
0: To je boat movie.
1: No, jasně, ale road movie v té Americe k tomu mají blíž, protože tam mají větší vzdálenosti na těch dálnicích a líp se jede třeba týden, jestli mi rozumíte.
0: Rozumím.
1: Jo, že vy, když jste dělal jízdu, což jak je road movie, tak vlastně jako nemáte tu vzdálenost, jo. Oni prostě v té Americe, když jedou tu road movie, tak tam můžou spát.
0: Nejde ale o vzdálenost, jde o tu cestu.
1: Já vím, ale samozřejmě pro příběh je dobrý, že můžete třeba strávit někde noc, pak to má ráno, že jo, když to v Česku, prostě to většinou zvládnete jako za pár hodin, i když máte zácpu na
2: D1.
1: Přijďte hodně pomalu.
0: Přijďte, teď si povídáme o filmu, který byste neviděl.
1: Ano, proto mě to zajímá, protože mě to zajímá. To znamená, je to boat movie, což je dobrý. Ano. To je termín, který používáte.
0: Ne, ale teď jsme si
1: teď jsme ho vymysleli.
0: Tak jako stanovili.
1: Tak
0: no.
1: Děkuju. Takže je to boat movie a jsou tam teda jakože jenom důchodci a vy pořád zmiňujete, nebo hodně akcentujete, když o tom filmu mluvíte, to stáří. Jakože to je opravdu jako stáří,
0: že
1: stáří.
0: Se ho všichni bojíme. To je něco, čeho se bojíme, stáří. A vlastně ho vytlačujeme, nechceme ho vidět, protože víme, že jednou, nebo podvědomně víme, že jednou tam taky skončíme a chceme, aby to bylo co nejpozději a dokonce to nutí i ty starší lidi, aby se snažili vypadat strašně mladě pořád, jo. Ale když si to vemete, štěně je roztomilý, jako fakt je jako hezký se s ním pomazlit, ale kdybych měl si vybrat, jestli budu mít štěně nebo nějakého zkušeného starého psa, tak já si budu víc rozumět s tím starým psem.
1: Já myslím, že všechno má svoje.
0: A nebo tak, a taky tím, že já už jsem starší, tak si možná rozumím s těmi generací, která je nade mnou, než s těma úplně nejmladšíma.
1: Ještě jedna věc k tomu věku, jo. Já jsem si všiml, že vy hodně akcentujete právě to stáří nejenom jako na plátně, ale i v hledišti, že hodně slyším z vašich úst větu vemte svoje rodiče do kina. A já chápu, že se to samozřejmě starším lidem bude líbit, že tam budou vidět sami sebe, ale není to zbytečné, že to vlastně, že si jako zmenšujete ten okruh těch potenciálních diváků a neměli by tam naopak jít právě ty mladší, aby právě až budou starší, tak aby se nebáli, aby třeba ztratili ten strach z toho, co přijde.
0: Hele, to je asi jedno, jestli budou chtít, tak ať si přijdou, ale...
1: Ale
0: nebudu je nějak přesvědčovat, protože nevím ani, jak bych je přesvědčil. Je to o jejich stáří a oni se ho zatím bojí a vidí ho tak strašně vzdálený, že ho budou radši ignorovat.
1: To je zajímavé.
0: To je takový to vytěsnění. Jo.
1: To je pravda, to jo.
0: Ale zatímco tady ta generace, na kterou já mířím, nebo ty dvě, a to jsou ty děti, kterým je 35 a víc, který mají rodiče, u kterých už vidějí, že začínají blbnout a stárnout, že dělají chyby. A přitom tím, že mají už vlastní rodiny, ty děti, tak se mají tak málo času už na ty rodiče, že je trošku šidějí a přitom těm rodičům je to líto a pořád jim volají, oni na ně nemají čas a to ne.

0: příležitost na ty 2 hodiny být spolu a zažít něco společně, co je zábavný a dojemný, a mají splněno. Mají prostě, byl jsem s mámou v kině, ty bláho, 14 dní z toho budu žít, že jsem něco udělal, co bych do sebe neřekl.
1: OK. 5 švestek, přátelé, se to jmenuje. 5 švestek a normálně v distribuci to je asi ve čtvrtek, ne?
0: Ve čtvrtek to začne 28.

0: Unchained Melody, Righteous Brothers. Tak před chvíličkou jsme tady mluvili o filmu Pět čvestek, který dneska startuje v kinech. Režie Jan Svirák. Ale nezmínili jsme takovou zajímavost, že kameramanem toho filmu je František Svirák.
1: A je to shodaj jmén, nebo jsou
0: tedy
1: nějak příbuzný?
0: Tedy 35-letý syn Jana Sviráka. A tenhle ten František Svirák byl na rozhovoru v DVTV. A ten rozhovor měl titulek, když ho vydali. A mně se strašně ten titulek líbí. Já jsem si ho tady připravil, že vám ho přečtu.
1: No.
0: Takže si představte, na rozhovoru sedí ten František Svirák, 35-letý, tedy kameraman.
1: Ano.
0: A teď tedy kameramanem byl i u filmu Pět čvestek. A titulek zní: nejmladší z filmařů Sviráků. Dvojtečka. Děda je polobůh a táta držitel Oscara. Chtít je překonat by byla blbost. Já to miluju. Přesně, že se narodíš do rodiny, kdy je děda polobůh.
1: Mm-hmm.
0: Jo, takže ty tam jako tak vyrůstáš a víš, že tvůj děda je jako z nějakého filmu o Avengers, mm-hmm. Že jo? Že Zdeněk Svirák je Avenger.
1: Ano, ano, je to národní poklad lomeno polobůh.
0: Lomeno Avenger. Mm. Jo? Mm. Tak říkáš, děda dobrý. Tak samozřejmě, tak jakýho může mít syna polobůh? Že jo? Taky nějakýho génia, jasně, táta, dva Oscaři, studentský a normální.
1: Mm-hmm.
0: Jo? A teď tam seš ty jako dítě, rosteš, seš mladý kluk, říkáš si, no tak laťka je jaksi vysoko, že? To je v prdeli.
1: No, je, no. Evropy 2.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Taťka Tomáš a mamka Zorka tento týden udělají radost ke dni dětí i vašim ratolestem. Hlídej si v odpolední show Evropy 2 soutěž s Báglem. Hrajeme o 5000 na nákup školní výbavy Bágl. Nalaď si rodičovský schůzky denně mezi 15. a 18. na Evropě 2 a vyhraj pro svý dítko 5000 na skvělý školní batohy a aktovky na bagl.cz s 2a. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
6: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu.
7: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
6: na akci Letňany nejen dětem.
7: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
6: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
7: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
6: tombolu z dárky
7: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
6: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem.
7: 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
8: Katarína je beach volejbalistka a lékařka. Na hřišti i na sále potřebuje jediné. Vidět naprosto přesně a bez omezení. Proto si vybrala laserové odstranění dioptrií na oční klinice Lexum. Žijte i vy bez čoček a brýlí. Objednejte se na vstupní vyšetření na lexum.cz.
9: Podprsenky, to je to, co

0: někdy ještě dřív, než vy sami. A teď přicházíme do Paládia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Paládiu už 29. května.
1: Dostáváte ze svých peněz málo muziky? Investujte raději přímo do prověřených firem a nemovitostí na platformě Crowdberry. A to už je jiná písnička. Vícmuziky.cz. Investování je spojené s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných peněz.
2: Karle, neříkal jsi, že zajedeš do Alupy pro matroš?
3: V klidu, už je to zařízený.
2: Jak zařízený? Vždyť si ani nevytáhl paty.
3: Nemusel jsem. Objednal jsem všechno na jejich e-shopu.
2: Hliník a online? A co ty dílky?
3: V klidu, všechno nařežou, jak potřebuješ. Pošlou nám to rovnou na stavbu a ještě jsem dostal slevu.
2: Takže e-shop říkáš?
3: Jasně, Hliník z Alupy na www.ehliník.cz.
2: www.ehliník.cz, když potřebuješ matroš.
4: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů, po celém Česku. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
5: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt, opravdový elektrospecialista.

0: 7 hodin a 4 minuty posloucháte ranní show na Evropě 2 a já tady mám jednu skvělou zprávu. Nevím, jestli pro všechny skvělá, ale mě to velmi potěšilo. Dozvěděla jsem se, že Praha bude mít přímou linku s...
1: Já se to bojím říct. S Brnem? Budeme mít spojení s Brnem?
0: Ne.
1: A co?
0: S Vietnamem.
1: Aha.
0: Ale to je dobrý.
1: To je dobrý, protože my jsme hlásili minulý týden v Filadelfii. Mm-hmm. A jo? Teď tedy Vietnam.
0: Vietnam od října. Já jsem ve Vietnamu byla a byla to jedna z nejkrásnějších dovolených, zároveň nejsilnější zážitky. Vietnam je prostě země, která nabízí úplně všechno. Je tam obrovský jeskynní komplex, prostě džungle, nádherný pláže, ty města dejchají tou atmosférou, prostě je tam ten asijský cvrkot, prostě boží destinace. A když my jsme tehdy letěli do Vietnamu, tak... To nebyla samozřejmě přímá linka, ta bude až od 10. října. Mm. A ještě to bude obsluhovat nízkonákladovka.
1: Cože?
0: No, nízkonákladová aerolinka Vietjet Air.
1: Nízkonákladovkou do Vietnamu, jo. Takovou dálku, jo?
0: No, no.
1: Tak ono logicky, zase nic vezlím, teď to není jako žádný útok, ale když letíš s Vietnamcema, tak to musí být nízkonákladovka. Logicky, ne?
0: Jo.
1: Nebo ne?
0: No, nevím.
1: Já vlastně nevím, jaký jsou ceny, jako, jaký jsou ceny?
0: To nevíme, tam vlastně to ještě nevíme.
1: Jaký jsou ceny, nemyslím těch letenek.
0: No.
1: Myslím obecně...
0: Ve Vietnamu?
1: Ne ve Vietnamu, myslím, jak to říct.
0: Jako obecně ve společnosti vysoký.
1: V Česku, myslím. Jo, takže tam jsou vyšší ceny.
0: No.
1: Aha, takže to jsou jakoby nízkonákladovka, ale vysokoprofitovka.
0: No. Chtěla jsem říct, že my, když jsme před 15 lety letěli do Vietnamu, tak jsme to měli samozřejmě s přestupem a tehdy naše mladická nerozvážnost nám velela šetřit, co to šlo. Hmm. A tak jsme si vybrali přestup v Moskvě, 22-hodinovej, abychom ušetřili 2 500 korun.
1: Příjemný. Jo?
0: Což ve výsledku, a znova říkám, mladická nerozvážnost, už bych to nikdy neudělala, znamenalo, že jsme se tam potom Šeremetěvu potulovali 22 hodin. A co děláš, když máš prostě den na přestup?
1: Nakupuješ,
0: vysedáváš v kavárnách, kde jsou obrovský ceny. Takže ty 2 500, co jsme jakoby ušetřili za ty letenky, že nám nenavazovali a že jsme si teda počkali na tom letišti, tak to znamenalo se, že jsme utratili mnohonásobně víc.
1: Tak můžeme tematicky ještě, našel jsem tady zpátky do minulosti na téma Vietnamci, ale nevím, co to je.
0: Takže určitě to bude korektní.
1: Budeme určitě. Budeme překvapeni. My budeme překvapeni společně s vámi. Zpátky do minulosti.
2: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jaké jsou triky vietnamských obchodníků při různých kontrolách a šťárách. Policie, vy od toho stánku, pojďte sem.
3: Ne.
2: Jak to, že tady prodáváte nelegální padělaný zboží?
3: To není můj tánek, není, já turista z Německa.
2: Vy jste německý turista?
3: Ano, já chci koupit triko nějaký.
2: Vy jste si přišel koupit triko?
3: Triko, CDčko, DVDčko.
2: Takže to není váš krámek?
3: Není. Já už musím mít, dneska danou.
2: A vy jste odkud teda konkrétně?
3: Já, Německo.
2: Jo, vy jste přijel z Německa.
3: No, mě už jede autobus. Helga, warte! Už musím jít. Kajdu má to fráš ochona.
4: Ranní show Evropy 2.

0: v ranní show, ani nevíme, kdo se nám dovolal. A je to zpráva z Katka Řílová, je to možné, ne? Katko, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Dobré ráno i našemu posluchači, halo. Halo. Jak říkám, jsou to zprávy. Zprávy, Evropa 2 vysílá zprávy v 7.12.
1: Pěkné ráno, po několika dnech s teplotami přes 30 stupňů čeká Česko změna počasí. Už o víkendu dorazí první vydatnější srážky, objeví se také přeháňky a bouřky. Nejvyšší teploty přitom zůstanou mezi 21 a 28 stupni. Závěr týdne tak bude o něco chladnější než předchozí dny. Osobního asistenta zesnulého amerického herce Matthewa Perryho, který herci podal smrtící dávku ketaminu, poslal soud v Los Angeles na 3 roky a 5 měsíců do vězení. Šlo o poslední z pěti rozsudků, které se týkaly úmrtí představitele Chandlera v seriálu Přátelé z října 2023. A teď už předávám slovo Zuzce.
2: Archeoparku pravěku ve Všestarech na Královéhradecku postavili repliku pravěké studny. Pozůstatky studny staré více než 7000 let objevili archeologové v Pardubickém kraji. Podle nich jde o nejstarší vědecky datovanou archeologickou dřevěnou konstrukci v Evropě. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Před námi jsou další rekordně teplé roky. Globální průměrné teploty budou v příštích 5 letech podle Světové meteorologické organizace pokračovat v trendu rekordních hodnot. Nejhorší situace se předpokládá v Arktidě, kde teploty rostou mnohem rychleji, než je světový průměr.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Kolona se vytvořila na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy před sjezdem na Měřín. Na 136. kilometru vytekla nafta z osobního auta a vytvořila se kratší kolona. A na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se prodlužuje kolona od kilometru 178 až do Brna k omezení na 196. kilometru.
3: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: Včera přes Česko přešla studená fronta, přední ale teploty místy opět vystoupaly nad 30 stupňů a Česko tak zažilo 5. tropický den v řadě. Dnes už se ale ochladí, ranní teploty se teď pohybují od 4 do 10 stupňů, denní maxima pak čekáme v rozmezí od 19 do 24. K tomu si užijeme slunečnou oblohu beze srážek. Tolik zprávy, je 28. května a vy vstáváte s ranní show na Evropě 2.
3: Ranní show vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů, odstranění plísní a řas. Umyjem to CZ.
0: No a pozor. Teď nás čeká Michal Schulte, ale předtím, než nám Michal Schulte zaspívá, tak nás pozdraví. Předávám mu slovo.
4: Ahoj, Czech Republic, this is Michael Schulte. You can now listen to my brand new single 5 a.m. on Europa 2. Cue them

0: 7.18, posloucháte ranní show na Evropě 2. Tak, představte si podcast, který se jmenuje Doplň šťávu. Tak se jmenuje, Doplň šťávu. A my vás můžeme vyzvat, nebo můžeme vám nabídnout, abyste načerpali inspiraci pro cestu bez nehod. O tom to totiž je. Představte si to, načerpejte inspiraci pro cestu bez nehod. Tohoto hesla se totiž drží podcast, který je společným projektem čerpacích stanic EMV a platformy Vize Nula. Společně přináší témata bezpečnosti na silnici, nebo obecně bezpečnosti na silnicích a také volnočasových aktivit lidskou formou. Takže ať už jste řidič, motorkář, chodec nebo cyklista, si můžete pustit nějaký díl na webu Doplň šťávu. Jo, to je bez diakritiky, je to takový zlíný, je to Doplň stavu. Jo, já vím, prostě to je ta čeština, že Doplň šťávu má webovou stránku doplnstavu.cz. Tam si můžete pustit nějaký díl toho podcastu a pokud vás zaujme, můžete pro něj aktuálně hlasovat na takové té webové stránce, kde se hlasuje, aby nějaký podcast zvítězil. Ta stránka je, ty to víš?
1: No, podcast roku.
0: Podcast roku. Můžete pro něj hlasovat v podcastu roku. No a my máme pro vás nejenom tu informaci, ale máme i výhru, heč. S dnešní výhrou od podcastu Doplň šťávu se vám bude doplňovat nejen šťáva, jedna báseň, protože hrajeme o peněžní poukázku v hodnotě 5000 korun k uplatnění na čerpacích stanicích EMV na tankování, na nákup ve Viva kavárnách nebo využití služeb v mycích linkách EMV Top Wash. Ale také se krásně tak nějak zamyslíte, když vyhrajete, jo?
1: Takže nejen krásné poslání podcastu Doplň šťávu, který chce, abychom jezdili bezpečně a bez nehod, ale také praktická výhra.
0: Tak, 257-400-888, kdo je s námi, halo?
2: Ahoj, tady Janča.
0: Jančo, otázka na tebe. Na jakých platformách je podcast dostupný? Za A. YouTube, Spotify a Apple Podcast. Nebo za B. OnlyFans.
2: Ano, a nebo za C?
0: Nebo za C, jak se jmenuješ?
2: Janča.
0: Nebo za C, Janča.cz.
2: Tak já doufám, že za A.
0: Je to za A. Jančo.
2: Ano.
0: Přiznej se, ty máš OnlyFans.
2: Nevolala bych na tady tu soutěž, kdybych měla OnlyFans.
0: Myslíš si, že jsou jako všechny v ranci? Že jsou všechny v ranci, nebo ne?
2: Nevím, nemám jako v okolí nikoho, kdo by to měl, takže nevím. Ale myslím si,
1: a nebo
2: že
1: to
2: většina,
1: nevíš.
2: Jo.
0: Není to nějaká chiméra? Není to nějaká chiméra, že prostě všichni jsou bohatý? Mimochodem, teď jsem, jak umřel ten majitel, tak jsem nějak jako zachytil, že oni teďka strašně, strašně tlačejí na to, aby jako nebyli vnímaný, že tam je porno. A jenom porno. Ale jakože strašně podporují teďka podcastery právě mimochodem, umělce, filmaře a mají na to nějakou speciální platformy, nějaký poto. Nevím, jestli se to dá jako zlomit, ale snaží se o
2: já
0: to.
2: Já myslela, jako, že chtěla, aby byly vnímaný, že tam jsou nohy a tak. Jako.
0: Ne, oni opravdu jako chtějí z toho udělat vlastně.
1: Jsou tam i nohy.
0: Jsou tam i nohy. A mozek, oni chtějí, aby tam byl vidět i mozek.
2: Jo, aha, tak přeju hodně štěstí, snad se to povede.
0: Snažej se, jako, že to je normální platforma, protože vím si, když ty bys dělala podcast,
1: ano.
0: Tak u nás se chodí na Hero Hero, nebo na spřátelný party.
1: Jistě,
0: rozumíš?
1: Foreign Doors
0: a další. A oni chtějí, aby právě to OnlyFans byla vlastně i taky možnost. Jo, že by to nemělo už jakou tu příchuť toho, že prostě tam budeš ukazovat.
1: Mohl by tam mít třeba Moravec, ten teďko bude mít ty své podcasty, víš?
0: Bude mít, že by Moravec byl na OnlyFans. Protože ono vlastně upřímně, když se na tím zamyslíš, tak podle mě ta úplně prapůvodní myšlenka taková byla. Že OnlyFans, když se na tím zamyslíte, OnlyFans, tak ta původní myšlenka taková byla, že vlastně vytváříš obsah jenom pro fanoušky, jo? A to, že se to jako zvrtlo v multimiliardový biznis, podle mě oni to neplánovali jako původně, že to bude jako jenom o tom.
1: Tak každý tvůrce to prostě zkouší a když ten obsah, který nabízí jako původně, se nesetká s tou odezvou, tak odhazuje svršky, no. Těšíme se na pana Moravce.
0: Ono se totiž překvapivě ukázalo, že v momentě, kdy to sklouzne právě k tomuhle obsahu, který je na OnlyFans, takže to prostě generuje peníze. Lidi to mají rádi. Tak nějak odjak živa už.
1: Je to tahák.
0: Je to tahák. Ale když se podíváte na Janča.cz, tak tam taky jsou pěkný fotky, viď?
2: Určitě, určitě.
0: Jo, Janča byla na dovolený prostě v Rumunsku loni, nebo na Maledivech a tam všude...
2: Já jezdím pravidelně, takže pravidelný přísun.
0: Takže ty se tam normálně obnažuješ, ty necudo.
2: No jo, no, tak nějak si vydělávat musí, že jo?
0: Co vyhrála Janča, aby si se nemusela obnažovat? Vyhrála tedy...
1: Prosím tě, vyhrála si peněžní poukázku v hodnotě 5000 korun k uplatnění na čerpacích stanicích EMV na tankování, na nákup ve Viva kavárnách nebo využití služeb tak v mycích linkách.
0: Tak, takže prosím tě, už se nemusíš slíkat.
2: Já myslím, že to je na cestu do toho Rumunska.
0: Jančo, děkujeme ti a gratulujeme.
2: Já taky děkuju.
0: Děkujeme a na závěr, závěrečná věta. Tento projekt podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
1: Ano.
0: Ještě je potřeba říct, že teda bavíme se o tom podcastu Doplň šťávu. Nikoli o OnlyFans. Když ta představa OnlyFans, tento projekt podporuje Bezpečně na cestě.
1: No, bezpečně se to musí dělat.
0: Terra, do you see? 7.24, posloucháte ranní show na Evropě 2.

0: Ranní show na Evropě 2, vy jste nám volal nebo volala, je to tak?
1: Dobrý den, ano, volal.
0: A jak se jmenuješ?
1: Petr.
0: Petr, než ti Petře předám slovo, tak jenom ještě k tomu ofku, tedy OnlyFans, už jsem si vzpomněl, velká sekce tam má mít stand-up. Mm-hmm. A to jsem zapomněl, mm-hmm. že oni se snaží, že budou mít stand-upovou sekci. Že aha. jako komici, no, komičky, tam můžou dávat za peníze ty svoje kusy.
2: No. A můžou zůstat oblečení.
0: A nebo ne, samozřejmě. Může se to propojit, ten svět. A teď už Petr. Petře?
1: Já jsem chtěl jenom dodat, jak jsi mluvil s tou posluchačkou paní Jančou.
0: Ano.
1: A odkazoval si, že se můžeme podívat na její fotky na Janča, tak jsem se tam díval, tam jsou samé zdířky a kolíky, ale...
0: Počkej, existuje Janča.cz?
1: Samozřejmě. Velkou obchod s elektromateriálem.
0: Počkej, existuje Janča.cz, jo?
2: To je dobrý.
0: A co jsi říkal, že tam je, jo, fuck, jo?
1: No samé kolíky a zdířky. Chápu. A káblíky.
0: Já ti rozumím. Kolíky a zdířky. Já věděl, že ti máme zavolat. Čau.
1: Jenom tak.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
3: Ranní show Evropy 2.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
11: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
13: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
14: Svět off, rock on! Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.
15: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
16: Lenka Termerová,
17: Dana Sislová,
18: Petr Kostka,
19: Jan Vlasák,
20: Oldřich Kaiser.
16: Lidi, vemte rodiče do kina.
21: Pět švestek.
22: Zpátky k muzice.

0: Česká volba na Evropě 2.
1: Česká volba na Evropě 2, 7.36, to je přesný čas. Čemu Češi, teď to potřebuji vyresetovat tu větu a začít znova.
2: Co? Proč? Ty to tam nemáš napsaný?
1: Mám, ale potřebuji začít jinak. Co jsem řekl?
2: Čemu Češi,
1: neresetuju, pokračuju. Čemu Češi nejčastěji předstírají? To je divný, ne?
2: Aha, čemu Češi nejčastěji předstírají? A jak to pokračuje dál?
1: Aha, tady je to špatně napsaný totiž. Jak je to? Čemu Češi nejčastěji předstírají? Aha, není to špatně. Čemu Češi nejčastěji předstírají, že rozumí? Je to dobře? To je
2: správně.
1: Vidíš.
2: Takže češtině.
1: No. Je to tak. Takže?
2: Aha.
1: Češtině. Čemu Češi nejčastěji předstírají, že rozumí? To zaskočilo, ta forma. Takže čemu Češi nejčastěji předstírají, že rozumí? Páté místo, umění.
2: Všimněte si, jak Caravaggio pracuje s šerosvitem.

vážně skvělá ta česká volba. Se těším, až budeme spolu otvírat první čtyři místa, čemu Češi nejčastěji přestírají, že rozumí. To je prostě skvělý.

0: 7.40 Evropa 2. Tohle je česká volba. Čemu Češi nejčastěji předstírají, že rozumí? Páté místo, umění. Ty jsi citovala Přátele.
1: Jo, to byla, já jsem říkala, všimněte si, jak Caravaggio pracuje s šerosvitem. A to byla hláška podle mě Joeyho, který chtěl zapůsobit na nějakou vzdělanější ženu.
0: Ano.
1: A naučil se, co má říkat o obrazech v nějakém tom jejím Met galerii umění, ano. Nevím něco. No a akorát se vydal na druhou stranu, takže šel prostě do oddělení Egypta a mluvil tam o Caravaggiovi, ale...
0: Trochu mi to připomíná film Světáci.
1: Jo.
0: Nicméně čtyři místa jsou ještě častěji zmiňovány, tedy skončily nad uměním. Čemu Češi nejčastěji předstírají, že rozumí? Čtvrté místo IT technologií.
1: Fakt? Lidi předstírají, že tomu rozumí, jo?
0: To je jednoduchý, to je prostě takhle. Třetí místo financím lomeno investicím. Já ti řeknu, co bys měla udělat. Kup ten byt na Žižkově, ti říkám, za 3 roky bude být dvojnásobnou cenu.
1: Přesně, investice do nemovitosti, to je jistota.
0: Nebo zlato, hele. A nebo, víš, co ti řeknu, ne zlato, stříbro se teďka kupuje. Nebo Wolfram, to jede.
1: A já ti taky poradím, apartmány v Dubaji, perfektní.
0: Ne, dej na mě Wolfram.
1: Ethereum.
0: Druhé místo. Čemu Češi nejčastěji předstírají, že rozumí? Těsně pod vrcholem. Skončil hokej, lomeno fotbal. Tedy hokej, lomeno fotbalu. Dneska se to bude hodit. Hele, jak to vidíš dneska? To Finsko.
1: Mám předstírat, že tomu rozumím.
0: Hele, já jsem viděl ty sestavy. Čověče. Jo, a teď to... Doplňte sami.
1: My na ty skandidávce neumíme, ale...
0: Přesně. Jedině v té druhé třetině, že bychom... Musíš víc, ale ty beky zpátky, aby tlačili. A první místo... To jsem zvědavý. Čemu Češi nejčastěji předstírají, že rozumí? Halo?
2: Čau, tak řekl bych, že to bude ekonomika.
0: Ne, není to ekonomika. Ranní show, dobré ráno. Halo.
3: Ahoj, já si myslím, že politika.
0: Ne, je to něco, v čem se pozná mnoho lidí. Halo? Halo, halo, ranní show.
4: Dobré ráno. Že svý práci.
0: Přesně, to podepisuju, ale není to první místo. Halo, ranní show. Tak říkej.
5: Halo?
0: Říkej, co myslíš, že to je?
5: No, jazyky.
0: No, jasně, že předstíraj.
1: Máte super tipy.
0: Máte super tipy, ale není to. Jedna věc tam je. Jednu věc prostě tak nějak z podstaty předstíráme, že to umíme. Volby říkala?
5: Ne. Sporty.
0: Sporty ne, ranní show, dobré ráno, halo, dobré ráno.
6: Ahoj.
0: Je to?
6: Já myslím, že Češi předstírají, že rozumí úplně všemu, ale... ale úplně všemu.
0: To se nepočítá, tato univerzální odpověď, ale je správná, ale není to první místo. Takže ranní show.
7: Halo?
0: Je to?
7: Já myslím, že lidské vztahy.
0: Lidské co?
7: Vztahy. Mezi lidmi.
0: Taky
1: dobrý tip.
0: Máte skvělý tipy, ale je to něco úplně prozaického.
1: Tak, já ti rozumím, když ti někdo něco vypráví a přitom v hlavě si říkáš, tak tvoje problémy bych chtěl mít.
0: Jsou to skvělý tipy, ale není to nejčastější odpověď. Čemu Češi nejčastěji předstírají, že rozumí? Halo?
8: Dobré ráno, Jana.
0: Jano?
8: Já si myslím mezi lidským vztahům nebo výchově dětí.
1: Výchově dětí, jaký dobrý tip.
0: Vynikající, ale pojďme zůstat úplně při zemi.
1: Jo? Je to jako něco konkrétního?
0: Je to něco konkrétního.
1: Velmi konkrétního,
0: ano,
1: jo?
0: Není to něco jako vztahy, je to něco...
1: Věc hmatatelná.
0: Jakoby věc hmatatelná, jo. Ano.
8: Podle mě svojí polovičce.
0: To je věc hmatatelná, souhlasím. Teda,
1: je to příjemný.
0: Který blázen by předstíral, že rozumí svojí ženě?
1: Právě předstírat musíš.
0: Ne, to ani,
1: já,
0: to
1: miláčku,
0: nejde,
1: já tě rozumím.
0: Jo,
1: a přitom nevíš, jo? Přitom v hlavě je ta opička, jak hraje na ty činely.
0: Aha. Moje žena mi vždycky říká, že jsem jako meník, jako náš pes, který má v mozku jenom tu jednu granulku, která je prostě... Já tam mám nějakou jednu granulku, dneska třeba odpoledne to bude puk, jo?
1: Jo.
0: Jindy to je, nevím, něco jiného.
1: Mikrofon.
0: Mikrofon, prostě, kolem nic, černo. Děkujeme za tip, měj se hezky, ahoj.
9: Ahoj.
0: Ahoj. Tak už to někdo řekněte, čemu Češi nejčastěji předstírají, že rozumí. Halo.
9: Dobré ráno, já si myslím, že to budou lékařské zprávy.
0: Taky to jsou skvělý typy. To jsou skvělý typy, ale není to nejčastější odpověď. Haló?
10: Dobré ráno, tady Markéta.
0: Markéto?
10: Já si myslím, že je to víno.
0: Jo! Je to víno! Něčemu tak komplikovanému a komplexnímu rádi předstíráme, že tomu rozumíme. Mně se strašně líbí věta, že bych chtěl suchý. Víš, jaký si dáte víno? A lidi říkají, suchý. Podle mě suchý.
1: Mm-hmm. Tak to je první stupeň. Ale jestli chceš fakt zaflexit,
0: no,
1: tak to mě naučil Patrik. Říkal, dávej si Valpolicellu.

0: Nínečka obě frajárky moje, to je tak krásná část naší historie. Ještě před létem, bože, venku svítí sluníčko, před námi jsou prázdniny, Mikulov a jedem. Ranní show, dobré ráno.
1: Dobré ráno, já jsem chtěl říct s tím vínem, jenom, že se dá taky podle toho poznat, jak mu Češi rozumí, když někdo reklamuje, že dostal červený víno špatně, když mu donesou tramín červený.
2: Jo.
0: Jo.
2: Rozumím. A modrý Portugal zase není modrý, že jo?
0: Není jo.
2: No.
0: Tak já nevím, proč to furt vracíme.
2: A rolandské šedé prostě taky, jako no.
3: Ranní show Evropy 2. Evropa 2.
0: Jinak ten vstup teďka před 10 vteřinami, který byl, potvrzuje českou volbu. I moderátoři dnešního programu na Evropě 2, Leo and Kate, se zařazují do dlouhého seznamu Čechů, kteří velmi často předstírají, že něčemu rozumí.
2: No,
0: to jsme
2: samozřejmě.
0: My. To jsme my.
2: A nemusíme to konkretizovat ani.
0: No, halo?
4: No, ahoj Leoši, tady Karel. Já bych řekl, že to je nejdřív hokej.
0: Ano.
4: Že tomu rozumějí a pak to je fotbal.
0: Je to tak. Je to tak, Karle. Nebudeme komentovat to, že už to bylo. My, Karle, jsme rádi, že jsi to vlastně otočil k dnešku. Jak to vidíš s tím Finskem?
4: 4-2 vyhrajeme.
0: Takže odborník.
4: Odborník, tak.
0: A ten Rulík, to vidíš jak?
4: Prosím?
0: Rulík.
4: Rulík?
0: No.
4: To nevím.
0: Nevíš. Ale dobrý, ne? Dobrý.
4: Jo.
0: Dobrý. Takže 4-2. Je to za barák? Dal bys to za barák?
4: No, tak já barák nemám, já mám chaloupku.
0: Tak
4: zakreslenou na papíru.
0: Jestli bys na to vsadil chaloupku, kolik je kurz na 4-2? Zeptáme se Martina tady. Podíváme se na sázkové kanceláře.
4: No.
0: Kolik je na 4-2? Protože dneska v Blesku je, přátelé, o tom, že nějaký Čech vyhrál ty 3 miliardy. Jsou tady detaily zlatého tiketu a píšou tady. Loterijní společnost Allwin, dvojtečka. Co se teď bude dít? Psycholog? Jak to celé ustát? Co si za to může koupit? Kolik mu se bude stát? Jak by s výhrou naložili slavní? Jo? Jedou to jako téma. Takže třeba, když sadíte za barák dneska 4-2 proti Finsku, tak můžete taky vyhrát 3 miliardy. Kolik je kurz?
2: Nevíme.
0: Martin to hledá.
4: No.
0: Martine.
5: Dobré ráno.
6: Dobré ráno, tak celkový výsledek zápasu, že Finové vyhrajou, je kurz 1,55, na Čechy 5,90.

0: 14
1: a na 4-2.
2: To ani nevypsali.
1: Martin,
2: to
1: možná tady bude, ale...
3: Martin, v klidu, máš všechen čas světa, hlavně nespěchej. Já si dám kafe zatím.
0: Dej si kafe, já se tady v těch sázkách moc nevyznám.
3: Tak další David přichází.
0: Možná tady... David to najde rychleji.
3: Davide, dobré ráno, Davide.
4: Dobré ráno.
2: Je to souboj. Martin versus David.
4: Máš 4-2, no. vítězství, naši nebo Finu?
3: Naši.
4: Našich, to mám tady Finu, takže vítězství našich je 50 kurz.
3: 50?
2: To se dobře počítá.
3: To
5: je krása.
3: Takže abyste vyhráli 3 miliardy, počkej, tak děleno 10 je to 300 milionů a ještě děleno 5, to je 60 milionů. Jo. Mm-hmm. 60, jo. Takže když to dáte za 60 milionů, ne, to nevychází, vychází to? Ne, za 600 milionů. Ne.
5: Ne.
3: Chybí mi tam jeden řád, počkej, 60 krát 50.
2: To se předstíráš, že rozumíš penězům,
3: 600 milionů. Ne, dobře jsem to řekl. Za 60 milionů. Když dáte,
2: jenom jo.
3: Když dáte za 60 milionů u typáče prostě 4-2 proti Finsku, tak zítra máte taky 3 miliardy. To říkal tady pán Karel, je to tak?
5: Jo, jo, jo.
3: Karel říká, že to je tutovka. 4-2 proti Finsku. Díky, díky moc.
5: Díky se... a chtěl bych pozdravit všechny popeláře. Čau, čau.
3: Ty jsi popelář.
5: Jo, jo.
3: Kámo, je. Takže teď se ti změní život. A kdo si bude jezdit, když všichni popeláři zítra vyhrajou?
2: Vás potřebujeme.
5: No já jsem vzadu.
3: Ty jsi vzadu.
5: No. Tak jo, hele, mějte se.
3: Na skejtu, seš na skejtu. 4-2.
5: Vzadu na skejtu.
3: Je to jo. Ranní show Evropy 2.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
8: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
8: Kaufland.
10: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
11: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
12: Užijte si 2 dny plné zábavy pro celou rodinu.
13: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
12: na akci Letňany nejen dětem.
13: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
12: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
13: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
12: tombolu s dárky
13: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
12: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem.
13: 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
14: Katarína je beach volejbalistka a lékařka. Na hřišti i na sále potřebuje jediné. Vidět naprosto přesně a bez omezení. Proto si vybrala laserové odstranění dioptrií na oční klinice Lexum. Žijte i vy bez čoček a brýlí. Objednejte se na vstupní vyšetření na lexum.cz.
15: Podprsenky, to je to, co

0: Někdy ještě dřív, než vy sami. A teď přicházíme do Paládia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Paládiu už 29. května.
1: Mamut královal doby ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
2: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
3: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
2: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
4: To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsa.

0: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
1: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
0: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
1: Taneční skupina roku CZ. Evropa 2. Evropa
2: 2. Jsme zpátky, posloucháte ranní show na Evropě 2. Za 2 minuty bude 8. Tady je Lucie z opery. Pak máme pro vás soutěž o strašně moc peněz.

0: Ranní show na Evropě 2. 8.03. A teď soutěž s Paládiem. Nákupní centrum Paládium v Praze je největším a nejstylovějším nákupním místem v centru metropole s jedinečnou atmosférou. Najdete zde téměř 200 obchodů, restaurací, kaváren a provozoven služeb. Paládium je dostupné metrem, tramvají, ale také autem díky prostornému parkování přímo pod budovou Paládia.
1: Dnes soutěžíme o dárkové poukazy do nákupního centra Paládium v Praze v hodnotě 5000 korun. Platnost poukazu je jeden rok a můžete je využít ve stovce vybraných obchodů Paládia. Vyhrajte a báječně si užijte návštěvu nákupního centra Paládium.
0: 257-400-888. Tady hraní show. Dobré ráno.
2: Ahoj, tady Radim z Frantovek.
0: Radíme z Frantovek. Vy tam máte tu sochu, jak se šahá mu na pipíka.
2: Ne. Musíš šahat na pravou nožičku.
1: No, žehal blbě.
0: Tam má toho pipíka právě. On je obdazen.
2: To si holky pletou a pak nic.
1: Pak jsou zklamaný.
0: Máme skvělou otázku pro tebe, Radíme. Ale skvělou.
2: A teď jsem si vzpomněl, ty jsi kdysi říkal, že jsi měl kamaráda, který jezdil z Chebu v pantoflích do Frantových, ne?
0: Je to tak, ty si to pamatuješ, jo?
2: No jasně.
0: My jsme mu říkali Zdenda, my jsme mu říkali Král Kolonát. Jo, on byl jakoby hezký frajer a on normálně byl tak hezký, že prostě normálně jenom šel a trhal ty holky ve Frantovkách, jak švestky ze stromu. A on dokonce se ani neobouval. On normálně šel, byl nějaký kaloty, triko, košily, byl samozřejmě hezký, jako je model. A vzal si vždycky pantofle, jenom.
2: A autobusem, ne?
0: A v pantoflích jel autobusem do Frantovek si pro nějakou holku. Vyspal se s ní a zase se vrátil na kolej. Na něj koukali, tyjo. Zdendo, klobouk dolů, jsi náš vzor.
2: Ty, co nestihli toho Frantíka, jo, tak...
0: Přesně. Ale počkej, my máme překrásnou otázku. Myslím si, že si to užijou i lidi, kteří třeba vůbec se jako nezajímají o ty soutěže. Tak teďka dobře poslouchejte, že to je prostě skvělý. Dobře poslouchejte. Slova, které známé české písně, byla napsána na místě, kde stojí nákupní centrum Paládium. To by vás ani nenapadlo, co? Že je taková možnost jako zajímavá. Slova, které známe české písně, byla napsána přímo na místě, kde dnes stojí Paládium. Za A, britská hymna God Save the Queen, nebo francouzská hymna Marseillaise, a nebo česká hymna Kde domov můj. No, tak je to asi. Aha. Co? Řekni to.
2: Asi za C.
0: Za C, ale teď dobře poslouchejte. Je to za C. A teď si říkáte, jak to?
1: Cože?
0: Tak slyšte. Na konci 18. století vznikla v areálu, kde se dnes nachází nákupní centrum Paládium, kasárna. Právě zde při své službě v armádě napsal Josef Kajetán Tyl, co by tehdejší kurýr pěšího pluku číslo 28, slova písně Kde domov můj pro divadelní hru Fidlovačka a ne Žádný hněv a žádná rvačka, která zlidověla a později se stala českou státní hymnou. K této významné události najdete na budově Paládia na zdi vedle hlavního vchodu pamětní desku. Tak.
1: Budeme hledat.
0: Chápeš to?
1: To je cool.
0: To mrkáš na drát. Co?
2: Já si pamatuju ty kasárna ještě naproti kotvě, jako si je pamatuju.
0: No? No a pamatuješ si, jak tam Josef Kajetán Tyl, jako kurýr pěšího pluku, měl takový notýsek a brkem, husím brkem psal po skalinách.
1: Nakonec ho inspiroval ten známý český horolezec Boryš. Protože Boryš ten umí po skalinách.
0: Radíme, zdravíme Frantovky a gratulujeme. Měj se hezky.
2: Děkuju. Čau. Děkuju. Těšíme se na tebe v Chebu.
0: Dobře. Já se taky těším.
1: Zase někdy
0: v Chebu.

0: 8:10. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Všude kolem nás teďka zprávy o tom, že nějaký Čech vyhrál 3 miliardy. Jo, furt se bavím o nějakých výhrách. Tak si pojďme udělat hezky. Pojďme si udělat hezky. Blesk zpracoval celé to téma. Jakou část toho spektra si vybereš?
1: Mě zaujalo tady rozebírání emocí. Co to s člověkem udělá, když vyhraje?
0: 3 miliardy.
1: 3 miliardy.
0: OK.
1: No ale nevím, jestli to je pozitivní. Ty jsi říkal, že jako pojďme si udělat hezky.
0: Aha, aha, dobrý. To nevadí.
1: Právě proto mě to zaujalo, protože titulek zní emoce jako při tragédii. Jo?
0: No.
1: Takže, explozi štěstí a záplavu radosti, to si obvykle člověk představuje, že by zažíval při výhře velké sumy peněz. Podle terapeuta Luciana Cantora, ale často výherci bojují spíše s úzkostí a nespavostí. Emoce jsou paradoxně velmi podobné velké tragédii. Najednou si uvědomujeme, že se nám může proměnit naše budoucnost. Život, který jsme nějak plánovali, se radikálně změní, popsal Cantor, který byl hostem pořadu na Blesk TV. Lidé podle něj můžou začít trpět nespavostí, pronásledují je myšlenky, že je někdo kvůli penězům okrade, případně se jim stane i něco horšího. V té chvíli je nejdůležitější, aby člověk zpomalil, zastavil se a nedělal žádné velké kroky a nechal rozhodnutí uležet. Titulek Kamarádi chtějí půjčit. Člověk, který vyhraje stovky milionů, či dokonce miliardy, ztratí původní sociální bublinu. No jo, svět, ve kterém dosud žil. Z běžného občana se stáváte multimilionářem, takže vstupujete do jiné sociální skupiny. Ve chvíli, kdy my nejsme zvyklí žít v určité sociální vrstvě, tak se to musíme nejdřív pomalu naučit. Zároveň se ale člověk vzdaluje původnímu okolí, rodině i přátelům. Může se stát, že si všichni kamarádi přijdou půjčit.
0: Existuje ale výjimka. Pokud vyhrál ten Eurojackpot Karel Komárek, což je vlastně miliardář, člen top ten naší země a mimochodem vlastník té sázkovky. Pokud to vyhrál on, což by jako šlo, protože samozřejmě si mohl nafixlovat ty čísla, že jo? Vsadil a vyhrál
1: a,
0: si
1: nebo
0: to.
1: Nebo poslat manželku, aby si vsadila on, nebo někoho.
0: Jakože manželka to jako vyhrál. Jo, jo, jo. Tak pokud vyhrál on, tak on je v klidu. Že zaprvé jemu se život vůbec nebdědí.
1: On stejně vlastně kamarády nemá.
0: Kamaráda, nebo tam ty mu zbyli.
1: No.
0: Jo? A takže vlastně nevstupuje do žádný jiný vrstvy. Mm-hmm. Už je s tím takový nějaký vyrovnaný. Mm-hmm. Jo?
1: Nikdo si k němu nepůjde půjčit, protože ví, že nepůjčuje.
0: Tak. A je to jako, když na tebe zasvítí slunce. U něj. Jo? Jenom přivřeš oko. Uděláš krok do stínu.
1: Tak snad to byl on. Snad to nebyl prostě nějaký chudák, který mu to změní život.
0: Snad to nevyhrál nějaký chudák, který mu to změní život. Jinak naprosto seriózně, jo.
1: No.
0: Zajistě to zajímá. Existují studie, že porovnávali život různých vítězů v různých loteriích, jak se jim mění kvalita života v čase. Jo? Měli ty vítěze, v Americe jsou ty vítězové veřejní, že jo? Víme, že vyhrál John Smith, z Philadelphia jsou ty fotky v novinách,
1: no?
0: Že tam jsou veřejní ty lidi, co vyhráli. A oni udělali výzkum a vlastně mapovali jejich pocit štěstí v čase. Jo? A měli jednu skupinu vítězové loterii a druhou skupinu lidi, co prožili tragédii, třeba přišli o nohu. Mm-hmm. Jo? A zjistili, že za jeden jediný rok se ta úroveň subjektivně vnímaného štěstí vyrovnala na tu původní hladinu. To znamená, ten člověk byl nějak šťastný předtím, než vyhrál. A za jeden jediný rok se ta hladina vrátila, pokud byl šťastný i předtím, tak je zase šťastný. Pokud byl nešťastný předtím, tak ty peníze mu vydržely rok a za rok byl zpátky v tom stavu. Ale to nejlepší, nebo pro mě nejvíc fascinující, že úplně stejně na tom byli ty lidi s tou tragédií. Mm. To znamená zase, pokud to byl vtipnej frajer, který měl radost ze života, přišel o nohu, hrůza, jasně, nebo obě nohy třeba, ale prostě během toho roku, když se adaptoval na tu novou situaci, tak vlastně zase se mu vrátila ta původní úroveň toho jeho štěstí. Že vlastně je úplně jedno, co prožiješ. Ať už to je to jako, že výhra 3 miliard, nebo že přijdeš o obě nohy, za rok je všechno zpátky.
1: Jako dobrý, rozumím, ale kdybych si mohla vybrat, víš?
0: Tak, to mě zajímá.
1: tak bych si asi nevybrala tu nohu teda. I když vím, že za rok by to bylo v pohodě. Ale víš co, ten rok, ten musel stát za to.
0: Teď to slyšíš. Máš akorát nervy, co s tím uděláš. Tam totiž, bavili jsme se o tom s Honzou Svěrákem. Totiž ta výhra takových peněz způsobí jednu věc, a to je, že ty ztratíš limity. To znamená, žijeme v nějakém prostředí a máme kolem sebe limity. Něco si nemůžeme dovolit. Něco nemůžeme udělat. A mimochodem tyhle ty limity nás vlastně drží ve směru našeho života. To znamená, že vlastně cítíme klid. Ten vnitřní klid, po kterém všichni toužíme. A ty v momentě, kdy ztratíš ty limity, kdy můžeš jakoby cokoliv, tak jsi konfrontovaný s vlastním selháním. Protože ty vlastně najednou víš, že si můžeš koupit jakoby cokoliv. A najednou začneš porovnávat to, co děláš, s tím, že by si mohla cokoliv. A říkáš si, aha, tak mohla jsem cokoliv, udělal jsem tohle, ale vlastně možná jsem měla udělat něco jiného. A teď dostaneš se vlastně do pasti. Takže vlastně ten život bez limitů tě úplně zničí.
1: Mě se na to včera ptal tady náš kolega David, jestli, ale jako seriózně, jestli kdybych vyhrál 3 miliardy, jestli bychom si pořídili třetí dítě. A já jsem říkala jo, v ten moment jo, ale tři chuvy k tomu.
0: Ne, ty by si vyhrála 3 miliardy, by si pořídila třetí dítě, ale s Justinem Bieberem. Ranní show Evropy 2.
2: Jsou tady.
3: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
6: Řekni to všem!
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
8: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
10: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
11: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty. Yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty. Čapni do ruk. Ve Smarty svůj herní notebook.
12: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlev, co?
13: Jo.
12: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
14: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
15: Podprsenky, to je top.

0: budete. Někdy ještě dřív než vy sami. A teď přicházíme do Paládia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Paládiu už 29. května.
1: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
5: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
4: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
6: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
7: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí. Ve Vraňanech sýry voní, ještě víc než v loni.
8: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
9: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
8: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
9: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
11: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
10: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
12: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
13: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rieglových sadech zahrají Monkey Business, Vohnout, David Koller, MiG-21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.

0: je Svět podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Přátelé, dobré ráno. Je tady Svět podle Koháka. Dobré ráno, Jakube.
2: Dobré ráno, a jsou tu já.
1: A já bych využil té situace, přátelé, že je dneska ten čtvrtek, zase takový ten druhý čtvrtek, na mistrovství světa v hokeji.
2: Ježíš Maria.
1: Zase ten přelomový zápas.
2: Jo.
1: Takže pojďme se bavit obecně.
2: Ano.
1: Obecně.
2: Jo. Zajímá mě to vůbec?
1: Ano.
2: Ne, vůbec.
1: Hokej?
2: Ne. Mě to normálně, já jsem nějakým způsobem ztratil chuť to sledovat, asi před 2 lety.
1: Ani od toho čtvrtfinále?
2: Ne. Ono, jak je to každý rok, máš tu extraligu, máš tam tu druhou ligu, kde se chce dostat ten vítěz do té extraligy a nejde to, protože je to prostě je složitý. Je tam to NHL, olympiáda, ještě tohle to sledovat.
1: Je tam to...
2: Já
1: je to,
2: vůbec
1: je...
2: to ne...
1: Je to taková vložená akce.
2: Mě to nebaví vlastně.
3: A tohle jsi se rozhodl, že odřízneš, jo?
2: Jo.
1: No tak my čekáme na mistrovství světa ve fotbale, že jo?
2: No a v tom je ten vtip, že prostě to má takovou váhu, jo? Tam všichni se perou o to, aby byli tady ti hokejistopoví, já jsem unavený, nejedu. To by se v životě nestalo, kdyby to bylo jednou za 4 roky. Víš, co myslím? Takže nechci to znevažovat, pozor, to ne.
1: Ale můžeš.
2: Ale jakoby těším se, až zase budu ožralý chodit po Staromáku.
0: Ranní show Evropy 2.

0: 8.27. Ranní show na Evropě 2. Zprávy.
1: Stát podle premiéra Andreje Babiše zvažuje pro uživatele kratomu zvýšit věk na 21 let nebo ještě více regulovat prodej. Zástupci policie či dětských lékařů to podpořili, zatímco odborníci na závislosti či ekonomiku v takovém případě varovali před růstem černého trhu. Za zásadní považují prevenci a povědomí o účincích této látky. Po letech vyjednávání se pražské letiště Václava Havla dočká přímé linky do vietnamské Hanoje. Spojení budou od 10. října provozovat nízkonákladové aerolinky Vietjet Air vždy v úterý a v sobotu. Spojení by mělo přispět k rozvoji cestovního ruchu, ale i k propojení vietnamské komunity žijící v Česku s příbuznými ve Vietnamu.
0: Nejvíc. To je prostě nejvíc. Takže bude lítat Praha Hanoj. To je ten sever, ale no.
1: No, tak... Vezmeš si vlak a přejedeš.
0: Lepší, takový to trochu komunistický vlastně. To je to...
1: Ho Chi Minhovo
0: město, no. Lepší je dole?
1: Saigon.
0: No. Neboli?
1: No to je Saigon neboli Ho Chi Minhovo město.
0: Saigon, samozřejmě lepší.
1: Jako ano.
0: Ale Saigon tak... lepší. Saigon je nejlepší. Takže každopádně Praha, Hanoj, přímá linka.
1: Od 10. října.
0: Od 10. října. Já jsem dostal takovou nabídku, že by mě vzali do SAPy na oběd.
1: Ano.
0: Já jsem totiž nikdy v životě nebyl v SAPy, což považuji teda za ostudu. Jo?
1: Dobře.
0: Je mi 50, žiju v Praze přes 20 let a nebyl jsem nikdy v SAPy. Byla jsi v SAPy nikdy?
1: Ano.
0: Je to tam prej naprosto fantastický jídlo, boží, tohleto. A ta slečna mi říkala, že to je zajímavý v tom, že když znáš ty cestičky, že procházíš různýma cestičkama, kam se dá jakoby přijít, jo? Že objevíš, že máš opravdu pocit, jak kdyby jsi byla v jiném vesmíru, třeba přímo tam.
1: No nevím.
0: Musíš znát cestičky.
1: Jako jo, ale jako aby jsi si to moc neidealizoval, jako že jsi v Saigonu, jo? Je to pořád takový neutěšený.
0: Ale jídlo prý skvělý.
1: Jo, jo, tak asi když víš kam jít.
0: No a pozor. Ještě to se mi líbilo, že se to jako mění pořád. Aha. Že třeba cestička, která před 2 měsícema byla průchozí, najednou už není průchozí, je zastavěná. Aha, takže musíš znát vždycky, že to je systém, který, takový hub, který se neustále mění. Takže ty vlastně tam chvilku nejseš a už se nevyznáš. Už se to změnilo. Martin Cilář si nějak říká o slovo. Martine, dobré
2: ráno. Já jsem dostal k Ježíškovi normálně průvodce SAPou, normálně na 2 hodiny s obědem.
0: To je nejvíc.
1: A byl jsi tam, nebo jsi to nechal propadnout?
2: Ještě jsem tam nebyl, říkal jsem, že budu někdy na jaře,
0: musím jít
2: a těším se na to, fakt jako se těším na to, že prostě je to tam jako skvělý. Samozřejmě člověk tam chodí do nějakých 2-3 restaurací, který má vytipovaný a pak samozřejmě na nějaký nákupy.
0: There is no ale... tomorrow, musíš jít dneska. Dneska jdeme.
2: Dobře.
0: Tady ranní show, dobré ráno. Dobré ráno,
3: já jsem vám taky nebyl ještě, tak tam půjdeme všichni tři.
0: Všichni půjdeme. Ne, musíme mít průvodce, to není sranda, jako. Ne, že by to bylo nebezpečný, ale neužiješ si to tak.
3: No, i když.
0: Neužiješ si
3: tam lidi ztrácej.
1: Takhle, je
0: že
1: pravda.
0: Že se tam lidi ztrácej?
3: No, to je ta báchorka, co se tam vždycky povídá, ne?
0: Co?
1: Fakt.
3: No, že se lidi ztrácej, SAPě. Že se tam ztratí a už se nikdy nenajdou.
0: To je ale hezký, ale. To je taky romantický skoro až, ne?
1: Ale to je, když tam
3: otázka,
1: prostě...
3: Otázka, jestli se ztratí sami, nebo jestli se ztratí s někým.
1: No to je, když tam jdeš nakupovat, že jo? Tak prostě se tam zapomeneš, zkoušíš ano. A jsi tam týden.
0: Moje žena se takhle hezky ztrácí na pařížský.
1: No,
0: jakože, kde je?
1: Každý má tady, to svoje místo, kde se rád
0: jsem
1: ztrácí.
0: Jsem tady s dcerou, ne, dělám si srandu samozřejmě. Takže jídlo a nákupy, a teď jsem se o tom bavil, že pořád to tam je jako v devadesátkách, což je úžasný. Děkujeme za telefon, ahoj.
1: A v jakém slova smyslu?
0: Co, v jakém slova smyslu?
1: Je to tam jako v devadesátkách.
0: No, že prej ty krámy a celý to prostředí, že už takhle nevypadá to ani v samotném Vietnamu. Mm-hmm. Že to udržují prostě ty generace těch, řekněme, těch prvních příchozích.
1: Ano.
0: A že, já jsem se na to právě ptal i té dotyčné a říkal jsem si, a ty děti, které už jsou vychovávaný tady, tak ty na to nemají vliv, že to těm rodičům neřeknou, že pojďme to udělat teda jinak. A ona, jo, jako občas se to děje, ale pořád, že to jako držej. Že to jako držej.
1: To
0: prostě ty, ta první generace, že to pořád drží. Že to, ten design je často prý jako v devadesátkách. Já jsem nebyl. Ty?
1: No, říkám, já jsem tam byla a nemám z toho nějaký euforický zážitek, spíš takový normální.
0: OK. Ranní show, dobré ráno.
4: Dobré ráno, Mirka.
0: Říkej, Mirko.
4: Já vás zdravím. Já do Sapy jezdím teda pravidelně a vřele doporučuji, je to tam prostě úžasný a to jídlo je luxusní.
0: Všichni to říkají. Všichni to říkají. Tak děkujeme za to doporučení, my se určitě...
1: Dostavíme.
0: My se určitě dostavíme. Evropa 2, kde to stojí? Jaká je dopravní situace směrem k Sapě?
1: No tam bývají kolony teda.
0: Jo?
1: V tý Libuši, no, bývají.
0: To je v Libuši, jo?
1: Myslím, že jo.
0: Já vlastně vůbec nevím, kde to je. Vůbec. Někde to je. Někde je magické místo. Nějaký ostrov třeba to je.
1: Jo. D1 je teď velmi ucpaná na příjezdech do Brna v obou směrech. Delší kolona je směrem z Prahy. Kamiony stojí už od 168. kilometru. Osobní auta od sjezdu na Ostrovačice a dálnice D52 na příjezdu do Brna z Pohořelec hlásí od vídeňské kolonu skoro na hodinu.
5: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
0: Ochlazení malinko?
1: Docela výrazné, bych řekla. V Česku se dnes ochladilo odpolední maxima, tak čekáme pouze v rozmezí od 19 do 24, což je rozdíl, včera bylo přes 30. K tomu se ale užijeme slunečnou oblohu bez srážek.
0: Přátelé, dneska je den s Youngbloodem. Za chvilku velká soutěž. Připravte se.
5: Ranní show Evropy 2. Ranní show vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů. Odstranění plísní a řas. Umyjem to.cz.
0: Budoucí bývalá holka Youngblooda, Katka Říhová.
1: No, to by mi nevadilo. Budoucí bývalá, dobrý. To znamená, že něco proběhlo.
0: Ne, že proběhne něco.
1: No, jasně.
0: Jo, takhle, jakože to už to říkáš, ano. Tak ty jako jeho holka, co se tady bude dít na Evropě 2 s Youngbloodem?
1: No, my si ho zahrajeme, anebo budeme po čas dnešního dne hrát písně interpretů, kteří vystoupí na Bloodfestu, což je festival, který Youngblood přiváží exkluzivně do Česka. A my jako Evropa 2 jsme u toho.
0: A ten festival je přesně za měsíc.
1: Mm-hmm.
0: Za 4 týdny v sobotu 27. Tak vydržte, bude Youngblood, budou lísky, bude všechno. Budou lísky, ne?
1: Já myslím, že si o tom budeme povídat.
0: My nemáme lísky, jsou vyprodaný. Ne, tak my nemáme lísky. Tak my si už o to budeme jenom povídat. To je jako já a sex.
6: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Mimořádné slosování Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
1: Yeah.
0: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Teď se fotím já.
3: Řekni Epet.
4: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
3: Vždyť se mu sjednání stihneš do 3 minut.
4: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
5: Nejcennější okamžiky jsou ty, které sdílíme společně. V arenách, na náměstích i doma u obrazovek. Sdílíme napětí, radost i slzy. Protože hokej nás spojuje. Spojuje nás hrdost a víra ve vítězství. Spojuje nás vášeň pro český hokej. Hrajeme, bojujeme, fandíme a podporujeme. S vášní pro hokej, který máme v srdci. Český hokej, naše národní vášeň.
6: Svět of Rock On. Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon.

0: rock4people.cz.
1: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
2: Lenka Termerová,
3: Jana Sislová,
4: Petr Kostka,
5: Jan Vlasák,
1: Oldřich Kaiser.
2: Vemte rodiče do kina od 28. května.
1: Pět švestek.
6: Doplň šťávu a vyhraj pořádnou dávku energie na cesty. Evropa 2 a podcast Doplň šťávu pro tebe mají poukázku na 5000 k uplatnění na čerpacích stanicích OMV. Tankování, káva ve Viva kavárně nebo myčka OMV Top Wash? Je to na tobě. Doplň šťávu je podcast pro všechny řidiče od čerpacích stanic OMV a platformy Vize 0. Aktuálně pro něj hlasuj v anketě Podcast roku. Hraj s Evropou 2 a poslouchej Doplň šťávu CZ. Projekt podporuje bez bezpečně na cestě.
7: Zpátky k muzice.
8: Evropa 2.
9: Jsme zpátky, tohle je ranní show na Evropě 2

0: to byl ten Youngblood. 8.44, posloucháte ranní show na Evropě 2. My máme dneska na Evropě 2 den s tímhle klukem?
1: Ano.
0: Tak říkej.
1: Youngblood, pojďme si ho představit, patří k hudební špičce současné generace. Ve své tvorbě mísí vlivy rocku a punku a vyprodané arény pak mluví za vše. Žhavější jméno jen tak nenajdete. Důležitou součástí jeho hudby jsou texty, které posouvají hranice konvenčnosti a inspirují fanoušky po celém světě, aby se nebáli být sami sebou. Přesně kvůli tomuto poselství založil vlastní hudební festival Bloodfest.
0: Tak a přátelé, já jsem tady vytočil telefon na Oldu Bayera, který to je jako šampion v Rock for People. Jo? Olda nevěděl, že mu volám. Pane Bayere, dobré ráno.
2: Dobré ráno, Leoši.
0: Dobré ráno. My máme tady den s Youngbloodem a já jsem si všimnul, že ten den je ve vašem, můžu to říct takhle, ve vašem parku 360. Vy jste to, jak si z vaší společností tak nějak obsadili. Je to tak?
2: Ano, ano. My tam budujeme nejlepší místo pro koncerty a festivaly v celé Evropě.
0: To jsem slyšel. To znamená, je tam Rock for People, to bude teďka, že jo, myslím, 10, ne? 10 nějak, 10 červen.
2: Ano, začíná přes příští úterý až do neděle.
0: Takže Rock for People, to je kapitola sama pro sebe. A teď jste si tam teda pustili toho kluka. A vy jste s ním přímo mluvil? S Youngbloodem.
2: My jsme s ním, on u nás hrál před dvěma rokama, byl headliner Rock for People. Když dohrál, tak říkal, hoši, tady to je tak pěkný místo, že bych tady chtěl udělat svůj festival. Poprvý mimo Anglie. Takže on se to sám zamiloval tím, jak tam hrál na Rock for People.
0: A máte, s ním, máte s ním fotku?
2: Já osobně, ne, já se s ním nefotím.
0: A jak a viděl jste ho jako normálně reálně?
2: Jo, jasně, jasně, jasně.
0: A jak byste nám ho popsal, že Katka s ním bude chodit, takže jestli byste to popsal, co pije třeba?
2: Skvělej energický kluk, který asi nepije alkohol.
0: Nepije, jo?
2: Který se drží ve fitu tak, aby vydržel tu svoji začínající celosvětovou kariéru. Takže a taky asi... No,
0: podle mě to má taky proto, abych mohl chodit v těch prostě kožených kalhotech a do půl těla, ne?
2: Přesně.
0: Je on to pak právě blbě s tím říkám. Mm.
1: Máš si můžeš dovolit pak až jakoby ke stáří.
0: Máš nějakou otázku, Katko, na tady...
2: Ale je to děsný, já musím říct, že to je děsný sympatiák. Plnej energie, plnej chuti a rozdal by se. A
0: máš nějakou otázku na tady kamaráda, pana Youngblooda? Petra Youngblooda?
1: Takhle.
0: Oldu Youngblooda.
1: Mě by zajímalo, jak přicestuje do České republiky a kdy?
0: Vlakem.
2: Ano, asi třeba vlakem, noc předtím, ne, tady ty věci nevíme ještě ani my, to je vždycky taková last minutovka.
1: Má nějaký speciální požadavky do backstage, nebo je to skromný kluk, tak jak ho znám?
2: Je to skromný kluk, ale chce pro svůj tým a samozřejmě dobrý podmínky, aby se jim tam dobře hrálo, jelikož to nebude úplně standardní koncert, ale budou tam dělat víc aktivit. Tak to vlastně je úplně abnormální.
0: Dobře, takže třeba ručník chce i, jo? Takhle arrogantní. Tak vy jste říkal, že by se rozdal, jo? Tak já bych... Doufám, že celá ta vaše parta je podobně naladěná, protože já jsem tady udělal takovou věc, jo, v rádiu, takovou chybu malinko.

0: vzkaz, tady prosečnu.
1: Ať vezme syna, ať vezme i dceru, ať vezme další kamarády. Budeme rádi.
0: Máte lísky! Máte lísky! Youngblood, 27 červen v parku 360. Ať se vám daří, pane Bajere.
1: Díky, díky, vám taky. A těšíme se, že se vidíme už na festčáku.
0: Je to tak, Rock for People a pak...
1: Hezké ráno do Evropy 2.
0: Hezké ráno, Rock for People a pak už Bloodfest. To všechno bude během několika dní tady v Česku. V parku 360. A tady je Zombie.

0: Young Blooda. Co budeme dělat s dětma? Co budeme dělat s dětma po prázdninách? Nebo půjdou s náma teda, jak tady říkal pan Bayer? Co s dětma o prázdninách? To vždycky se řeší prostě. To se prostě řeší, co svět světem stojí. Svoje řešení v roce 2000 nabídnul Mrázek. Mrázek Ústředa.
1: Prosím, Jitmanko.
2: Haló?
1: Ano.
2: Dobrý den, tady je Mrázek Ústředa. Prosím vás, to je paní Jitmanková?
1: Ano.
2: Helejte se, já k vám potřebuji dát syna na prázdniny.
1: Koho?
2: Syna Jindru, mýho.
1: A tak já ho neznám.
2: No to nepotřebujete ho znát. To je, co máte o prázdninách za program?
3: Ježišmarja, jak jste na mě vůbec přišli?
2: No, na internetu. www.ukohobudeindranaprázdninach.cz.
3: A co mě do toho? Já s nikým nemluvila o nikom.
2: Helejte se, tomu rozumím. Prosím vás, jsme lidi.
3: No.
2: Máte

0: rada deti.
1: No iste.
0: Pochopte mne, prosím vás, ja s Grázlem, ktorý zapálil školu a vykrádá byty na prázdniny, nepojedu. Rozumíte?
1: Ježíš Maria, co tohle to je za blbost?
0: Hejte se, nebojte se, on je teďka v podmínce, takže při jakýmkoliv průšvihu by se šel natvrdo, rozumíte?
1: Ano.
0: Slyšíš to, Indo, jo? Půjdeš tady ti hodný paní na prázdniny a nechci slyšet, že si ublížil, smejde.
1: No tak to vůbec to zapomeňte a neobtěžujte mě.
0: Vidíš to, Indro? Paní obtěžuješ a ještě u ní vůbec nejseš. Kdyby se s ním učil, mohl si jít horákům.
1: Ježíš, dejte mi pokoj, kecáte kraviny.
2: Evropa 2.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
8: Mamut královal době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
9: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
10: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
11: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
12: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
11: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
13: Dostáváte ze svých peněz málo muziky? Investujte raději přímo do prověřených firm a nemovitostí na platformě Crowdberry. A to už je jiná písnička. Vícmuziky.cz.
14: Investování je spojené s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných peněz.
15: Podprsenky. To je to, co umí.

0: někdy ještě dřív než vy sami. A teď přicházíme do Paládia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Paládiu už 29. května.
1: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na YouRadioTalk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
2: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
1: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadioTalk.
3: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
4: Pozor! Tento týden ušetříte na e-shopu Tesla 22%. Kuchyňské spotřebiče

0: 9 hodin, takže konec ranní show.
1: Zase zítra.
0: Takhle, bude teďka vysílat Ivana a Koťák. To je jedna věc. A odpoledne hrajem s Finskem. Zase je takový ten zápas s tím čtvrtkem. Takže já udělám na závěr takovou věštbu, jo. Dnes se podíváme zpátky do budoucnosti na to, jak to bude dneska probíhat od 16.20 s Finskem.
2: Půl minuty přesilovky ještě zbývá. Eliáš krouží kolem plistrem a nakonec nahození. Ještě tam Michálek tečoval, ale Behanen znovu na místě. Eliáš. Karel Rachunek. Židlický. Milan Michálek a gól! Taky přihrávky do atraktivního střeleckého prostoru nakonec našli správný směr a správný cíl a Milan Michálek dává svou třetí branku v turnaji.
0: Dobrý, ne? Pokračujeme dál. Česko-Finsko pokračuje.
2: Krajíček, Krajíčkovo nahození, tam je šance pro červenku, ještě jako to už veří, Jágr, gól!
0: Jágr, tyjo, ještě. Tam je vidět, jak je to starý.
2: Tak to má Tuomo Rutu zpátky, už sice na ledě, už sice pryč z té lavice, ale Jaromír Jágr se teď pomstil za ten náraz do mantinelu, dává druhý gól, čas 42:48, první Jágrův gól a první bod na tomto mistrovství světa.
0: Tak, nakonec jsme to jako vyhráli.
2: Důležitých necelých 20 sekund třetí třetiny. Na ledě je zpátky elitní pětka a je znovu doplněná o 6. hráče v poli. Salmela, blokuje ho Eliáš, kotouček v našem obraném pásmu. Zbyněk Michálek, Milan Michálek pro hukluziště. Juhamati Altonen, puk před ránu, ale tam je Zbyněk Michálek a udrží kotouč dostatečně dlouho na hazu jeho do středního pásma a to už bude dobré. Česko poráží Finsko 2-1 a získává
0: Česko porází Finsko 2-1. Tak říkám, zpátky do budoucnosti.

0: Dámy a pánové, za zvuku finské hymny přichází Ivana a Koťák.
1: Dobré ráno.
2: Já jsem chtěl říct něco finsky, ale tak
1: a dobré... A co, umíme něco finsky?
2: Ne, dobré dopoledne.
1: Neumíme.
0: Patrik uměl vždycky finsky.
1: No tak Patrik uměl všechny řeči světa, že jo?
0: Můžu nabídnout, jestli
1: no, tak, jak se mluví finsky? Po našem.
0: Ty, jak já to mám uložený, ty jo? Počkej.
3: Třeba nebyla to dánština.
0: No, ona to
1: a dět, ono je to vedle, děti to jedno. Nebyla
3: no,
1: to norština.
3: No, to právě nemáš uložený po dánštinu, víš?
0: Je to možný, čeče, je to možný, počkej.
1: Ale jakože vůbec Patrik i ty, takový ty malý jako nejance dal.
0: Uměl,
1: mezi Švédskem třeba, norském, dánském je teda to...
0: Můžu nabídnout.
1: No, pojď, prosím.
4: Und dringende Drücke von den Trüten kriegt in den Grund. Auch der richtige Grund, die Gründe, die Gründe, die Gründe, die Gründe, die Gründe, die Gründe, die Gründe, die Gründe, die Gründe, die Gründe, die Gründe, die Gründe, die Gründe, die Gründe, die Gründe,
0: die Gründe,
4: die Gründe, die Gründe, die Gründe, die Gründe, die Gründe, die Gründe, die Gründe, die Gründe, die Gründe,
0: no podle toho, jak chlastáme, tak asi v Dánsku, že? Leoš Mareš, Patrik Hezucký, ranní show Evropy 2.
5: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
5: Kaufland. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
9: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
10: Podprsenky, to je to, co

0: ještě dřív než vy sami. A teď přicházíme do Paládia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Paládiu už 29. května.
1: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
2: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
1: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
3: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
4: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na Jurej.talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
5: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
4: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Jurej.talk.
6: Pozor, tento týden ušetříte na e-shopu Tesla 22%. Kuchyňské spotřebiče

0: Domov, který funguje pro vás.
1: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
2: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
3: Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. Aneb brzda naživo a taneční party. Nasty, Arny Vojtáno a Petr Říbal vám rozhýbou bránici. A zbytek těla vám protáhnou DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
4: Jaký krátkej projev třeba.
3: Vstupenky na Ticketportal.
5: Konečně grilovačky.
6: To miluju.
5: Pohodička na zahradě a vůně grilu.
6: Udělám si sýr na pánev od Madety.
5: Na grilu není spíš na pánev.
6: Na mřížce by utekl, ale na plátu je boží. Hlavně ho pořádně rozpálit.
5: Sýr nebo gril?
6: Gril přece. Sýr má pak krásně zlatavou kůrku.
5: Jen to slyším a mám strašnou chuť. Takže sýr na pánev od Madety.
6: Jo, jo, ten od Madety.
7: Hradní show to má takzvaně za sebou. Katko, děkuju.
8: Ano, já taky.
7: A teď už Ivana a Koťa.
8: My ještě neděkujeme, my budeme děkovat okolo 11. Snad teda, viď?
7: Ano. No. Každopádně můžeme použít moderátorský oslý můstek. Evropa 2, I love it.

0: Posloucháte dopolední maximum muziky na Evropě 2. A teď je tady už Ivana.
1: A to je mé ctěné
0: jméno a taky druhé ctěné jméno Koťák.
1: Zeptejte se nás, co jsme právě teďka dělali ve studiu.
0: Já nevím. Můžeme to klidně říct, my jsme zkrátka vzali téma, kterým jsme včera končili, a to jsou lidské nohy.
1: To jsou lidské nohy. Včera jsme říkali, že pokud máte dobře fungující srdíčko, tak se vám tělo prokrvuje natolik dobře, že se vám na tom mezičlánku, mezi prostě palcem na noze, můžou objevit chloubky. Takže jestli máte chloubky na palci u nohy, tak se vám dobře prokrvuje tělo, což znamená, že máte zdravé srdce a to je dobře.
0: To je dobře. Opravdu ale je škoda, že to rádio není to vizuální médium, protože i Katka Říhová se rozhodla před chvílí ukázat nám nohy, protože vlastně se zjistil, že já nesnáším lidský nohy a teď. A dít, jako tak ti je ukážu. Teď do toho Koťák začal říkat, tak je ukážu. My, tak jsme všichni tady ukázala,
1: ukázali nohy. Tři nohy.
2: Ne, takhle to úplně nebylo. To bylo kvůli tomu, že Koťák řekl, že má nádherný chodidla a že nám je ukáže.
0: No, myslím, což teda nádherný, že jo?
2: Když si sundal ponožky a položil tu nohu na zem, tak jsem zjistila, že to je dvojče mojí nohy, tak jsem mu taky ukázala.
0: A kdo
2: že
0: má nakonec nejhezčí nohy?
1: Jsem to já, děkuju. Jsem to já.
0: Jsem to škoda, viděli jste ty svoje hnáty, posloucháte Evropu 2. Strašný. Ty to máš to taky ne, moc kulatý, ty to taky máš taky kulatý.
1: Že já s Káťou máme fakt hezkou nohu.
2: A máme i stejný odstín laku na nechty.
0: Bla, bla, bla, bla.

0: Dobré dopoledne, posloucháte Maximum muziky Evropy 2. Známe to všichni. Zubař. Jo?
1: Ano.
0: Já jdu dneska k zubaři a psychicky se na to připravuju už poměrně dlouho.
1: V kolipa to máš?
0: Prosím tě, mám to ve 14. Hmm. Ale já jdu na tu implantát nebo na korunku.
1: No já prosím, nevím,
0: vypadla mi stolička a dneska to bude tak, že mi někdo navrtá dáseň. Aha. Vrtačkou. Navrtá dáseň, nenechám se umrtvit, prostě to pojedu fakt na pána. Navrtá mi dáseň, dá mi tam nějaký něco, na co se potom zašroubuje zub. No, a já jsem z toho teda
1: to
0: úplně
1: je implantát,
0: jako...
1: To je implantát.
0: To je implantát, no tak jsem z toho trošku v nervu, no.
1: A to se stane, že je člověk v nervu ze zubaře.
0: Tak já jako třeba, jestli ti někdo vrtačkou bude vrtat do dásně?
1: Tak proč si to necháš umrtvit? Já to nechápu, tady ty pseudohrdiny.
0: Já jsem borec, že jo.
1: Kdyby někdo chtěl dělat waterboarding, tak řekneš, ne,
0: ano,
1: prosím,
0: neumrtvovat. Ano, bez umrtvení.
2: Až se budeš v sobotu a v neděli jen tak poflakovat, vzpomeň si, že tvůj parťák Evropa 2 jede na maximum i o víkendu. Nabitý víkendy na Evropě 2 s Katkou, Ondrou, Kubou a Chuckem Norrisem.
3: To není náhoda.
2: Dance Extravaganza, Music Chart, brzda soutěže a spousta dalších víkendových vylomenin. Ani o víkendu nejsme normální rádio.
4: Díky moc, ahoj.
2: Jsme Evropa 2.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
1: Yeah.
0: Stačí říct, stačí pípnout, prostě smarty.
2: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk Scandinavian Sleeping and Living.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
7: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
8: Svět off, rock on! Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.
9: Zpátky k muzice.
10: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2 dopolední maximum muziky s Ivanem a Koťákem. My jsme tady už včera dávali nějaký tip Netflixovský. To je taková naše, jako, tak máme rádi, viď? Máme rádi televizi, filmy, vůbec tu kulturu. Já miluju hudební dokumenty.
1: Aha.
0: Miluju, ty to víš.
1: No vím, ale tak no, ale bude to něco novýho, že jo, pravděpodobně.
0: No a teď je dokument na Netflixu, který chci strašně doporučit. Já teda to mám s dokumentama tak, že opravdu mě, když vidím nějaký velmi jako kvalitní, zajímavý, tak já skoro vždycky opravdu změním na toho člověka naprosto názor. Měla jsem to takhle z Lady Gaga, s Katy Perry a ještě s někým už nevím.
1: Jakože jsi je teda neměla...
0: Neměla jsem je tolik ráda a pak člověk, když je trošku v tom zákulisí s tou kamerou, s nima tour a vidíš takový ty věci, Katy Perry třeba, když se s ní prostě rozváděl takový ten komik britský.
1: Orlando Bloom?
0: Ne, to ne, jo. To byl americký komik zase. Ten takový ten jiný, prostě takový ten vlasatej, jo, vtipnej, tak ten se s ní rozvedl tak, že jí poslal prostě rozvodový papíry a nějaký manažer ty rozvodový papíry jí dal předtím, asi 5 minut, než vylezla na stage před koncertem. Takže tam je vidět jako fakt záběr, který je jako reálný, kdy ona strašně jako brečí, říká tam nepůjdu, ale už začíná vylejzat ta...
1: Nemohl to udělat, ten blázen.
0: No, nevím, co tam, jako někdo se rozhodnul špatně. Ale říkala jsem si od té doby, Katy Perry je člověk. A víš, o kom si to říkám teď? Kdo by třeba nebyl tak star, že by neznal tady tu píseň, tak třeba bude znát hymnu LGBT community a já ji taky zbožňuju.
1: Miluju to.
0: Kylie Minogue mě vždycky přišla strašně, já to řeknu, nestydím se za to, strašně nudná a já ji teď naprosto, ale naprosto zbožňuju. Posloucháte Evropu 2.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jo, jsou tady.
4: Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
7: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníků v talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
8: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
9: Katarína je beach volejbalistka a lékařka. Na hřišti i na sále potřebuje jediné. Vidět naprosto přesně a bez omezení. Proto si vybrala laserové odstranění dioptrií na oční klinice Lexum. Žijte i vy bez čoček a brýlí. Objednejte se na vstupní vyšetření na lexum.cz.
10: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
11: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
10: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
11: Více na herman.cz.
12: Podprsenky, to je to, co umí.

0: než vy sami. A teď přicházíme do Paládia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Paládiu už 29. května.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
4: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
5: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
6: To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký

0: Fino.
1: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
0: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
1: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
0: Taneční skupina Roku.cz.

0: Dobré dopoledne, posloucháte Maximum muziky Evropy 2, já jsem Koťák a Ivča je to, co je naproti mě.
1: Já jsem to, co je naproti tobě. My jsme z koncertních síní teď od Kylie Minogue, přicházíme asi k dalšímu popkulturnímu tématu.
0: Je to film.
1: Je to film.
0: Je to film.
1: Chceš mi nějaký představit úplně nový film?
0: No to ne, já se chci zeptat, jestli jsi viděla pokračování Ďábel nosí Pradu.
1: Neviděla.
0: Taky ne. Taky
1: ale já tam dabuju.
0: Ne. Hmm. Koho?
1: Jednu, tam je Meryl Streep, ne, asi. Já tam dabuju takový, tomu se prostě říká takový, no to malý role prostě.
0: Malý role, ok.
1: Asi pět malých rolí. Je to, když Meryl Streep nastupuje do letadla a ta letuška mluví do toho...
0: Interkomu, nějaký
1: ano,
0: mluv, jasně.
1: Ano, tak já, vážení cestující.
0: To je tvůj hlas. A pak, ježíš, tak to jdu do kina.
1: A pak, když, myslím, Anne Hathaway nějak poslouchá nějaký podcasterky, tak já jako vlastně předstírám, že podcastuju samo za sebou.
0: Jsi tam něco, ty s Káťou.
1: Jako kdyby. No, tak jo. Hele, ale strašně to.
0: Tak to je skvělý. Protože já jsem obrovský dabingový fanda, já jsem ten člověk, který tvrdí, že prostě český dabing je ten úplně nejvíc na světě, ty to víš,
1: no.
0: Že mám ten sen prostě si říct takovou tu úvodní znělku do toho filmu.
1: No.
0: Já jsem teda jednou dabovala reklamu, to si pamatuju, jako dítě jsem dabovala reklamu a byla to reklama o nějakém robotovi a bylo to připrav se na boj, ohnivé střely. A tak to mám zafixovaný. A další
1: dobrý.
0: Příležitost jsem od té doby nedostal.
1: Asi to teda nebylo, tak ne.
0: Nebylo to asi tak dobrý, no, nebylo to tak roztomilý. Každopádně Anne Hathaway, víš, kolikátá ona byla volba na tu herečku, na tu Andy Sachs, kterou ona hraje v tom filmu?
1: Myslím, že jsem četla, že něco jako 20.
0: Devátá, čeče.
1: Devátá, no.
0: Devátá volba. A přitom mně přijde, že jí ta role brutálně sedí, ona je fakt jako okouzlující, nebo takhle, abyste pochopili. Anne Hathaway je můj crush. Je to prostě holka, která mně přijde fakt strašně hezká, takže kdybych si mohl jakoby vybrat, mám to doma i dovolený, že kdyby, nedej bože, prošla prostě Anne Hathaway dneska na Evropě 2 a řekla, ježišmarja, Kubo, ty jsi ale hezký kluk a já, dík, tak se s ní můžu spustit. To mám dovolený
1: máš
0: doma.
1: Tomu se říká to hall pass.
0: No poslouchej, tak ale kdo byly ty předchozí varianty?
1: Vím, že Rachel McAdams,
0: Scarlett Johansson, to okay. Si teda nedokážu představit, Natalie Portman, Kate Hudson by byla podle mě skvělá.
1: Mm-hmm.
0: Kate Hudson, Kirsten Dunst a Claire Danes, to nevím, kde je Claire Danes.
1: To je taková ta, ona hrála Romeo a Julie, tu mladičkou s Leonardem DiCapriem, když byla asi 16, tak hrála Julie v tom filmu. To je ona, ale hele, já jsem slyšela, že třeba Rachel McAdams to jako, tý to přišlo jako kravina.
0: Mm-hmm.
1: Jako většině těch hereček to přišlo jako údajně jako úplná kravina hrát něčem tak povrchním o modě.

0: Jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland. Poslouchej tento týden od pondělí do pátku Evropu 2 a vyhraj zásobu nápojů Coca-Cola na celé léto v hodnotě 5000 korun. A k tomu poukázku v hodnotě 1000 korun do restaurací Food Marks. V restauracích označených Food Marks teď navíc můžeš soutěžit o další skvělý ceny. Stačí si objednat nápoj Coca-Cola ve skle a zadat kód ze zadní strany etikety do aplikace Coke App. Užij si léto s perfektně naservírovaným a vychlazeným nápojem Coca-Cola ve skle. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Podprsenky. To je to, co umíme nejlépe. Victoria's Secret vkládá do svých podprsenek více než 40 let výzkumu, designu, inovací i nejmodernějších technologií. Díky tomu přesně víme, co milujete a co potřebujete. Někdy ještě dřív než vy sami. A teď přicházíme do Paládia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Paládiu už 29. května.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz. Carglass

0: víc než v loni. Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
1: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
0: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
1: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
2: Mamut královal době ledové, teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
3: Dostáváte ze svých peněz málo muziky? Investujte raději přímo do prověřených firm a nemovitostí na platformě Crowdberry. A to už je jiná písnička. Vícmuziky.cz.
4: Investování je spojené s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných peněz.
5: To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsání. Sejdou se totiž ty nejlepší taneční týmy z Česka a Slovenska.
6: Evropa 2, taneční skupina roku 2026. Přiseuknout na světový hip-hop, disco, modernu, show nebo latino.
5: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
6: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
5: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
6: Taneční skupina Roku.cz.
7: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rígrových sadech zahrají Monkey Business, Vohnout, David Koller, MiG-21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
8: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
9: Evropa 2.
10: And I'm losing my patience. I'm scared the city's gonna swallow me whole. And it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

0: kafe. Co kdyby jsme se na chvíli projeli, než se nad náma začnou stahovat mraky?
1: Jan Svěrák vás zve na novou jízdu.
2: Ty mu čuráš do vody, kde on se koupe?
3: Já do ní taky čurám.
1: Na které to opravdu žije.
4: Život je krásný a věčně se přelévá.
2: Mně to dává smysl. Život je krásný.
1: Pět švestek.
0: Tak to máme. To bude krásný.
1: Ode dneška v kinech.
5: Čas práci.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: 10.03 posloucháte Maximum muziky na Evropě 2, teď už zprávy a Katka Říhová.
1: Hezké dopoledne. Ve Zlíně dnes začíná Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež. Nabídne 300 snímků z rekordních 57 zemí. Uvede i světové premiéry. Festival dnes dopoledne zahajuje světová premiéra českého rodinného fantasy filmu Máma a táta jsou boží. A ocenění Zlatý střevíček pak při zahájení obdrží Loutka Hurvínka, která letos slaví sté narozeniny. Pražský městský soud rozhodl o ukončení činnosti akciové společnosti Barrandov televizní studio. Návrh podal insolvenční správce 19. května kvůli tomu, že od února došlo u firmy k propadu tržeb a generování ztráty ve výši několika milionů korun. A teď už má slovo Zuzka.
2: Archeoparku pravěku ve Všestarech na Královéhradecku postavili repliku pravěké studny. Pozůstatky studny staré více než 7000 let objevili archeologové v Pardubickém kraji. Podle nich jde o nejstarší vědecky datovanou archeologickou dřevěnou konstrukci v Evropě. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Startuje sezóna jahodových samosběrů. Letos otevřeli desítky jahodáren po celé republice a ceny se zatím nejčastěji pohybují od 70 do 95 korun za kilo. Pěstitelé doporučují, aby lidé na samosběry dorazili ideálně hned ráno. Mnoho plantáží totiž bývá během několika hodin vyzbíraných.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště na 14,5 kilometru čerstvá nehoda. Kolona se tvoří od Jesenice a kolony jsou teď i na objízdné trase po jižní spojce.
3: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: V Česku se nám dnes ochladilo, odpolední maxima čekáme v rozmezí od 19 do 24 stupňů. K tomu se ale užijeme slunečnou oblohu bez srážek. Zprávy jsou za námi a na Evropě 2 teď pokračují Ivana a Koťák.
4: No a my děkujeme za fresh informace, taky se pokusíme, no, něco dát do té 11. hodiny fresh, viď?
5: Spíš ne.
4: Spíš ne, tak uvidíme, jestli se nám to podaří aspoň malinko. Teď už Sinners na Evropě 2.
3: Evropa 2. There's a place in this old town.

0: Rock for People.
1: Ne, nemusím nic.
2: Do prčic.
0: Vysmátý léto.
3: Na poplach.
0: Fingers up. Go far away. Let it roll.
4: Oh my God, I can feel it.
0: Evropa 2 ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
6: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj. Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Leko šunku Marína 100 gramů za 19,90 a Milku čokoládu při koupě od 2 kusů za 27,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
12: Taťka Tomáš a mamka Zorka tento týden udělají radost ke dni dětí i vašim ratolestem. Hlídej si v odpolední show Evropy 2 soutěž s Báglem. Hrajeme o 5 000 na nákup školní výbavy Bágl. Nalaď si rodičovský schůzky denně mezi 15. a 18. na Evropě 2 a vyhraj pro svý dítko 5 000 na skvělý školní batohy a aktovky na bagl.cz s 2 A.
13: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
14: Lenka Termerová,
15: Dana Sislová,
16: Petr Kostka,
17: Jan Vlasák,
18: Oldřich Kaiser.
19: Vemte rodiče do kina od 28. května.
20: 5 švestek.
21: Doplň šťávu a vyhraj pořádnou dávku energie na cesty. Evropa 2 a podcast Doplň šťávu pro tebe mají poukázku na 5 000 k uplatnění na čerpacích stanicích OMV. Tankování, káva ve Viva kavárně nebo myčka OMV Top Wash? Je to na tobě. Doplň šťávu je podcast pro všechny řidiče od čerpacích stanic OMV a platformy Vize 0. Aktuálně pro něj hlasuj v anketě Podcast roku. Hraj s Evropou 2 a poslouchej Doplň šťávu.cz. Projekt podporuje bez bezpečně na cestě. Poslouchej tento týden od pondělí do pátku Evropu 2 a vyhraj zásobu nápojů Coca-Cola na celé léto v hodnotě 5 000 korun. A k tomu poukázku v hodnotě 1 000 korun do restaurací Foodmarks. V restauracích označených Foodmarks teď navíc můžeš soutěžit o další skvělý ceny. Stačí si objednat nápoj Coca-Cola ve skle a zadat kód ze zadní strany etikety do aplikace Coke App. Užij si léto s perfektně naservírovaným a vychlazeným nápojem Coca-Cola ve skle.
22: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
0: Zpátky k muzice.

0: Já nevím, jak ty, já toho kluka mám strašně ráda, koťáku. Posloucháte Maximum muziky s Evropou 2. A tohle byl Young Blood. A já musím říct, že si mi někdo opravdu přidost k srdci a to vůbec nejsem jako rockový člověk, viď? My jsme spíš, nebo já jsem spíš takový jako do hip-hopová, takhle Young Blood je opravdu ta čerstvá krev, kterou já úplně zbožňuju na říká tom světovém rybníčku.
1: Říká se o něm, ten příměr je docela jako se nabízí, že on je taková, že on je Ozzy Osbourne svý generace.
0: No jasně.
1: Což je dost dobrý. Já se pamatuju, když byl před dvěma, možná třemi lety na Evropě 2 jako host, kdy s ním Jindra Ekl dělal rozhovor, tak já jsem se s ním aj potkal na chodbě. Říkal, nazdar, Vaško, dáme si fotku. Takže mám s Youngem fotku a mám obrovskou radost, že si vybral právě pro místo svého Bloodfestu moje rodiště, tedy Hradec Králové.
0: Ježíš, to je pravda. Park 360, Hradecký park 360.
1: Kde se dělá Rock for People a další velký eventy.
0: Tak bude místem, kde Young Blood vystoupí, nejenom on, 27. června tento rok. Jinak já třeba miluju, jak on miluje český fanoušky. Jo? On si jich opravdu strašně váží. A já myslím, že to neříká pak jako i, no, možná jako to říká.
1: Říká to všude, i, ale myslím si, že my jsme opravdu dobrý fanoušci.
0: on říká, myslím, že Česko je jedna z nejkrásnějších zemí na světě a má ty nejbláznivější fanoušky, takže mi přišlo správné sem festival v létě přivést. Ale já si vždycky vzpomenu na Charlotu, na českou raperku, herečku, zpěvačku, influencerku, která ho tak zbožňuje, že ta je úplně jako ta je úplně hotová. Já si ji nedivím, protože slyšet tohle třeba naživo. Já si to tam taky pojedu poslechnout. A on tam totiž nebude sám. Festival se to jmenuje proto, že to není jenom koncert, ale budou tam třeba ještě Primal Scream. Bude tam naše Pam Rabbit a bude tam další moje oblíbená kapela i oblíbená kapela Evropy 2 a to jsou tyhle ty. Biffy Clyro, Black Chandelier. Možná to nechám, hele, co kdybych to nechala ještě kousek.
1: Ale nech to tam klidně celý.
0: Možná jo.
1: Já to mám rád.
0: Posloucháte Evropu 2.

novinky Evropy 2. Machine Gun Kelly a Wiz Khalifa.

0: Barbie. Maximum nový muziky.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady. Jo, jsou tady.
3: Jsou tady.
1: Řekni to všem!
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlev, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout, prostě smarty.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
4: Katarína je beach volejbalistka a lékařka. Na hřišti i na sále potřebuje jediné. Vidět naprosto přesně a bez omezení. Proto si vybrala laserové odstranění dioptrií na oční klinice Lexum. Žijte i vy bez čoček a brýlí. Objednejte se na vstupní vyšetření na lexum.cz.
5: Podprsenky, to je to, co

0: Někdy ještě dřív, než vy sami. A teď přicházíme do Paládia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Paládiu už 29. května.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: V boxech od Černáku Pozličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Sousede, co tam vyvádíš na té střeše?
6: Připravuju si to tu na fotovoltaiku.
5: To zní složitě a draze.
6: Vůbec ne, vše mám od firmy Alupa. Mají vše za super ceny a seženeš tam profily, háky i šrouby na všechny typy střech.
5: To zní dobře. A kdeže jsi to našel?
6: Na jejich e-shopu www.ehliník.cz.
7: Vše pro uchycení fotovoltaiky na jednom místě. Vše držíme skladem. Nabízíme i velkoobchodní spolupráci. Tak mrkněte na www.ehliník.cz.
8: Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. Aneb brzda naživo a taneční party. Nasty, Arny, Vojtáno a Petr Říbal vám rozhýbou bránici. A zbytek těla vám protáhnou DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
9: Jaký krátký projev třeba.
8: Vstupenky na Ticketportál.
10: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
11: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, máme 10 hodin 39 minut k tomu. Sice se naše vysílání blíží ke konci, ale my pro vás máme ještě soutěž, která rozhodně stojí za to, protože to je soutěž nejenom s mým oblíbeným brandem, ale s mým oblíbeným produktem, což na to není to důležitý, ale já to řeknu tak, abych vás úplně navnadil.
1: No pojď, já chci navnadit. Co pro nás máš?
0: Takhle, pokud milujete dobré jídlo a máte rádi Coca-Colu,
1: ano.
0: A já jsem se normálně, když jsem byl mladší, tak já jsem se do krve hádal s lidma, jaká je ta nejlepší Coca-Cola. Jo, jestli je to tahle, ta tamhle, co to je, říkám.
1: Nejen mladší, no vlastně jako jo. Třeba se mnou i poprvé o tady tom tématu, tak před 10 lety.
0: Je to pravda.
1: Jako je to vážně.
0: Je to pravda, je to pravda. No já prostě miluju Coca-Colu ve skle.
1: Mm-hmm.
0: No a když se podíváte do Coke App, což je aplikace od Coca-Coly, tak máte možnost najít podniky, ve kterých si můžete dát tuhletu lahvičkovou, skvěle vychlazenou Coca-Colu. Ty restaurace, které mají pro vás tuhletu specifickou výhodu, jsou označeny jako food marks.
1: Okay.
0: A vy máte možnost, když do této restaurace půjdete, tak když zadáte kód ze zadní strany etikety té Coca-Coly, kterou si v té prostě restauraci dáte, tak máte možnost vyhrát fantastické ceny. Už brzy také budete moci ve vybraných restauracích po celé České republice potkat Coca-Cola hlídku a roztočit si kolo štěstí a vyhrát ještě něco navíc.
1: A to zní fakt dobře. A jestli teda nemáte čas třeba chodit po restauracích, tak můžete teď si zasoutěžit právě s námi. Teď budeme už za chvíli soutěžit o voucher v hodnotě 1000 korun právě do restaurací Food Marks a k tomu o zásobu nápojů Coca-Cola v hodnotě 5000 korun na celé léto a my vám to pak přivezeme rovnou celý domů. Takže jestli chcete tohle všechno a milujete ten brand stejně jako Koťák a stejně jako já, tak právě teď můžete volat do studia a možná nějaký šťastlivec se bude mít v létě dobře.
0: 257 400 888.
1: Teď.
2: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
3: Potřebuji, abyste mě vzali na loď. Abych se probudila ještě jednou na kotvě v zátoce.
4: Nový film režiséra Jana Sviráka s názvem Pět švestek vznikal dlouhé měsíce v naprostém utajení. Natáčení pak probíhalo minulý rok v srpnu a v září. 11 dní se točilo v Česku a 3 týdny v Řecku přímo na plachetnici, kam se vešel jen minimální štáb, složený většinou z přátel a rodiny.
5: Neděláme to pro sebe, ale pro všechny starý lidi na celém světě. Jsme výzkumníci.
4: Tak třeba obraz této nevšední filmové cesty si vzal na triko syn Jana Sviráka, František. Hrdiny pěti švestek jsou lidé pokročilého věku, kteří se podobně jako hrdinové Svirákovy jízdy vzbouří společenským očekáváním a podniknou cestu do zahraničí.
3: A berete taky nesamostatný vypatlaný jedince?
6: Jo.
4: Nejde už ani tak o to užít si mládí, jako si spíš dokázat, že stáří není konec života. Jan Svirák obsadil do hlavních rolí Lenku Termerovou Oldřicha Kajzra, Jana Vlasáka, Danu Syslovou a Petra Kostku.
7: Co kdyby jsme se na chvíli projeli, než se nad náma začnou stahovat mraky?
4: Pět švestek je hravá komedie o přátelství, lásce, odpuštění a především o odvaze žít naplno v každé životní etapě. Takže si zbalte svých pět švestek a vyrazte do kina na novinku Jana Sviráka.
7: Tak to máme, to bude krásný.
4: Martina Sokolová, Evropa 2.
8: Čas práci.
9: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
9: Kaufland.
2: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
11: Podprsenky. To je to, co

0: někdy ještě dřív než vy sami. A teď přicházíme do Paládia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Paládiu už 29. května.
1: Karle, neříkal jsi, že zajedeš do Alupy pro matroš?
2: V klidu, už je to zařízený.
1: Jak zařízený, vždyť si ani nevytáh paty.
2: Nemusel jsem, objednal jsem všechno na jejich e-shopu.
1: Hliník a online? A co ty dílky?
2: V klidu, všechno nařežou, jak potřebuješ. Pošlou nám to rovnou na stavbu a ještě jsem dostal slevu.
1: Takže e-shop říkáš?
2: Jasně, Hliník z Alupy na www.ehliník.cz.
3: www.ehliník.cz, když potřebuješ matroš.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
6: V České republice nemá takový program obdobu tak, jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
5: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
7: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
8: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
7: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
9: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
10: Pozor! Tento týden ušetříte na e-shopu Tesla 22%. Kuchyňské spotřebiče

0: Domov, který funguje pro vás.
1: Konečně grilovačky.
2: To miluju.
1: Pohodička na zahradě a vůně grilu.
2: Udělám si sýr na pánev od Madety.
1: Na grilu není spíš na pánev.
2: Na mřížce by utekl, ale na plátu je boží. Hlavně ho pořádně rozpálit.
1: Sýr nebo grill?
2: Grill přece. Sýr má pak krásně zlatavou kůrku.
1: Jen to slyším a mám strašnou chuť. Takže sýr na pánev od Madety.
2: Jo, jo, ten od Madety.
3: Evropa 2. Posloucháte Evropu 2 Maximum muziky. My jsme museli i hned soutěžit, protože tady ten telefon teď drnčil tak, že jsme nemohli už čekat.
4: Soutěžíme o voucher v hodnotě 1000 korun právě do restaurací Food Marks a k tomu zásobu nápojů Coca-Cola v hodnotě 5000 korun na celé léto, kterou vám přivezeme do baráku. Nebo do bytu.
3: Možná to bude do baráku nebo do bytu k někomu, kdo se jmenuje Jak. Halo?
5: Halo, Iveta.
3: Ivetka, Ivetko, odkud voláš?
5: Uničov.
3: Uničov. Ale ježiš, ale tam jsem byla a to je pěkný místo. Uničov.
4: Ježiš, mene Uničov, no. Tak tam jsem nebyla.
5: Ano,
4: tam
5: jsem Královské. Nebyla.
3: Královské, ano, Královské místo. My jsme říkali, že ta krásná porce, ty výhry, Coca-Coly, ne ty, to jsem chtěla říct, ty výhry, tak půjde buď jako do bytu, do baráku, no jaká je tvoje ubikace, kam to půjde?
5: Do baráku.
3: Do baráčku.
4: Ježišmarja, chci taky barák.
3: No, kdo by ho nechtěl, kdo by ho hlavně nechtěl Coca-Colu, že?
4: Takže, já tady no, pro tebe mám soutěžní otázku, Ivetko, ale jsi připravená?
5: No, zkusíme.
4: Tak jo, hele, ta otázka není zase tak jednoduchá, soustřeď se.
3: No,
4: co znamená dietní verze Coca-Cola? Jo, za A
5: ano.
4: Má více cukru. Za B obsahuje méně nebo žádný cukr, anebo za C je určena pouze pro sportovce.
5: Za B.
4: Počkej, ty jsi si nějaká mocista.
3: Já nevím.
5: Ano, protože jich kupujeme často, kola zero.
4: Tak jo.

0: Tady se doslova spojily žánry i věkové skupiny, protože Damiano David, Tyla, Nile Rodgers, který je už trošku staršího ročníku, a Talk to Me, to se povedlo.
1: Můžu hádat, že se ti líbí Damiano David?
0: No jasně. Jak to víš?
1: Typuju.
0: Podle mě to je jeden opravdu z nejvíc charismatických. U něj to slovo charisma, jim, že se to používá tak jako někdy tak až přehršlé, zbytečně, ale on je opravdu, to je strašný charismaťák. Italský.
1: Jestli má někdo charisma, tak je to pardubický rodák Pavel Cejnar.
0: To je jako vlastně taky Itál, jako kdyby.
1: Taky takový Itál, ano, ano.
2: Vy ode mě něco potřebujete?
0: No, bys to už tady tak jako převzal.
1: To převzal, no. To
3: tak jsem tady od toho.
0: No vidíš, tak co takhle stačí? Hele, když někdo polichotí, no. Jakože třeba nějaká žena nebo tohle, udělá to s tebou jako něco?
3: Tak samozřejmě.
1: Rozvibruje tě to.
3: No, to ne, ale máš jako lepší náladu a vykouzlí mě to ještě větší úsměv, než já mám.
0: Můj manžel slyšel, když jsme si tady minule vyprávili o lanýžích a o snídani.
1: Ano, ano.
0: A bylo to strašně hezký, akorát to bohužel způsobilo, že proč on nemá doma tu snídani. No. Víš teď, takže děkuju moc, že...
1: A mě to nahlodalo a já normálně teďka se tak jako pátrám, říkám si, já taky chci koupit lanýžovou sůl. Kde se dá jako pořídit?
0: V Pardubicích.
1: No má, v Pardubicích. Tam je lanýžovej důl a v Pardubicích prostě dělají lanýžovou sůl.
3: Myslíte, že tady v Praze ji nemáte, jo?
1: Asi.
0: Ale ne tak dobrou.
1: Ne, určitě ne tak dobrou jako v Pardubicích.
0: Ellie Goulding je taky dobrá, Lights, a za chvíli už Pavel Cejnar s vámi až do 13 hodin. Posloucháte Evropu 2.

0: Je to tady, odbyla 11. hodina, Evropa 2 a teď zprávy. Káťo, pojďme.
1: Hezké dopoledne. Po letech vyjednávání se pražské letiště Václava Havla dočká přímé linky do vietnamské Hanoje. Spojení budou od 10. října provozovat nízkonákladové aerolinky Vietjet Air vždy v úterý a v sobotu. Spojení by mělo přispět k rozvoji cestovního ruchu, ale i k propojení vietnamské komunity žijící v Česku s příbuznými ve Vietnamu. Před námi jsou další rekordně teplé roky. Globální průměrné teploty budou v příštích 5 letech podle Světové meteorologické organizace pokračovat v trendu rekordních hodnot. Nejhorší situace se předpokládá v Arktidě, kde teploty rostou mnohem rychleji než světový průměr. A teď už má slovo Zuzka.
2: Rekonstrukce přehrady Harcov v Liberci skončila, přišla na více než 500 000 000 korun. Na pláž se ale zatím lidé nedostanou. Na práce navázalo město s úpravami okolí přehrady, které přijdou zhruba na 80 milionů. Pláž tak bude přístupná až na přelomu července a srpna. S koupáním se ale ještě letos nepočítá. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: České hokejisty dnes na mistrovství světa v Curychu čeká klíčová bitva, a to čtvrtfinále proti Finsku, které bude v roli velkého favorita. Pokud ji naplní, půjde zároveň o rozlučku kouče Radima Rulíka s reprezentační střídačkou. Zápas začne ve Swiss Life Aréně v 16 hodin a 20 minut.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D2 se opravuje most na 35. kilometru ve směru do Brna. Probíhají tam práce na údržbě mostu a pravý jízdní pruh je uzavřen.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: V Česku se dnes ochladilo, odpolední maxima čekáme v rozmezí od 19 do 24 stupňů, k tomu si ale užijeme slunečnou oblohu beze srážek. Tak to byly aktuální zprávy, po nich si na Evropě 2 užijte Pavla Cejnara.
0: Pohodovej čtvrtek vinčuju, 2 minuty po 11. hodině ode mne na úvod Dermot Kennedy anebo Kalin a Sofian Mečmeš. Evropa 2, dáme pistáci.
3: Evropa 2. We were staring down disaster.

9 minut po 11. hodině jsme si kousli do pistácie, teď Alvaro Soler anebo Black Bear, to je prostě pohoda. Tak hezký čtvrtek s vaší dopolední Evropou 2.

Posloucháte čtvrteční dopolední Evropu 2, jsem rád, že jste s námi, 28. květen mezi námi, no a když se podíváme tady na to datum, já nevím, jestli jste to zaznamenali, já mám rád prostě si říct, kdo slaví narozeniny a svátek, tak prosím vás, z těch světových jmen, které můžete znát z éteru Evropy 2, je to třeba zpěvačka Kylie Minogue, nevím, jestli jste to už dneska zaznamenali, jinak dneska slaví svátek tady u nás v Čechách na Moravě a ve Slezsku Vilém. Tak všem Vilémům velká gratulace. Dnes je Mezinárodní den mléka a Světový den her. No a to znamená, že byste si měli třeba něco malinkýho zahrát. Když jste naposled třeba si hodili karty doma nebo nějaký člověče nezlob se. Dneska je důležitý den pro náš český hokejový reprezentační tým na mistrovství světa. Hrajeme s Finskem důležitý čtvrtfinále. Tam, když se vyhraje, tak už se jde postoupit. Budeme hrát o medaile. Pokud prohráme, jdeme domů. Taky vlastně to je taková hra, který můžete fandit. Takže vzpomeňte si na to. Ještě jednou Vilémům všechno nejlepší a dneska v 16.20 nejenom tady na Evropě 2, ale všichni budeme držet palce a budeme fandit. Bude to těžký, ale těšíme se na to. Michael Schulte, taky Felix Jen, anebo Tones and I, dáme Dance Monkey. Za chviličku jedna velmi radostná zpráva, no a jelikož je čtvrtek, mám tady i několik pozvánek. Tak pohodovej den s úsměvem, plným slunce a Evropou 2 vám přejeme.

0: nejhlubší hvězdám na Evropě 2.
1: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
2: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
3: Ahoy, this is Tom Grennan, and I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
4: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tutti vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
10: Karel Poborský desát. Krásně to zkusil, 1-0.
11: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Rýgrových sadech.
12: Doplň šťávu a vyhraj pořádnou dávku energie na cesty. Evropa 2 a podcast Doplň šťávu pro tebe mají poukázku na 5000 k uplatnění na čerpacích stanicích OMV. Tankování, káva ve Viva kavárně nebo myčka OMV Top Wash? Je to na tobě. Doplň šťávu je podcast pro všechny řidiče od čerpacích stanic OMV a platformy Vize 0. Aktuálně pro něj hlasuj v anketě Podcast roku. Hraj s Evropou 2 a poslouchej doplňšťavu.cz. Projekt podporuje bezpečně na cestě.
13: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty. Yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty. Čapni, čapni, čapni do ruk. Ve Smarty svůj herní notebook.
14: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlev, co?
15: Yeah.
14: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
16: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
17: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90 až do 2. června.
16: Kaufland.
12: Poslouchej tento týden od pondělí do pátku Evropu 2 a vyhraj zásobu nápojů Coca-Cola na celé léto v hodnotě 5000 korun. A k tomu poukázku v hodnotě 1000 korun do restaurací Foodmarks. V restauracích označených Foodmarks teď navíc můžeš soutěžit o další skvělý ceny. Stačí si objednat nápoj Coca-Cola ve skle a zadat kód ze zadní strany etikety do aplikace Coke App. Užij si léto s perfektně naservírovaným a vychlazeným nápojem Coca-Cola ve skle.
18: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
19: Lenka Termerová,
20: Jana Sislová,
21: Petr Kostka,
22: Jan Vlasák,
23: Oldřich Kaiser.
19: Lidi, vemte rodiče do kina.
23: Pět švestek.
24: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáčka, Já a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
12: Zpátky k muzice.

0: Co kdybychom se na chvíli projeli, než se nad náma začnou stahovat mraky?
1: Jan Svěrák vás zve na novou jízdu.
2: Ty mu čuráš do vody, kde on se koupe?
3: Já do ní taky čurám.
1: Na které to opravdu žije.
4: Život je krásný a věčně se přelévá.
2: Mně to dává smysl. Život je krásný.
1: Pět švestek.
0: Tak to máme. To bude krásný.
1: Ode dneška v kinech.
5: Čas práci.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Ladí vás čtvrteční dopolední Evropa 2, krátce, lehce, no, když to řeknu přesně, tak minutu po půl dvanácté. Mám tady velmi radostnou zprávu, nevím, jestli jste to zaznamenali, vlastně ono už nějak několik dní to je, ale Cameron Diaz se stala po třetí maminkou. Já vím, říkáte si, no jo, ona si to zase nechala odnosit nějakou náhradní matkou jako první a druhý dítě. Tak to je pravda, první a druhý dítě jí odnosila náhradní maminka, ale pozor, třetí dítě si odnosila sama a i porodila. Je úplně nadšená a dokonce jsem někde viděl, že litovala toho, že to první a druhý dítě si nechala odnosit někde vedle, protože říkala, že takový zážitky, který zažívala, to je prostě naprosto fenomenální. A to porodila ve 53 letech. Tak my jsme rádi, že všichni jsou zdraví, všichni mají z toho radost a ještě vám všem vzkazuje Cameron Diaz. Děvčata, nebojte se do toho. Nikdy není pozdě. To má pravdu. Sofie and Giants a nebo taky Poli Garant a Milan Andre už za chviličku na vaší Evropě 2. Evropa 2.
1: Jsou tady.
2: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
1: Jsou tady.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
8: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
9: Blesk tlapky. Nejlepší zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, stánky i program na pódiu. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová a další. Psí festival Blesk tlapky. Sobota 6.6. Praha.
10: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
11: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
12: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
11: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
13: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
14: Podprsenky, to je to, co umí.

0: Chcete. Někdy ještě dřív než vy sami. A teď přicházíme do Paládia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Paládiu už 29. května.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Potřebujete stmelit pracovní kolektiv? Dorazte do areálu vodních sportů Wakeport u Prahy. Teambuilding plný opravdových výzev s přespáním v housebotech a relaxem v plovoucí sauně a vířivce. 4 vleky pro začátečníky a pokročilé, vodní skákadla a skvělá restaurace. Výbavu doladíte v půjčovně. Wakeport, největší areál vodních sportů v prostředí Probošťských jezer. Hopsa na Wake do Brandejsa. Wakeport.cz.
4: Pozor! Tento týden ušetříte na e-shopu Tesla 22%. Kuchyňské spotřebiče vysvětlí.

0: Čtvrteční stále dopolední Evropa 2, 11:45, pokud zasedáte k obědu, přejeme dobrou chuť, no a my se teďka budeme bavit o jednom zvířátku, nevím, jestli jste to zaznamenali, je to vlastně taková věc, která obíhá kompletně celý svět, dokonce někde na internetu to můžete najít, ale o čem to je? V Bangladéši se před muslimským svátkem obětí dočkal nečekané záchrany jeden albínský buvol s blond hřívou, jo. Tohleto mohutné zvíře, které se stalo opravdu hvězdou sociálních sítí, mělo skončit na porážce, ale nakonec zamíří do národní zoo. A proč teďka si říkáte? No, je to obrovská senzace. Stalo se tak, prostě buvol díky podobě, ale dokonalý podobě, s Donaldem Trumpem unikl obětní porážce. No, já tady koukám na tu fotografii. Buvol a Donald jsou vedle sebe a ta podoba tam je velmi zásadní. Takže tady se udělal dobrý skutek, že jo? Tak vám přeju. No, v tuhle chvíli jsem vám chtěl popřát dobrou chuť, tak u toho zůstanu. Tak pohodovej čtvrtek a dobrou chuť. Třeba s Evropou 2.
1: Maximum muziky. Evropa 2 Music Chart.
2: Jak kdybychom zapli stroj času a vrátili se ne o pár let, ale o pár desítek let do minulosti. Tak to teď trošku bude v hitparádě na Evropě 2, protože pro vás budu mít novinku od Madony. Slyšíte dobře? Madonna po letech s novou věcí a bude se ucházet i o vaše hlasy. Stejně jako další novinky, třeba od Činasky nebo Naila Horena a dalších. No a k tomu samozřejmě i top 20 podle vašeho hlasování na Evropa2.cz a taky spousta zajímavého podle mě. Tak ve čtvrtek 18 hodin začíná další Music Chart na Evropě 2 s Bobem Švarcem.
1: Evropa 2 Music Chart.
3: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
6: Blesk tlapky. Nejlepší zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, stánky i program na pódiu. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová a další. Psí festival Blesk tlapky. Sobota 6.6. Praha.
7: Podprsenky. To je to, co umí.

0: Spider.
1: Ale kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
2: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
3: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
4: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
3: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
2: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
5: Sousede, co tam vyvádíš na té střeše?
6: Připravuju si to tu na fotovoltaiku.
5: To zní složitě a draze.
6: Vůbec ne, vše mám od firmy Alupa. Mají vše za super ceny a seženeš tam profily, háky i šrouby na všechny typy střech.
5: To zní dobře. A kdeže jsi to našel?
6: Na jejich e-shopu www.ehliník.cz.
2: Vše pro uchycení fotovoltaiky na jednom místě. Vše držíme skladem. Nabízíme i velkoobchodní spolupráci. Tak mrkněte na www.ehliník.cz.
7: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
8: Ale grepák, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
2: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.

Ladí vás dnešní čtvrteční Evropa 2. Takový pomalý mě to připadá, jestli to je tím počasím, že to je takový utahaný, tak jsem si řekl, ještě než si dáme zprávy před dnešním polednem, pojďme to trošku nakopnout, ať mě neusnete. Petr Bič projekt Hey Now, čtvrtek a vaše stále ještě dopolední Evropa 2, poslední dvě minuty.

0: Tak tohle už mělo jiný grády. Peter Bič projekt Hey Now na vaší Evropě 2 je tady poledne, my máme připraveny čerstvé zprávy a já bych chtěl jenom apelovat na vás všechny, zase má být prosluněný den. Nezapomínejte na pitný režim, ten je prostě víc jak důležitý. No a Vilému ještě jednou velká gratulace, dneska mají svátek. Tak pojďme na ty čerstvé zprávy. Víc teď na Evropě 2 už vám řekne Káťa Říhová. Káťo, jdeme na to, pojďme, Evropa 2.
1: Hezké poledne. Stát podle premiéra Andreje Babiše zvažuje pro uživatele kratomu zvýšit věk na 21 let nebo ještě více regulovat prodej. Zástupci policie či dětských lékařů to podpořili, zatímco odborníci na závislosti či ekonomiku v takovém případě varovali před růstem černého trhu. Za zásadní považují prevenci a povědomí o účincích této látky. Osobního asistenta zesnulého amerického herce Matthewa Perryho, který herci podal smrtící dávku ketaminu, poslal soud v Los Angeles na 3 roky a 5 měsíců do vězení. Šlo o poslední z 5 rozsudků, které se týkaly úmrtí představitele Chandlera v seriálu Přátelé z října roku 2023. Teď už má slovo Zuzka.
2: Správa železnic v Hostivici u Prahy zahájila stavbu dvojkolejné elektrizované trati mezi Pražskou Ruziní a Kladnem. Dokončení plánuje na rok 2029. Značná část 15-kilometrového úseku povede mimo trasu současné tratě. Obyvatelům regionu, včetně největšího středočeského města Kladna, přinese rychlejší, častější a pohodlnější dopravu. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Startuje sezóna jahodových samosběrů. Letos otevřeli desítky jahodáren po celé republice a ceny se zatím nejčastěji pohybují mezi 70 až 95 korunami za kilogram. Pěstitelé doporučují, aby lidé na samosběry dorazili ideálně hned ráno. Mnoho plantáží totiž bývá během několika hodin vysbíraných.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D2 se opravuje most na 35. kilometru ve směru do Brna. Probíhají tam práce na údržbě mostu a pravý jízdní pruh je uzavřen.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: V Česku se dnes ochladilo. Odpolední maxima čekáme v rozmezí od 19 do 24 stupňů. K tomu si ale užijeme slunečnou oblohu bez srážek. Tak to byly aktuální zprávy. Po nich si na Evropě 2 užijte Pavla Cejnara.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
0: Ano, před obědí skončilo, po obědí začíná, tak ještě jednou dobrou chuť, dobrou náladu, 4 minuty po 12. jste s Evropou 2.
3: Evropa 2.

čtvrteční Evropa 2, no a za chviličku jedna pozvánka, která se prostě nedá odmítnout. Je skvělá a Evropa 2 je ráda, že u jedné akce bude, protože to bude fenomenální. O co konkrétně jde, nechte se překvapit. Teď Somber anebo Vice, tak pohodovej čtvrtek s Evropou 2, to jsme my.

16 minut k tomu, čtvrtek 28. květen, no a já tady mám jednu věc, na kterou je Evropa 2 pyšná a hrdá. Přátelé, kamarádi, my mediálně zastřešujeme a jsme hrdým partnerem festivalu, který se jmenuje Bloodfest. Už jste o tom slyšeli, na něm vystoupí opravdu veliká jména, jako je Youngblood. Toho tady jistě představovat nemusím. Dále Biffy Clyro, Primer Scream, Palais Royal a další. Tento ojedinělý a myslím, že dá se říct vynikající, ojedinělý a exkluzivní festival proběhne v sobotu 27.6. v parku 360 Hradec Králové. Prostě je to taková pohoda, která se neodmítá. Když jsme se zeptali vlastně pořadatelů, proč, tak oni nám odpověděli. Youngblooda a jeho hosty jsme si oblíbili a jeho energii zamilovali už na rok For People roku 2024, kde předvedl neuvěřitelnou show. No a my jsme se, ještě ta show neskončila, rozhodli, že tu show chceme zopakovat. Takže je to tady, my vás na to srdečně zveme a doporučujeme víc než kdy jindy. Tak tedy ještě jednou, festival proběhne v sobotu 27.6. Už je to doslova za rohem, za necelý měsíc, dneska je 28. května, takže 27.6. v parku 360 Hradec Králové a Evropa 2 u toho bude. Protože až uslyšíte třeba tuto píseň od Youngblooda živě, tak mi dáte za pravdu, že to je prostě božský. Tak pojďme se na to naladit, Evropa 2.

0: Youngblood, naživo to bude fenomenální. Myslete na to, 27.6. v parku 360 v Hradci Králové. Evropa 2 u toho nesmí chybět. Bude to skvělý, věřte nám. Evropa 2.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Myslím, že jsem je s váma mluvit.
3: Jo, já taky děkuji, že jste to zvedli.
1: Songy na psání.
4: Co ti můžem zahrát?
2: Cože?
4: A pro koho to bude?
2: Cože?
1: Nebo legendární song za trest.
2: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
1: Super. Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
5: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
6: Pojď sem, ty draku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: Tohle je možný jenom tady.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
13: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
14: Náš výkup je teď totální hardcore.
15: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
16: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
17: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
18: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svijanský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání 25.
19: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
4: Svět off, rock on! Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.
6: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
8: Lenka Termerová,
17: Dana Sislová,
3: Petr Kostka,
2: Jan Vlasák,
13: Oldřich Kaiser.
5: Vemte rodiče do kina od 28. května.
6: Pět švestek.
1: Zpátky k muzice.

0: Flashback.
1: Ano, dnes si dáme flashback, dáme si dámu, která se jmenuje Kristýna Milian a já to udělám opět vlastně s takovým kvízem. Aniž byste se někam podívali, zkuste si tipnout, z jakého roku je právě tady ten song, který právě teď pouštím. Kristýna Milian, to vám řeknu. Dip, Idlo. A z kterého roku je? Za chviličku si řekneme.

0: Evropy 2. Kristina Milian a byl to rok 2004, kdo to tipnul? Palec nahoru ode mne. Gavin James už za chviličku, Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tutti vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Katarína je beach volejbalistka a lékařka. Na hřišti i na sále potřebuje jediné. Vidět naprosto přesně a bez omezení. Proto si vybrala laserové odstranění dioptrií na oční klinice Lexum. Žijte i vy bez čoček a brýlí. Objednejte se na vstupní vyšetření na lexum.cz.
6: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
7: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
6: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
7: Více na herman.cz.
8: Podprsenky, to je to, co umíme nejlépe. Victoria's Secret vkládá do svých podprsenek více než 40 let výzkumu, designu, inovací i nejmodernějších technologií. Díky tomu přesně víme, co milujete a co potřebujete. Někdy ještě dřív než vy sami. A teď přicházíme do Paládia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Paládiu už 29. Května.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
12: A zásilka z Natártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
13: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart. Opravdový elektrospecialista.
14: To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsání.

0: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
1: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
0: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
1: Taneční skupina Roku.cz.

0: Ladí vás Evropa 2, máme lehce po tři čtvrtě na jednu. 12.47 přesně. Za chviličku Elizabeta nebo One Republic budou čerstvé zprávy, ale Jindra už je tady. Nazdar, Jindro.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Tak přeju ti pohodovej čtvrtek.
1: Děkuji.
0: Já, pokud jste nás poslouchali někdy, když si s Jindrou vždycky předáváme směnu, tak my oba dva čtvrtek milujeme vlastně, že jo?
1: Milujeme čtvrtek, neboť je to malý pátek.
0: Ano, ty jsi to řekl úplně jako za mě. No.
1: Ano, je to skvělé.
0: Je to znát úplně z tvého smíchu.
1: A i se mi zdá, že jako na silnicích je méně lidí, že už prostě všichni jsou v těch home officech. Aha. To znamená, nepracuju.
0: A měl jsi otevřený oči, když jsi jel?
1: Cože?
0: Jsi měl otevřený oči, když
1: jsi jel? Jsem měl lidí. Blankou dlouho a tam jsem trošku lehce na té motorce pospával.
0: Pozor na to.
1: V blance jsem si odpočinul a no. Pak, jak se najednou rozhodil, říkám, hele, já jsem na motorce. A jedu dál.
0: Pozor, je to nebezpečný.
1: Ne, to si dělám samozřejmě srandu, ale jako je to takový to přítví toho tunelu tě tak jako lehce.
0: Ano.
1: Je to taková sedace.
0: Trošku. Rozumím tomu. Jindro, tak tady v rádiu můžeš klidně zavřít oči, nikdo tě neuvidí.
1: Ale kdybyste náhodou to hele, slyšeli, že to jenom hraje, jak to nechte hrát.
0: No, jakmile uslyšíte tohle,
1: ne, to
0: by, tak Jindra usnul.
1: Ne, to by, když se to vypne, jak to se zase zapne automat, že jo?
0: Ale vtipný je, že za tebou, jak jsme udělali ticho, tak si tam povídají nějakým naši kolegové, že jo?
1: Úplně běžně byli vencima.
0: Jindra vysílá, takže ticho, prosím vás. Mějte se hezky zítra v pátek.
1: Ano, těšíme se.
0: Ve tři čtvrtě na 11 se těším, ahoj. Evropa 2. Maximum
2: muziky. Kaufland.
3: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Katarína je beach volejbalistka a lékařka. Na hřišti i na sále potřebuje jediné. Vidět naprosto přesně

0: Otevíráme v Paládiu už 29. května.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rígrových sadech zahrají Monkey Business, Vohnout, David Koller, MIG 21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
4: Pozor! Tento týden ušetříte na e-shopu Tesla 22%. Kuchyňské spotřebiče, vysavačky,

0: Domov, který funguje pro vás.
1: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples. Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
2: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
3: Konečně grilovačky.
4: To miluju.
3: Pohodička na zahradě a vůně grilu.
4: Udělám si sýr na pánev od Madety.
3: Na grilu není spíš na pánev.
4: Na mřížce by utekl, ale na plátu je boží. Hlavně ho pořádně rozpálit.
3: Sýr nebo grill?
4: Grill přece. Sýr má pak krásně zlatavou kůrku.
3: Jen to slyším a mám strašnou chuť. Takže sýr na pánev od Madety.
4: Jo, ten od Madety.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, jedna hodina odbyla a Zuzka Kozáková má pro vás aktuální zprávy, tak pojďme na ně.
1: Dobré odpoledne. Dostavba dálnice D35 se zpozdí. Ředitelství silnic a dálnic přidalo k původnímu termínu dokončení v roce 2029 další dva roky. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika se ale lhůty můžou ještě zkrátit. Záležet bude na nabídkách koncesionářských sdružení, která budou tepnu stavět a následně provozovat. Odvolání neúspěšných uchazečů by naopak mohlo znamenat komplikace. Vysoký krevní tlak zůstává nejčastější diagnózou v ordinacích českých lékařů. V Česku trpí hypertenzí přibližně 2,5 milionu lidí, přičemž léčbu podstupuje jen část z nich. Neléčený vysoký krevní tlak nebolí, ale jeho následky jsou fatální. Lékaři tak apelují, aby lidé chodili na preventivní prohlídky. Společně se podíváme za Luckou.
2: Dělníci v Blansku začali osazovat konstrukce lávky pro pěší, která překlene řeku Svitavu. Propojí sportovní ostrov Ludvíka Daňka s centrální částí města. Lávka dlouhá 37 metrů bude hotová letos v létě. Investice vyjdou zhruba na 16 milionů korun. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Brankář Josef Kořenář, jenž se v posledních dnech potýkal se zdravotními problémy, se nezúčastnil dobrovolného rozbruslení českých hokejistů před dnešním čtvrtfinálem. Finálovým utkáním mistrovství světa v Curychu proti Finsku. Na ledě byli Dominik Pavlát, který odchytal poslední dva zápasy, i třetí gólman Petr Kváča. Utkání začne v 16:20.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D6 pozor ve směru z Varu na Prahu. Na 62. kilometru máme odstavené vozidlo. Bouralo se v Brně ve Vídeňské ulici a v Českých Budějovicích na Lidické třídě zasahují záchranné složky u nehody dvou vozů.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku máme převážně jasno až polojasno, mělo by to tak vydržet po zbytek dne a teploty, tak ty se drží v rozmezí od 19 do 25 stupňů Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a slovo právě teď bere Jindra Ekl.
0: Tak to jsou krásné věci samý, co se teď říkala, člověče, od A do Z. Tak jo, tak pojďme dále, za chviličku další maximum muziky a... No, a teď byl ještě jingle, udělaný z toho, že my vždycky, když děláme rozhovory se zahraničními hvězdami, tak jim řekneme, donutíme je vlastně, i pod třeba násilím, aby řekli vlastně česky posloucháte Evropu 2. A to právě byl teď sestřih tady toho.
1: To je to ono.
0: To je právě to ono, co my děláme.

Pěkný den, posloucháte Evropu 2, teď něco pro motoristy, nemyslím teda tu politickou stranu, myslím jako všichni z vás, kdo máte rádi automobily, takhle, to uvádím na pravou míru. Řeší se všude, od A do Z, Ferrari Luce, to je jasný, prostě někomu se to líbí, někomu ne, někdo to zadal do chatu GPT, vyplivlo to mnohem hezčí auto, než samotná vlastně, tedy továrna Ferrari. Nicméně, když už jsme právě u toho motorsportu, tak je to něco, co opravdu tedy stylový je, dostává to tedy subjektivních mnoho a mnoho pochval z mnoha a mnoha stran, na rozdíl tedy bohužel teď od Ferrari. Je to konkrétně nový sponsoring v rámci tedy Formule 1. Tam samozřejmě vždycky je velký nápor na to, kdo si bude moct ozdobit ten stroj svojí nějakou grafikou v rámci reklamy. No a teď teda tým Alpine F1 tak ozdobí něco velmi stylového. Podívejte se klidně na to na Google, protože tenhle ten tým bude aktuálně sponzorovat Gucci. Takže viděli jste trička, hadry Gucci, brejle a teď uvidíte formuly v barvách Gucci. Je to opravdu stylová nádherná věc v F1, takže všichni tedy fanoušci se můžou těšit na příští rok 2027, kdy tedy Gucci oficiálně vstupuje do hry v rámci Formule 1. Dobrá zpráva z Evropy 2.

0: Energie ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
4: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Taťka Tomáš a mamka Zorka tento týden udělají radost ke dni dětí i vašim ratolestem. Hlídej si v odpolední show Evropy 2 soutěž s Báglem. Hrajeme o 5 000 na nákup školní výbavy Bágl. Nalaď si rodičovský schůzky denně mezi 15. a 18. na Evropě 2 a vyhraj pro svý dítko 5 000 na skvělý školní batohy a aktovky na bagl.cz/2a.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Svět off, rock on! Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.
9: Doplň šťávu a vyhraj pořádnou dávku energie na cesty. Evropa 2 a podcast Doplň šťávu pro tebe mají poukázku na 5 000 k uplatnění na čerpacích stanicích OMV. Tankování, káva ve Viva kavárně nebo myčka OMV Top Wash? Je to na tobě. Doplň šťávu je podcast pro všechny řidiče od čerpacích stanic OMV a platformy Vize 0. Aktuálně pro něj hlasuj v anketě Podcast Roku. Hraj s Evropou 2 a poslouchej Doplň šťávu.cz. Projekt podporuje bezpečně na cestě. Poslouchej tento týden od pondělí do pátku Evropu 2 a vyhraj zásobu nápojů Coca-Cola na celé léto v hodnotě 5 000 korun. A k tomu poukázku v hodnotě 1 000 korun do restaurací Foodmarks. V restauracích označených Foodmarks teď navíc můžeš soutěžit o další skvělý ceny. Stačí si objednat nápoj Coca-Cola ve skle a zadat kód ze zadní strany etikety do aplikace Coke App. Užij si léto s perfektně naservírovaným a vychlazeným nápojem Coca-Cola. Kola ve skle. Zpátky k muzice.
10: Evropa 2.

0: Co kdybychom se na chvíli projeli, než se nad náma začnou stahovat mraky?
1: Jan Svěrák vás zve na novou jízdu.
2: Ty mu čuráš do vody, kde on se koupe?
3: Já do ní taky čurám.
1: Na které to opravdu žije.
4: Život je krásný a věčně se přelévá.
2: Mně to dává smysl. Život je krásný.
1: Pět švestek.
0: Tak to máme. To bude krásný.
1: Ode dneška v kinech.
5: Čas práci.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte Evropu 2, přichází, nebo ne, že přichází, ona už přišla, ona sezóna komárů a teď je několik řešení, ať už jsou to ty repelenty, nebo vždycky mít takový to světlo, jak to přitahuje všechny, nejen komáry, ale i mušky, on to dělá vždycky ty rány, jak tam ta muška je elektrifikovaná. Taky zajímavý zařízení. Ovšem, je to neuvěřitelný, ale představte si, že komáři a další bodavý hmyz případně reaguje na zvuk. Překvapivý. Nicméně, jeden francouzský influencer, prostě tvůrce digitální, který já ani nedokážu přečíst to jeho jméno, sorry, on to má takový jako hodně komplikovaný. Nicméně, kdybyste chtěli, tak samozřejmě klidně dejte vědět třeba na info@evropa2.cz, já vám to rád pošlu, jo. A to je týpek, který vlastně svým způsobem demonstruje, jakým způsobem tedy komáři a další reagují na ten zvuk. Jo. Je to takový legrační, on je oblečený jak v nějakým renesančním kostýmu a prostě na loupce, tak je to hezky i jako nasvícení, že je vidíte a dělá prostě a teď vidíte, jak skutečně ty komáři na to reagují. A pochopitelně je teď otázka, jestli by nešlo vytvořit nějaký vynález, který by fungoval na nějaký zvukový dílce, na který ty komáři jakoby fungujou, ale třeba ideálně tak, aby to nebylo slyšitelný pro lidi. Už něco podobného třeba je, používá se to na štěkání třeba psů a tak dále. Nevím, jestli to není jako trápení zvířat trošku. Bylo by to skvělý, protože jako vyhánět je vlastně ne chemii, ale zvukem, který ideálně člověk neslyší. Zajímavý nápad.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady. Jo, jsou tady.
3: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
3: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
7: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
6: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
8: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
9: Dřív, než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
10: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
11: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
12: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
11: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
13: Podprsenky. To je to, co umíme nejlépe. Victoria's Secret vkládá do svých podprsenek více než 40 let výzkumu, designu, inovací i nejmodernějších technologií. Díky tomu přesně víme, co milujete a co potřebujete. Někdy ještě dřív než vy sami. A teď přicházíme do Paládia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Paládiu už 29. května.
14: Pozor! Tento týden ušetříte na e-shopu Tesla 22%. Kuchyňské spotřebiče

0: Europa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. Aneb Brzda naživo a taneční party. Nasty, Arny Vojtáno a Petr Říbal vám rozhýbou bránici. A zbytek těla vám protáhnou DJs Burian, Flux a Pomeje. Europa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
1: Jaký krátký projev třeba.
0: Vstupenky na Ticketportal.
2: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples. Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
3: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
4: Evropa 2.
5: I see a million faces I'll never know, and I'm losing my patience. I'm scared the city's gonna swallow me whole, and it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

0: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
1: What did you find?
2: The place.
3: Film Backrooms vychází z virální série na YouTube, která má k dnešku více než 72 milionů zhlédnutí. Stojí za ní 20-letý Američan Kane Parsons, jemuž se povedlo rozvést

0: mrazivém hororovém snímku Backrooms se v hlavních rolích představí norská herečka Renate Reinsve, která si zahrála v oscarovém filmu Citová hodnota. Roli pacienta si střihnul čujitel E. Geofor, známý ze snímku 12 let v řetězech. Backrooms je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2. It's beautiful. Am
1: I right? Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Blesk tlapky. Nejlepší zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, stánky i program na pódiu. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová a další. Psí festival Blesk tlapky. Sobota 6.6. Praha.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
4: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebril mi postel.
2: Song za trest.
5: Jsem úplně vytočená, kluci.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
4: To je retard.
2: Na Evropě 2.
6: Podprsenky, to je to, co

0: potřebujete. Někdy ještě dřív než vy sami. A teď přicházíme do Paládia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Paládiu už 29. května.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, Alena Walker, Faded.
4: Jo, Faded.
5: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
2: Imagine Dragons.
5: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
6: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
7: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
1: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového. Každé úterý a neděli v 8 večer.
8: Tam se občas není čemu zasmát.
1: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
8: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
1: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
9: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
10: Evropa 2.
11: Ano, posloucháte Evropu 2 a já mám ještě pro vás jednu zprávu, která přichází z Bruselu. Ale není to taková zpráva, že by jako byla direktivně k nám, že by zase bylo nějaký nový pravidlo, který bychom třeba měli respektovat nebo dělat. Víte, jak to je? Tohle to je zpráva, která je taková trošku jako insider věc. Koukám zrovna na Reflex a na ten článek, který blázinec v Bruselu, dvojtečka, eurokomisaři si stěžují na slabý dojezd svých elektroaut. Sami je ale lidem vnucují, no vidíte, to je samozřejmě taková úsměvná záležitost. No je tam tedy problém to, že oni jako ne vždycky dojedou, prostě tam, kam potřebujou, konkrétně do toho Bruselu, tím elektroautem. Samozřejmě, že ty výhody i nevýhody už jako víme, jo. Zatím bohužel jako to s tím dojezdem není tak horký, že byste prostě dojeli, já nevím, na jedno dobytí třeba do Chorvatska, aspoň nahoru, na Istrii. Má to nějaký svý limity. Samozřejmě na město super, ale při dojíždění to eurokomisaři samozřejmě by měli tak nějak už být přeci jen prozíravější, když tedy oni jsou tedy autory těch legislativ, že tak by měli nějakým způsobem jako přece vědět, že ten dojezd prostě nebude takový. To je přece jasný, to už se vědělo dávno. No. Spousta lidí si dělá z té Evropské unie celkově legraci.

že to vede vlastně paní, co byla gynekoložka, no. Já už nevím. Člověk by se tím neměl nějak extra jakoby zabývat, už vůbec ne se rozčilovat, neboť potom na vás může přijít třeba taková deprese nebo úzkost a kdo tohle to chce, že? No. Tak buďme v klidu, nechme eurokomisaře, ať si prostě mají krátký dojezd v rámci elektroaut a tak nějak všechno je v pohodě. Hezký den přejeme, se propouduje.

0: čas.
1: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, druhá hodina odbyla samozřejmě. A Zuzka už je tady, připravená na zprávy, pojďme na ně.
0: Dobré odpoledne. Spojené státy by mohly podle ministra zahraničí Petra Macinky poskytnout českým firmám své technologie a know-how pro výrobu zbraní. Česko by se tak podílelo na doplňování americké zbrojní kapacity. Macinka to řekl českým novinářům ve Washingtonu po jednání s poradcem pro národní bezpečnost Andrewem Bakerem. Letní dovolené skokově zdražují. Cena benzinu a nafty stoupla meziročně o 30% a kerosinu pro letecký provoz dvojnásobně. Roste i cena zájezdů. Zhruba polovina Čechů proto mění letní plány. Vyrazí jinam nebo na kratší dobu. Jen necelá polovina dotázaných zůstane u původního výběru bez ohledu na cenu. Informuje o tom server TNCZ. Teď už se nám hlásí Lucka.
2: Stát opraví na Kroměřížsku a Zlínsku silnice poškozené stavbou dálnice D49. Jde o téměř 40 kilometrů silnic. Při stavbě dálnice čelilo okolí zvýšenému provozu a zatížení jako objízdné a přístupové trasy. Zahájené práce financuje ředitelství silnic a dálnic z rozpočtu pro výstavbu dálnice. Lucie Hnivkovská, Evropa 2.
0: Basketbalová NBA začne brzy využívat umělou inteligenci při rozhodování o některých sporných momentech v zápasech. Například určení, zda míč skončil v autu. Pomohou zrychlit tempo utkání a omezí spory o to, který tým bude rozehrávat.
3: Evropa 2, kde to stojí?
0: Bouralo se na dálnici D1, a to ve směru k polským hranicím na 198. kilometru. Srazil se tady osobní vůz s nákladním. Zdržet se můžete i na dálnici D11 na trase Jaroměř Praha, odstavený vůz je na 31. kilometru a záchranné složky zasahují na Klatovsku na silnici 186 u obce Plánice. Srazily se tu dva vozy.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku.
0: I během odpoledne bude převládat jasná až polojasná obloha a teploty se stále pohybují docela vysoko mezi 19 až 25 stupni Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše. 4 minuty po 14. pokračuje Jindra Ekl.
1: Ano, je to tak, Zuzi. Prosím tě, já, je taková kontrolní věc, jo. V těch zprávách si říkala o tom, že by se dala ta hra zpětně, ten, a teď já nevím, jestli jsi mluvila o fotbale, jsi mluvila?
0: Nebo NBA.
1: Počkej, NBA, ano.
0: NBA.
1: No tak prosím tě, vidíš, že jsem poslouchal blbě, protože FIFA zároveň taky vlastně zveřejnila ten nový míč, který bude používaný. A ten se, představ si, to je stejně, jak je to daleko, ten se normálně musí nabít USB-C, než se bude hrát, protože taky právě bude v tom senzor, který bude všechno tohleto kontrolovat.
0: No, takže ta utkání právě prostě se nikdy nedohrajou.
1: Ale tak jako,
0: furt se bude dobíjet,
1: došla ale baterka. Prostě se to všechno vyvíjí, na všechno musíte mít nabíječku, všechno je to USB-C port. Teď ještě bude nový tedy takový stanovisko, že to musí mít vyměnitelnou baterku třeba, jo, u mobilu. Počkejte, to ještě bude sranda. Za chvíli rubrika Kultovka a pak jedno velmi zajímavý téma. Tak držte, jsme Evropa 2.

0: Kultovka. Kultovka. Európy 2.
1: Je to tak, máme před sebou dnešní kultovku a na ní jako opravdu svérázná věc. Z roku 1997 je to dánsko-norský projekt Aqua a jejich track Dr. Jones, takže se velmi, velmi zásadně změní charakter hudební tedy v éteru Európy 2. Pojďme na to!

0: na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českého éteru. Dance Extravaganza. Headliners Michael Burian, Ondy, Michael C, DJ Brian. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
5: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
0: Zpátky k muzice.
9: Evropa 2.

Evropu 2 a já tu mám jednu skvělou informaci, kterou už víte, je možná taková připomínka, možná rozšíření nějakého povědomí. Jde totiž o to, že ikonický zpěvák Youngblood, který tak trošičku převzal i žezlo po Ozzy Osbornovi, který byl jeho velmi dobrý kamarád a velmi blízký člověk, samozřejmě taky ikona, ze který si Youngblood vzal vždycky příklad a posledně se velmi jako zblížili, tak on má svůj koncept toho festiáku Bloodfest, určitě víte, o čem mluvím. A ta skvělá informace je ta, že vlastně z celého světa, kdy si Dominik mohl vybrat, kam jakoby vyrazí, a těch míst by bylo opravdu habaděj, minimálně, kdybych chtěl zůstat v Británii, jo, tak má fakt na výběr. A představte si, on si vybral Hradec Králové a Českou republiku. Youngblood opravdu dorazí v rámci Bloodfestu do parku 360. A to konkrétně tedy v sobotu 27. června. Už je to prakticky za rohem. Velký line-up, kromě něj, který tvoří opravdu velký její jména, jako jsou Biffy Clyro, Primus Scream nebo Play Royale, který mimo jiné, včetně Youngblooda jsme vlastně měli, nebo jsem měl u sebe na rozhovoru, klidně se můžete podívat na náš YouTube kanál, kde je tedy záznam nejen s Youngbloodem, ale taky s Play Royale. Je to úžasný, vždycky my jsme obě tyhle ty zmíněné kapely prakticky zpovídali, když ještě vystupovali v těch menších klubech a nebo v těch halách menších, a tak jsme vždycky si říkali, že příště už se asi neuvidíme, asi už nepřijdete do rádia, protože už nebudete mít čas, budete mít ostřejší manažery a větší haly. A prakticky jsme se nepletli ani u jedný z těch kapel nebo tady z těch hudebních projektů. No tak tolik tedy Youngblood nebo Play Royale na našem YouTube, ale zejména tedy v parku 360 v Hradci Králové. Můžete se na ně těšit už velmi brzy. A my si pojďme dát tedy Youngblooda. Dneska máme takový den s tímhletím britským gentlemanem. Tohle je jeho track Zombie na Evropě 2.

0: maximum nový muziky.
1: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Mimořádné slosování Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamax a Česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
6: Ale grepák, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvel Kauto kupujete ojetý vůz v top stavu. Kautu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
0: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového. Užívej si Evropu 2 až do večera.
7: A startuje večer na maximum.
0: Songy na přání.
8: Já bych si přál asi třeba...
0: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
9: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi Bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
0: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2.
10: Podprsenky, to je to, co

0: někdy ještě dřív než vy sami. A teď přicházíme do Paládia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Paládiu už 29. května.
1: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
2: No, Alena Walker, Fadet.
3: Jo, Faded, Fadet.
4: Hleděl si, jak se tam zpívá to panda.
1: Imagine Dragons.
4: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
5: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
8: Dostáváte ze svých peněz málo muziky? Investujte raději přímo do prověřených firem a nemovitostí na platformě Crowdberry. To už je jiná písnička. Vícmuziky.cz.
9: Investování je spojené s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných peněz.

0: Posloucháte Evropu 2, třetí hodina se blíží, to znamená jediné, střídají mě Tomáš se Zorkou v rámci odpolední show. Tak já vám přeju hezký zbytek odpoledne a mějte se krásně a zítra se těším zase v jednu tady na E2. Tak ahoj.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
4: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
5: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
3: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového. Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc. Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
6: Tak pojďme, DNA test. Indian, ty jsi Vinetu.
3: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
7: Blesk tlapky, nejlepší zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, stánky i program na pódiu. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová a další. Psí festival Blesk tlapky. Sobota 6.6. Praha.
3: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
8: Podprsenky, to je to,

0: někdy ještě dřív než vy sami. A teď přicházíme do Paládia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Paládiu už 29. května.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
1: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
3: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás zjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.

0: Startujeme dnešní odpolední show na Evropě 2 a zprávy po 15. hodině má pro nás Zuzka Kozáková. Jsme Evropa 2.
1: Dobré odpoledne. Sněmovna by se podle opozičních starostů a nezávislých a pirátů měla mimořádně sejít kvůli střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Předseda STAN Vít Rakušan dnes na tiskové konferenci ve sněmovně řekl, že o svolání schůze chce jednat s dalšími opozičními stranami a zároveň vyzval ministra zemědělství Martina Šebestiána, aby jeho úřad přestal vyplácet dotace holdingu Agrofert, dokud nebude jisté, že je kvůli střetu zájmů předsedy vlády Evropská unie neodmítne proplácet. V plzeňském domově pro seniory došlo doslova k personálnímu zemětřesení. Všechny tři staniční sestry a také vrchní sestra odcházejí z plzeňského domova se zvláštním režimem Senevida. Děje se tak poté, co proběhl v zařízení audit. Tomu předcházela svědectví některých rodinných příslušníků, že jejich příbuzní nedostávali léky, jak měli. Zařízení se specializuje na lidi s Alzheimerovou chorobou nebo podobným onemocněním. Společně se podíváme za Luckou.
2: Habartov na Sokolovsku staví atletický stadion. Veřejnosti i sportovním klubům by se měl otevřít na podzim. Stavba bude stát 42 milionů korun. Nebude to ale jen atletický ovál o čtyřech tratích. Vnitřek bude sloužit jako tréninkové místo pro fotbal. Vznikne také prostor pro skok do výšky, do dálky, sprinterská dráha a dopadová plocha pro hody do dálky. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Beach volejbalisté Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem porazili na turnaji Pro Tour Elite v Ostravě Brazilce Evandra s Arturem 22-20 a 21-18. Ve svém úvodním utkání ve skupině tak zaznamenali první českou výhru v hlavní soutěži.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na dálnici D1 a to hned na dvou místech.

0: posledním. Na Kladensku na silnici 16 na vjezdu do obce Slaný pak bourala dvě osobní vozidla.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Jasno nebo polojasno, teploty nepřekračují 25 stupňů. Zítra to bude podobné. Jasno nebo skoro jasno, později k večeru od severu západu očekáváme oblačnost a nejvyšší teploty se dostanou na 28 stupňů Celsia. Tolik ode mě, vyladíte Evropu 2 a teď už taky odpolední show s Tomášem Zástěrou a Zorkou Hejdovou. Startujeme čtvrteční odpolední show na Evropě 2 a začneme ji krásným a dojemným příběhem. Jak může vypadat splnění jednoho dětského snu?
2: Buďte s námi, jsme Evropa 2. Evropa
3: 2. Odpolední show vám přináší Midea. Užijte si každou letní chvilku venku, zůstaňte doma v chladu. Midea. Klimatizace, která na vás myslí.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Mám tady velice dojemné téma týkající se malého chlapce, který si přál být alespoň jeden den Batmanem. No. Abyste měli kontext, který je opravdu dojemný celého toho příběhu, tak on bojoval s vážnou nemocí, kterou teda překonal, to je důležité si říct, že tam je happy end. Nicméně v 5 letech opravdu procházel velmi těžkým obdobím jako pacient na onkologickém oddělení. A když se ho zeptali u posledního kola chemoterapie, než dokončil léčbu, co je jeho největší přání, tak on řekl, že by si přál zažít, že bude na jeden den Batmanem.
1: A co se nestalo?
0: Bylo to v roce 2013, jo?
1: Ano.
0: A opravdu se to stalo, já jsem si to musela ověřit, mně to přišlo až neuvěřitelné.
1: Počkejte, nějaký herec, který se hraje Batmana, ne?
0: Ne. Bylo to někdy kolem San Franciska v téhle oblasti, kde nějaká organizace Make-A-Wish vyhlásila výzvu pro 200 dobrovolníků, aby splnili toto přání tomu chlapci. Hmm. Jenže Tomáš, místo 200 se dorazilo přes 12 000 lidí a celé to město se proměnilo v Godem.
1: Ne, ne.
0: Přijď sám, normálně se toho chytli tisícovky lidí, který ten příběh tak zasáhl, že se rozhodli podpořit tenhle sen. Takže chlapec skutečně dostal kostým Batmana a oni mu tam nejenom, že jakoby tam proměnili to město tak, aby to působilo, že on opravdu je Batman, ale oni mu tam narafičili různé situace, že on opravdu zachraňoval lidi, že třeba tam byla prostě žena přivázaná k umělým kolejím, tak on jí musel prostě zachránit. A bylo to jako neuvěřitelné, já se dojímám, jenom to čtu. A pak se to stalo, musela jsem si to ověřit, ale stalo se to.
1: Mě by zajímalo, jaký svině hráli ty protivníky, ne? Toho Jokera a tak.
0: Ty, který tak
1: proti tomu klukovi prostě bojovali.
0: No
1: vlastně.
0: Jasně, no jasně.
1: Víš, jako, že koho tak tam dáme? Tady France prostě jako zlej hodně.
0: Jasně, tak.
1: Ty budeš hrát Jokera třeba.
0: Přesně, přesně.
1: No, budeš hrát klukovi klacky pod nohy.
0: No tak tady u nás by to bylo jasný, že jo, ty bys byl Joker.
2: Nastav uši hvězdám. Hey Czech Republic, I'm Bere on Evropa 2.
3: Hey Czech Republic, this is Declan J. Donovan and you're listening to Evropa 2.
4: Hey, this is Passenger, you're listening to Evropa 2.
5: Hey, we're Imagine Dragons and you're listening to Evropa 2. I can do this
6: with my eyes. Evropa 2.
7: Kaufland.
8: Jsou tady.
9: Jo, jsou tady.
10: Řekni to všem!
11: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
12: Jsou ještě tady?
13: Jsou tady.
14: Náš výkup je teď totální hardcore.
15: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
16: Utečte před horkem do regionu Tenengau. Rozmanitost a osvěžení nabízí 34 výletních cílů. Poznávejte přírodu a ochutnejte tenengauský sýr přímo na salaši. S kartou pro hosty získáte slevy a děti mají vstup zdarma do světa soli nebo na lanovky. Objevte rozmanitost Tenengau. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
17: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty. Yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty.
18: Čapni do ruk. Ve Smarty svůj herní notebook.
19: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlev, co? Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tutti vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
6: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
14: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
16: Doplň šťávu a vyhraj pořádnou dávku energie na cesty. Evropa 2 a podcast Doplň šťávu pro tebe mají poukázku na 5000 k uplatnění na čerpacích stanicích OMV. Tankování, káva ve Viva kavárně nebo myčka OMV Top Wash? Je to na tobě. Doplň šťávu je podcast pro všechny řidiče od čerpacích stanic OMV a platformy Vize 0. Aktuálně pro něj hlasuj v anketě Podcast roku. Hraj s Evropou 2 a poslouchej Doplň šťávu CZ. Projekt podporuje bezpečně na cestě.
20: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. VŠFS.cz.
21: Zpátky k muzice.
22: Evropa 2.

0: Co kdybychom se na chvíli projeli, než se nad náma začnou stahovat mraky?
1: Jan Svěrák vás zve na novou jízdu.
2: Ty mu čuráš do vody, kde on se koupe?
3: Já do ní taky čurám.
1: Na které to opravdu žije.
4: Život je krásný a věčně se přelévá.
2: Mně to dává smysl. Život je krásný.
1: Pět švestek.
0: Tak to máme. To bude krásný.
1: Ode dneška v kinech.
5: Čas práci.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte čtvrteční odpolední show na Evropě 2. My vás budeme lákat do kina, protože čtvrtek to je den filmových premiér a dneska jde do kin jeden naprosto zásadní film, na který podle mě mnoho z vás čeká. A to taky jednoznačně po návštěvě režiséra Jana Svěráka v ranní show Evropy 2, kde představil tento film s názvem Pět švestek, který vznikal v naprostém utajení, má hvězdné herecké obsazení a myslím, že lákavou hravou komedii o přátelství, lásce, odpuštění i odvaze žít naplno v každé životní etapě.
1: No, Lenka Termerová, Oldřich Kaiser, Jan Vlasák, Dana Sislová a Petr Kostka. Mm. To je tato souhra těchto šesti herců.
0: Je to tak.
1: Bude jistě nabízet zajímavé momenty a je to tedy komedie pro lidi, kteří si myslím, že už vědí, co je pokročilý věk, ale nejenom pro ně, pochopitelně.
0: No jasně, točilo se několik týdnů i v Řecku, nejenom v Čechách, na Plachetnici. A jak tady čtu, tak je to o tom, pochopitelně i vzhledem k tomu obsazení, není to o tom užít si mládí dějově, ale dokázat si, že stáří není konec života. Takže tato parta v čele s tím hvězdným obsazením vyráží na dovolenou do zahraničí, kde samozřejmě čeká spoustu vtipných situací, vtipných momentů, zajímavých prostě situací a tak.
1: Teď jsme tady potkali kolegyni Markétu
0: Majerovou,
1: která vysílá na rádiu Bonton a říká, je to hrozná prdel.
0: Takže říkala,
1: takže předpokládám, že to bude opravdu velmi zábavné, protože Jan Svěrák se podepisuje pouze pod dobré filmy a tvoří dobré filmy. Takže se těšíme, Pět švestek už dneska v kinech.
0: S Evropou 2.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
4: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
5: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Podprsenky, to je to,

0: Někdy ještě dřív, než vy sami. A teď přicházíme do Paládia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Paládiu už 29. května.
1: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
2: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
1: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
2: Více na herman.cz.
3: Katarína je beach volejbalistka a lékařka. Na hřišti i na sále potřebuje jediné. Vidět naprosto přesně a bez omezení. Proto si vybrala laserové odstranění dioptrií na oční klinice Lexum. Žijte i vy bez čoček a brýlí. Objednejte se na vstupní vyšetření na lexum.cz.
4: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
5: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
6: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
5: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
7: To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trh.

0: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
1: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
0: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
1: Taneční skupina Roku.cz.

0: Show na Evropě 2 a už za okamžik se ozve ten milý hlásek Tomášovy mámy.
1: Jo, začíná to jako večerníček Křemílek a Vochomůrka, ale je to moje máma.
0: A jistě přijde i s nějakou užitečnou radou, tak jak to je ve zvyku.
1: Tak poslouchejte, vy, naši roztomilí kulišáci, posluchači.
0: Takhle si jenom dobří za to peklo, co je čeká.
2: Haló.
1: Nazdar.
0: Dobrý den.
2: Ahoj. Prosím tě, mám tady pro paní Hejdovou takovou tuhle s tu malou improvizační tematiku.
1: No tak, o čem to bude?
2: No nic, tak my furt probíráme prostě ty diety, jak jsme tlustí, jak nám to nejde zubnout.
0: No.
2: Furt člověk nežere, že jo, pak zase žere to, co má žrát a stejně to nepomáhá. No poslouchej mě, tak jsem ti nad tím přemýšlela. A já tady mám kachnu doma.
0: No.
2: A
1: jako pečenou.
2: Co?
0: Pečenou.
2: Ne, tu černou, s tím bílou, s tou bílou hlavou.
1: Jo, tu živou.
0: Ona,
1: no, na rybníčku.
2: Ona, no, a ona ti teďko už asi měsíc sedí na vejcích.
0: Aha, budete mít mláďata, jo?
2: No, tak já doufám, že tam něco bude. Ale to nechci, to není důležitý. Důležitý je, že ona prostě chodí se nažrat jenom ráno a večer. Hele, já ji včera viděla po dlouhý době. Taky je tak chuděra, tak vyzáblá. Úplně strašně. To sezení na těch vejcích jí tak zmáhá.
0: Já se úplně bojím tak zeptat, co z toho plyne pro mě.
1: No tak to je jednoduchý,
2: no,
1: Zorko.
2: To jednoduše pro vás to, že máte jít prostě do nějakého supermarketu.
1: No. Platovajec.
2: Tam si kupte platovajec. A po večerech si sedíte a uvidíte, jak to půjde hned dolů.
1: No, Zorko.
0: Já musím na vejcích.
1: Co?
0: Jo.
1: To je vysvětlení.
0: Takhle je pravda, že mi to říkal i manžel, tam by byl taky rád, kdybych seděl na vejcích.
2: Jo, tak
1: to říkal,
2: vidíte.
0: Jo,
2: takhle, aha.
1: Tak trvá si už tak nedostatek, no tak.
0: No. Máte všichni nějak stejný rady?
1: Tak aby ti neubilo, kdyby jsi to, kdyby jsi to zkusila, veď, po letech.
2: No, hele, ať na nějakým vejci, tak si prosím,
0: no,
2: sedíte na nějakým vejci.
0: Já sednu na vejci a budu dobrá.
1: Hezká rada,
0: no,
1: tak jo.
0: Děkuju.
2: Hlavně na těch vejcích seďte doma.
0: Jo.
2: Čau.
0: No,
1: ahoj.
0: Na skle.
3: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Evropa 2 Music Chart.
4: Jak kdybychom zapli stroj času a vrátili se ne o pár let, ale o pár desítek let do minulosti. Tak to teď trošku bude v hitparádě na Evropě 2, protože pro vás budu mít novinku od Madony. Slyšíte dobře? Madonna po letech s novou věcí a bude se ucházet i o vaše hlasy. Stejně jako další novinky, třeba od Činasky nebo Naila Horena a dalších. No a k tomu samozřejmě i top 20 podle vašeho hlasování na Evropa2.cz a taky spousta zajímavého podle mě. Tak ve čtvrtek 18 hodin začíná další Music Chart na Evropě 2 s Bobem Švarcem.
3: Evropa 2 Music Chart.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
6: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
8: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
9: Katarína je beach volejbalistka a lékařka. Na hřišti i na sále potřebuje jediné. Vidět naprosto přesně a bez omezení. Proto si vybrala laserové odstranění dioptrií na oční klinice Lexum. Žijte i vy bez čoček a brýlí. Objednejte se na vstupní vyšetření na lexum.cz.
10: Podprsenky, to je to, co umí.

0: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
1: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
2: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
1: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
3: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rígrových sadech zahrají Monkey Business, Vohnout, David Koller, MIG 21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
4: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2, jsou tu další aktuální zprávy a s nimi přichází Zuzka Kozáková. Jsme Evropa 2.
1: Dobré odpoledne. Dostavba dálnice D35 se zpozdí. Ředitelství silnic a dálnic přidalo k původnímu termínu dokončení v roce 2029 další dva roky. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika se ale lhůty můžou ještě zkrátit. Záležet bude na nabídkách koncesionářských družení, která budou Tepnu stavět a následně provozovat. Odvolání neúspěšných uchazečů by naopak mohlo znamenat komplikace. Vysoký krevní tlak zůstává nejčastější diagnózou v ordinacích českých lékařů. V Česku trpí hypertenzí přibližně 2,5 milionu lidí, přičemž léčbu podstupuje jen část z nich. Neléčený vysoký krevní tlak nebolí, ale jeho následky jsou fatální. Lékaři tak apelují, aby lidé chodili na preventivní prohlídky. Společně se podíváme za Luckou.
2: Dělníci v Blansku začali osazovat konstrukce lávky pro pěší, která překlené řeku Svitavu. Propojí sportovní ostrov Ludvíka Daňka s centrální částí města. Lávka dlouhá 37 metrů bude hotová letos v létě. Investice vyjdou zhruba na 16 milionů korun. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Brankář Josef Kořenář, jen se v posledních dnech potýkal se zdravotními problémy, se nezúčastnil dobrovolného rozbruslení českých hokejistů před dnešním čtvrtfinálovým utkáním mistrovství světa v Curychu proti Finsku. Na ledě byli Dominik Pavlát, který odchytal poslední dva zápasy, i třetí gólman Petr Kváča. Utkání začne v 16:20.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na D6 na trase Karlovy Vary Praha, odstavené vozidlo je na 71. kilometru. V Praze ke Klánovickému lesu máme bouraný nákladní vůz, bouralo se v Praze také na nábřeží kapitána Jaroše, v tomto případě se srazil osobní vůz s motorkářem a s nehodou počítejte i v Havířově v Těšínské ulici.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Venku je jasno nebo polojasno, teploty nepřekračují 25 stupňů Celsia a zítra to bude dost podobné. Jasno nebo skoro jasno, později večer od severozápadu očekáváme oblačnost a v průběhu dne naměříme teploty v rozmezí od 22 do 28 stupňů Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a krátce po 16. pokračuje odpolední show s Tomášem Zástěrou a Zorkou Hejdovou.
0: A my opět soutěžíme o dětské školní pomůcky, tedy pro všechny děti a jejich rodiče. Dobré upozornění, volejte, až vám řekneme, kdy máte volat.
4: Ano, Evropa 2.
3: Evropa 2. Odpolední show vám přináší Midea. Užijte si každou letní chvilku venku, zůstaňte doma v chladu. Midea. Klimatizace, která na vás myslí.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. My celý tento týden soutěžíme o poukázku na školní potřeby. Což je na konci května, řekněme, hodně...
1: Velmi aktuální.
0: Takhle, hodně předčasné se to zdá být pro mě, protože já jsem člověk, který nechává věci na poslední chvíli.
1: No to není předčasný. Všechny moje kamarádky, kterým děti nastupují třeba do první třídy, už to řešejí, už se vybírají ty aktovky, už se vybírají penály. Prostě o prázdninách to řešit úplně nechceš, že jo? To už
0: no jo?
1: Bude mít člověk jiný starosti, takže teď je ten čas.
0: Zorko, jak říkám, máš pravdu, ale pro člověka mého ražení, který řeším věci na poslední chvíli, tak je to velmi předčasný.
1: Ještě, že si nemusíš vybírat aktovku a penál.
0: Ještě, že u nás v rodině to řeší někdo jiný.
1: Přesně tak.
0: Já pouze kývám a říkám, ano máš pravdu, máš to řešit takhle předem, to
1: ano.
0: Je pravda.
1: Ano, líbí se mi to.
0: Ano, líbí se mi to, tak to je pěkné.
1: Jo, to říkáš dobře.
0: My řekneme, jakou značku školních potřeb pro vás máme, jaká značka vyrábí penály, pytlíky na přezůvky, školní aktovky a tak dále. A na jejich webu jsou i sekce podle toho, jestli je prvňáček, nebo od třetí třídy, potom je to střední škola a tak dále. Takže tam máte i užitečné kategorie, které můžete využít.
1: Jakmile zazní výherní signál, který je celý tento týden stejný, je to školní zvonění, ať je to tematické, tak voláte 257-400-888, těšíme se na třetího volajícího, na kterého čeká i soutěžní otázka. Nicméně my budeme tak štědří, že i když nevyhrajete, tak vám dáme slevový kód na 15% slevu na daný e-shop.
0: Je to odvaha, ten slevový kód. Jo, to si mi říct až potom.
1: Jak chceš.
0: No nic, tak, už
1: ne, nebudem to napínat, Tomáši.
0: Už si ho pamatujte. Těšíme se na vás za chvilku na Evropě 2.

0: 2 ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland. Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty, yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty.
4: Čapni, čapni, čapni do ruk.
3: Ve Smarty svůj herní notebook.
5: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
6: Yeah.
5: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
10: U nás Bille rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activy kefír v Billa klubu za 21,90 a Nescafe Dolce Gusto od 3 kusů za 109,90 za kus. Billa, to dobré začíná u nás.
11: Karel Poborský jde sám! Krásně to zkusili, 1-0!
12: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Riegerových sadech.
13: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
14: Svět off, rock on! Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.
15: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
16: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
17: Žádná kouzla?
16: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
18: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Léto už v podstatě máme díky počasí. Festivalová sezóna už klepe na dveře a nám je potěšením, že vás můžeme zvát na festival, který bude poprvé v České republice. A pokud bude úspěšný, tak věřím, že se stane záležitostí tradiční. Je to Bloodfest, za kterým stojí nikdo jiný než zpěvák a fenomén současné hudby Youngblood.
1: Pokud se vám zdálo, že Bloodfest, že tam obsahuje část jména Youngblooda, tak je to pravda. A tím pádem se ukazuje, že to není náhoda, ale že zatím skutečně stojí Youngblood, který si vybral pro jedinou zastávku v tomto roce Českou republiku jako místo konání svého Bloodfestu, tedy svého festivalu, který už vlastně předtím byl někde a kdo ví, kde bude příští rok.
0: No tak vlastně celý sympatický, že si tu Českou republiku naší zemi tak oblíbil, což není žádné tajemství, že si zvolil právě Park 360 v Hradci Králové. Klíčový je taky datum, sobota 27. června, tam se právě Bloodfest v tomto dní odehraje a jestli vás zajímají ta hlavní jména line-upu, tak Youngblood samozřejmě sám o sobě vystoupí, Biffy Clyro, Primal Scream nebo třeba Palais Royal.
1: No, bude to asi velkolepý. Každopádně my můžeme doufat jenom to, že pokud tam budete jako hosté, jako fanoušci a budete hodně fandit a dávat dobrou atmosféru a dobrou energii, že se třeba tento festival ukotví v České republice natrvalo a Youngblood bude zvát další světové hvězdy, které v České republice díky jeho festivalu vystoupí.
0: Ať už se tak stane, či nikoli, 27.6. to letos v Hradci Králové bude žít a my, jakožto partner tohoto festivalu, hrdý partner Evropa 2, budeme u toho.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Rádia. Maximum nový muziky.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Taťka Tomáš a mamka Zorka tento týden udělají radost ke dni dětí i vašim ratolestem. Hlídej si v odpolední show Evropy 2 soutěž s Báglem. Hrajeme o 5000 na nákup školní výbavy Bágl. Nalaď si rodičovský schůzky denně mezi 15. a 18. na Evropě 2 a vyhraj pro svý dítko 5000 na skvělý školní batohy a aktovky na bagl.cz s 2a. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: Podprsenky, to je to, co

0: dřív než vy sami. A teď přicházíme do Paládia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Paládiu už 29. května.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu.
4: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
3: na akci Letňany nejen dětem.
4: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
3: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
4: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
3: tombolu s dárky
4: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
3: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem.
4: 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
5: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na Juradio Talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
6: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
5: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio Talk.
7: Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. Aneb brzda naživo a taneční party. Nasty, Arny, Vojtáno a Petr Říbal vám rozhýbou bránici. A zbytek těla vám protáhnou DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
8: Jaký krátkej projev třeba.
7: Vstupenky na Ticketportal.
9: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.

0: Čtvrteční odpolední show se neobejde v tomto týdnu bez soutěže, kterou máme každý den. A soutěžíme s Báglem, který přináší školní batohy a aktovky, které podporují dětskou fantazii, odvahu i každodenní dobrodružství. Je to Bágl se dvěma A, česká firma, česká značka.
1: A na www.bagl.cz, tedy s dvěma A, jak řekla Zorka, právě navíc probíhá týden dětí a při zadání kódu odvaha získáte 15% slevu na celý nákup.
0: Ano, my hrajeme každý den v tomto týdnu o voucher na nákup školní výbavy Bágl v hodnotě 5000 korun právě na e-shopu bagl.cz, kde právě navíc získáte i 15% slevu se zmiňovaným kódem odvaha, lepší říct to dvakrát než vůbec.
1: Přesně tak, my máme třetího volajícího, který měl tu odvahu zavolat, jmenuje se František. Franto, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj, Franto, my tě vítáme v éteru a máme na tebe takovou otázečku.
1: Soutěžní.
0: Soutěžní,
1: rovnou,
0: ano.
1: Rovnou.
0: No ne, počkej, tak se můžeme se zeptat Franty
1: na něco. Nejprve.
0: Tak lidský seš ty, já jsem věcná, tak se pobav s Frantou.
1: Franto, jsou to školní pomůcky, podle hlasu předpokládám, že buď to často hodně opakuješ.
0: Ročníky.
1: A nebo že ta cena bude pro někoho jiného, jak to doopravdy je.
2: No, já si myslím, že aktuálně pro vnoučka.
0: Pro vnoučka, tak to je ta lepší varianta, že?
1: To by se opakovalo vážně dlouho tím pádem.
0: To by se opakovalo hodně dlouho. Tak Franto...
2: To právě mi to rozesmálo.
0: Tak my se tě ptáme, ať vnouček může být nový batoh, penál a další výbavu. Na co klade velký důraz právě značka Bágl u školních batohů? Buď za A na tajnou kapsu na svačinku, za B na automatické psaní úkolů, nebo za C na zdraví, ergonomii a bezpečnost.
1: Mm-hmm. No.
2: Já doufám, že za C je správně, protože pak by ten batoh byl takový, jaký bych si představoval.
0: Já teda taky, Franto, doufám, že Cčko je správně.
1: Já zadávám do našeho speciálního počítače na otázky a odpovědi. Ježiš,
0: zase hra na speciální počítač, to je
1: moje obyde. Poprosím i režii, aby pan režisér zadal do speciální počítač.
0: Zase hra na režii, ještě zkus kompárs.
1: A poprosím asistentku, aby přinesla výsledek. Ano. A kompárs, aby se zaradoval a udělal fanfáru. Ano, je to pravda! Všechny složky naší odpolední show zafungovaly skvěle a Franto, pro tebe to znamená jednoduše, že získáváš tuto poukázku a my ti blahopřejeme.
2: Je, tak to mám radost.
0: Velká gratulace, vnouček se bude radovat s tebou, až zjistí, že jsi mu nadělil takovouhle poukázku na celou školní výbavu a ať hezky vyberete, co jiného popřát.
1: A bude zpívat, dědo, dědo, já tě mám tak rád, dědo, dědo, ty jsi můj velký kamarád.
0: No, a snad to bude zpívat Fou slíp, než Tomáš.
1: Snad jo, no. Ale já zase to bylo procítit.
0: Bylo to od srdce, tak se pozná.
1: Tak ahoj.
0: Ahoj.
2: Tak ahoj a mějte se hezky, rád vás poslouchám.
1: Taky.
0: Je, děkujeme.
1: Děkujeme, ahoj. A my naposledy soutěžíme v pátek, tedy zítra, tak se připravte na to, až zazní ten výherní signál, který dobře znáte, tedy školní zvonění.
0: Zaspívejte ještě.
1: Dědo, dědo, já tě mám tak rád. Dědo, dědo, ty jsi můj velký kamarád.
0: Evropa 2.
1: Jak je to fajn, nevíš?
0: Je, ne, stačí.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.

0: platí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
4: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
6: Ale kde pak? Jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
7: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
8: Podprsenky, to je to, co umíme nejlépe. Victoria's Secret vkládá do svých podprsenek více než 40 let výzkumu, designu, inovací i nejmodernějších technologií. Díky tomu přesně víme, co milujete a co potřebujete. Někdy ještě dřív než vy sami. A teď přicházíme do Paládia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Paládiu už 29. května.
9: A zásilka z Natártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
10: V boxech od Černáku Bozličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušu Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s obyčkou na střeše.
12: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na Juradio Talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
13: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
12: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio Talk.
14: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
15: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
16: Jako můžeš vzít rodinu do muzea, ale jde to i jinak. Ve Wakeportu u Prahy spolu otestujete vodní lyže nebo wakeboarding. Spousta zážitků na čtyřech vlecích pro začátečníky i pokročilé s přespáním v housebotech a relaxem v plovoucí sauně a výřivce. Najdeš u nás i půjčovnu a skvělou kuchyň. Wakeport, největší areál vodních sportů. PS, u nás to žije celý týden. Hopsa na wake do Brandeisa. Více na wakeport.cz.
17: I po 17. hodině jsou připraveny aktuální zprávy na Evropě 2. Už má slovo Zuzka Kozáková, pojďme na ně.
18: Vítejte u zpráv. Spojené státy by mohly podle ministra zahraničí Petra Macinky poskytnout českým firmám své technologie a know-how pro výrobu zbraní. Česko by se tak podílelo na doplňování americké zbrojní kapacity. Macinka to řekl českým novinářům ve Washingtonu po jednání s poradcem pro národní bezpečnost Andrewem Bakerem. Letní dovolené skokově zdražují. Cena benzinu a nafty stoupla meziročně o 30% a kerosinu pro letecký provoz dvojnásobně. Roste i cena zájezdů. Zhruba polovina Čechů proto mění letní plány. Vyrazí jinam nebo na kratší dobu. Jen necelá polovina dotázaných zůstane u původního výběru bez ohledu na cenu. Informuje o tom server TNCZ. Teď už se nám hlásí Lucka.
0: Stát opraví na Kroměřížsku a Zlínsku silnice poškozené stavbou dálnice D49. Jde o téměř 40 kilometrů silnic. Při stavbě dálnice čelilo okolí zvýšenému provozu a zatížení jako objízdné a přístupové trasy. Zahájené práce financuje ředitelství silnic a dálnic z rozpočtu pro výstavbu dálnice. Lucie Hnivkovská, Evropa 2.
18: Basketbalová NBA začne brzy využívat umělou inteligenci při rozhodování o některých sporných momentech v zápasech. Například určení, zda míč skončil v autu. Pomohou zrychlit tempo utkání a omezí spory o to, který tým bude rozehrávat.
4: Evropa 2, kde to stojí?
18: Na dálnici D1 dejte pozor ve směru na Prahu. Nepojízdné osobní vozidlo na krajnici je na 93. kilometru. Na Liberecku jsou pak komplikace na silnici 35 na vjezdu do Chotyně. Srazil se tu nákladní vůz s osobním.
4: Evropa 2, jak je venku?
18: Jasno až polojasno s teplotami do 25 stupňů a zítra bude podobné počasí. Jasno nebo skoro jasno, až později k večeru očekáváme od severozápadu větší oblačnost. Teploty se tentokrát budou držet mezi 22 až 28 stupni. Ode mě je to vše, vy jste stále s Evropou 2 a taky s odpolední show. Slovo mají Tomáš Zástěra se Zorkou Hejdovou.
19: Zorko, pamatuješ si takový ty šachy z Harryho Pottera, jak tam hráli ty velký?
20: Samozřejmě.
19: Tak já ti řeknu, kdy se naposledy hráli takový velký lidský šachy doopravdy, jo? Jo!
4: Evropa 2. Odpolední show vám přináší Midea. Užijte si každou letní chvilku venku, zůstaňte doma v chladu. Midea. Klimatizace, která na vás myslí.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já se tady dívám na fotografii, která je fascinující.
1: Ano.
0: A je to záběr fotografie z roku 1924, kdy byly uskutečněny naposledy a poslední lidské šachy. Je to obrovská plocha, normálně.
1: To je něco jako známe z Harryho Pottera?
0: Něco takového, akorát to skutečně bylo reálný, nebylo to jako filmařský.
1: A taky jsi tam propichovali mečema třeba?
0: Hele, myslím, že ne. myslím,
1: to
0: že
1: by
0: ne.
1: Nějak tak asi nikdo nechtěl hrát.
0: Bylo to v Petěrburgu, tedy v Rusku, že jo? A normálně tam byli jezdci na koních, pěšáci a tak dále. A vlastně to hráli dva lidi proti sobě, nějaký jako asi tehdejší noblesní pánové, jasně, že jo?
1: A tím pádem. Kdyže?
0: 1924.
1: 1924 byla poslední partie. Jo?
0: Ano, ano. Mm-hmm. Tím pádem je to před 100 lety zhruba, 102 let, že jo? No. A je to vlastně hrozně zajímavý, když si představíš, je to obrovská plocha, čtverec obrovský, že s těma čtvercema, jasně, a tam takhle chodí ty živí lidi a čekají na ty tvoje tahy. Vlastně ty dva lidi stály na takové vyvýšené platformě,
1: no,
0: aby to viděli a vlastně ovládají na život ty lidi, kteří čekají na jejich tahy.
1: To je
0: fascinující, že jo?
1: Takže usiluješ o to, abys to vrátil zpátky prostě do téhle podoby.
0: Já bych hrál dámu. Obskočit dvakrát, jak se říká. Ten vojsko takovej, víš jakej?
1: Evropa 2.
2: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
5: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty. Yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty.
6: Čapni do ruk. Ve Smarty svůj herní notebook.
7: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlev, co? Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Mimořádné slosování Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc, tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
15: Lenka Termerová,
16: Dana Sislová,
17: Petr Kostka,
18: Jan Vlasák,
19: Oldřich Kaiser.
9: Lidi, vemte rodiče do kina.
2: 5 švestek.
8: Teď se fotím já.
4: Řekni Epet.
3: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
7: Vždyť se mu sjednání stihneš do 3 minut.
3: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
2: Poslouchej tento týden od pondělí do pátku Evropu 2 a vyhraj zásobu nápojů Coca-Cola na celé léto v hodnotě 5000 korun. A k tomu poukázku v hodnotě 1000 korun do restaurací Foodmarks. V restauracích označených Foodmarks teď navíc můžeš soutěžit o další skvělý ceny. Stačí si objednat nápoj Coca-Cola ve skle a zadat kód ze zadní strany etikety do aplikace Coke App. Užij si léto s perfektně naservírovaným a vychlazeným nápojem Coca-Cola ve skle.
15: Karel Poborský jde sám! Krásně to zkusil, 1-0!
16: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Riegerových sadech.
2: Zpátky k muzice.
17: Europa 2. We were staring down disaster.

0: Co kdybychom se na chvíli projeli, než se nad náma začnou stahovat mraky?
1: Jan Svěrák vás zve na novou jízdu.
2: Ty mu čuráš do vody, kde on se koupe?
3: Já do ní taky čurám.
1: Na které to opravdu žije.
4: Život je krásný a věčně se přelévá.
2: Mně to dává smysl. Život je krásný.
1: Pět švestek.
0: Tak to máme. To bude krásný.
1: Ode dneška v kinech.
5: Čest práci.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: mámu.
1: Posloucháte odpolední show na Evropě 2 a už za okamžik se ozve ten milý hlásek Tomášovy mámy.
2: Jo, začíná to jako večerníček Křemílek a Vochomurka, ale je to moje máma.
1: A jistě přijde i s nějakou užitečnou radou, tak jak to je ve zvyku.
2: Tak poslouchejte, vy, naši roztomilí kulišáci, posluchači.
1: Takhle se jenom dobří za to peklo, co je čeká.
3: Haló.
2: Nazdar.
1: Dobrý den.
3: Ahoj. Prosím tě, mám tady pro paní Hejdovou takovou tuhle malou improvizační tematiku.
2: No tak, o čem to bude?
3: No nic, tak my furt probíráme prostě ty diety, jak jsme tlustí, jak nám to nejde zubnout.
1: No.
3: Furt člověk nežere, že jo, pak zase žere to, co máš rád a stejně to nepomáhá. No poslouchej mě, tak jsem ti nad tím přemýšlela. A já tady mám kachnu doma.
1: No.
3: A
2: jako pečenou.
3: Co?
1: Pečenou. Ale
3: ne, tu černou, s tím bílou, s tou bílou hlavou.
2: Jo, tu živou.
1: Ona,
2: no, na rybníčku.
3: Ona, no, a ona ti teďko už asi měsíc sedí na vejcích.
1: Aha, budete mít mláďata, jo?
3: No, tak já doufám, že tam něco bude. Ale to nechci, to není důležitý. Důležitý je, že ona prostě chodí se nažrat jenom ráno a večer. Hele, já ji včera viděla po dlouhý době. Tati je tak chuděra, tak vyzáblá. Úplně strašně to sezení na těch vejcích jí tak zmáhá.
1: Já se úplně bojím tak zeptat, co z toho plyne pro mě.
2: No tak to je jednoduchý,
3: Zorko. No plyne to jednoduše pro vás to, že máte jít prostě do nějakého supermarketu.
2: No, platovajec.
3: Tam si kupte platovajec. A po večerech si sedíte a uvidíte, jak to půjde hned dolů.
2: No, Zorko.
1: Já musím na vejcích.
2: Co?
1: Jo.
2: To je vysvětlení.
1: Takhle je pravda, že mi to říkal i manžel, tam by byl taky rád, kdybych seděl na vejcích.
3: Jo, tak
2: to říkal,
3: vidíte.
1: Jo,
3: takhle, aha.
2: Tak trvá si už tak nedostatek, no tak.
1: No. Máte všichni nějak stejný rady?
2: Taky by ti neubilo, kdyby to, kdyby si to zkusila, veď, po letech.
3: No, hele, ať na nějakým vejci, tak si prosím,
1: no,
3: sejděte na nějakým
1: vejci. Já sednu na vejci a budu brát.
2: Hezká rada,
1: no,
2: tak jo.
1: Děkuju.
3: Hlavně na těch vejcích sejďte doma.
1: Jo.
3: Čau.
1: No,
2: ahoj.
1: Naschle.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání 25.
4: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
5: Lenka Termerová, Dana
6: Sislová, Petr Kostka, Jan
7: Vlasák, Oldřich Kaiser.
5: Vemte rodiče do kina od 28. května.
8: Pět švestek.
9: Áčka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
10: Podprsenky, to je to, co

0: někdy ještě dřív než vy sami. A teď přicházíme do Paládia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Paládiu už 29. května.
1: Mamut královal době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
2: Pozor, tento týden ušetříte na e-shopu Tesla 22%. Kuchyňské spotřebiče

0: Domov, který funguje pro vás.
1: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
2: No, od Alena Walkera, Three Faded.
3: Jo, Faded.
4: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
1: Imagine Dragons.
4: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
5: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
6: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
7: Potřebujete stmelit pracovní kolektiv? Dorazte do areálu vodních sportů Wakeport u Prahy. Team building plný opravdových výzev s přespáním v housebotech a relaxem v plovoucí sauně a výřivce. 4 vleky pro začátečníky a pokročilé, vodní skákadla a skvělá restaurace. Výbavu doladíte v půjčovně. Wakeport, největší areál vodních sportů v prostředí Probošťských jezer. Hopsa na Wake do Brandejsa. Wakeport.cz.
8: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
9: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
10: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.

0: posloucháte odpolední show na Evropě 2, my končíme a po nás nastupuje jako každý čtvrtek Bob Schwarz se svojí hitparádou, nebo na ně přímo jeho, ale jako, že by to byla přímo jeho. Jako,
1: a co ty víš, třeba už si ji přivlastnil, už ji dělá tak dlouho, že v podstatě na ní skutečně má předkupní právo.
0: To je pravda, že se stává prostě jako spolumajitelem už
1: možná. V podstatě, dá se říct.
0: Evropa 2 Music Chart, vlastně na by Bob Schwarz. Jo. A aktuálně ji bude moderovat, tady určitě to je 100% od té 18. hodiny. Mm. A my se na vás budeme těšit opět zítra od té 15. hodiny, což už taky je příjemným zvykem, že ta odpolední show tak nějak startuje, pak zase končí. A mezi tím se tak nějak jako v tom mezidobí, mezi 15 a 18 se probírají zásadní témata.
1: A co děláš třeba v tom mezidobí?
0: Tak to pracuju, Zorko. Jako mezi 15 a 18, myslíš?
1: Ne, myslím v mezidobí, když nepracuješ tady.
0: To se připravuju na odpolední show. Já vlastně žiju celý život.
1: 16 hodin se připravuješ.
0: Ano, já žiju...
1: Ty žiješ odpolední show.
0: Já žiju odpolední show. Já jsem od odpolední show v podstatě, to je můj život.
1: Ty máš na ní předkupní právo. Ty jsi spolumajitel.
0: Já jsem spolumajitel odpolední show v podstatě už.
1: Aha, co jsem já?
0: Ty seš...
1: No, asistentka, já.

0: bytem pod jeho obchodem s nábytkem. Během pátrání po něm se terapeutka dostává za hranu běžné reality do prazvláštního prostoru. Prostoru, který na první pohled evokuje prázdné kanceláře a opuštěné chodby. Postupně se ale přelévá do klaustrofobního labyrintu, z něhož není cesta ven. V mrazivém hororovém snímku Backrooms se v hlavních rolích představí norská herečka Renate Reinsve, která si zahrála v oscarovém filmu Citová hodnota. Roli pacienta si střihnul čujitel E. Geofor, známý ze snímku 12 let v řetězech. Backrooms je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2. It's beautiful. Am I
1: right? Karel Poborský jde sám. Krásně to zkusili, 1-0.
2: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Riegerových sadech.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
4: Jsou tady.
7: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
8: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
9: Žádná kouzla?
8: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
10: Evropa 2. 88,0.

0: víc než vloni. Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
1: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
0: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
1: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer.
3: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
2: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
4: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer.
5: A tak je to věta o jednom slově. Věta volá debilní.
2: Na Evropě 2.
0: Podprsenky, to je to, co umí.

0: Jete. Někdy ještě dřív než vy sami. A teď přicházíme do Paládia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Paládiu už 29. května.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, ale na volka
2: Jo, faded, fadet.
4: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
2: Imagine Dragons.
4: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s obyčkou na střeše.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
6: Já jsem se modlil o něco takovýho a ty to vypálíš.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
7: Blesk tlapky. Nejlepší zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, stánky i program na pódiu. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová a další. Psí festival Blesk tlapky. Sobota 6.6.

0: čtvrtek, takže po 18. hodině hitparáda, ale taky ještě zprávy stíháme na Evropě 2.
1: Dobrý podvečer. Sněmovna by se podle opozičních starostů a nezávislých a pirátů měla mimořádně sejít kvůli střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Předseda STAN Vít Rakušan dnes na tiskové konferenci ve sněmovně řekl, že o svolání schůze chce jednat s dalšími opozičními stranami a zároveň vyzval ministra zemědělství Martina Šebestiána, aby jeho úřad přestal vyplácet dotace holdingu Agrofert, dokud nebude jisté, že je kvůli střetu zájmů předsedy vlády Evropská unie neodmítne proplácet. V plzeňském domově pro seniory došlo doslova k personálnímu zemětřesení. Všechny tři staniční sestry a také vrchní sestra odcházejí z plzeňského domova se zvláštním režimem Senevida. Děje se tak poté, co proběhl v zařízení audit. Tomu předcházela svědectví některých rodinných příslušníků, že jejich příbuzní nedostávali léky, jak měli. Zařízení se specializuje na lidi s Alzheimerovou chorobou nebo podobným onemocněním. Společně se podíváme za Luckou.
2: Habartov na Sokolovsku staví atletický stadion. Veřejnosti i sportovním klubům by se měl otevřít na podzim. Stavba bude stát 42 milionů korun. Nebude to ale jen atletický ovál o čtyřech tratích. Vnitřek bude sloužit jako tréninkové místo pro fotbal. Vznikne také prostor pro skok do výšky, do dálky, sprinterská dráha a dopadová plocha pro hody do dálky. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Beach volejbalisté Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem porazili na turnaj pro Tour Elite v Ostravě Brazilce Evandra s Arturem 22-20 a 21-18. Ve svém úvodním utkání ve skupině tak zaznamenali první českou výhru v hlavní soutěži.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Opatrně projíždějte na dálnici D1, konkrétně na 374. kilometru ve směru k polským hranicím. Důvodem je nepojízdné nákladní vozidlo. Ve Vizovicích na Zlínsku zasahují záchranné složky, v Říčanské ulici srazily se tu tři vozy.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Jasno nebo polojasno, s teplotami do 25 stupňů Celsia a zítra to bude dost podobné. Jasno nebo skoro jasno, oblačnost dorazí až na večer postupně od severozápadu. V průběhu dne naměříme maximálně 22 až 28 stupňů. Tolik dnešní poslední zprávy, vyladíte Evropu 2 a teď už taky Music Chart s Bobem Švarcem.
0: Já musím pochválit kolegyni Zuzku, přesně to řekla. Hitparáda na Evropě 2 je před námi a je poslední v květnu, neboli poslední májová.
3: Evropa 2. Evropa 2. Music Chart.
0: Už se to v historii živých hudebních vystoupení stalo několikrát, to, co chci teď zmínit v úvodu dnešní Chart na Evropě 2. Takový zvláštní fenomén, poslouchejte, v úterý 19. května vystoupila v Polsku legendární americká metalová kapela Metallica. Teta, jak zpívala i v Česku tehdy písničku Jožin z Bažin, si možná vzpomenete, písnička slavná od Ivana Mládka, a pan Mládek pak v nějakém rozhovoru říkal, že když mu to lidi posílali, že Metallica hrála jeho věc, tak že si říkal, a co jako, protože se domníval, že Metallica je skupina z Čáslavy, tak Metallica, která není z Čáslavy, ale z Ameriky, tak minulý týden zahrála na Slezském stadionu v Horžově, doufám, že to vyslovuju správně, nebo si to aspoň doufám, ta moje výslovnost přibližuje správné výslovnosti v polštině. No a fanoušci tam slyšeli teda největší hity, pochopitelně Metallica, s tím, že skupina hrála na pódiu, které bylo umístěné uprostřed prostoru, takže vlastně diváci mohli sledovat kapelu ze všech tribun, ze všech čtyř tribun, což nebývá zvykem, vždycky jedna bývá uzavřena. Snažím se jenom na tom demonstrovat, že opravdu ten koncert byl obrovský, spektakulární. 90 tisíc fanoušků z Polska dorazilo, byl to dokonce polský rekord, co se týká návštěvnosti, a podle tamních médií se koncert stal i největší stadionovou akcí v polské historii. A teď to přijde. Koncert byl jako obvykle hlasitý. A to všechno způsobilo i to, že ho zaznamenali seismografy. To je to, co jsem říkal v úvodu, že se to už několikrát stalo, ale mám pocit, že takhle blízko k nám ještě ne. Že to bylo vlastně v Polsku, kousíček. Dokonce Slezské planetárium k tomu vydalo prohlášení. Koncert Metallica se ukázal být událostí, kterou pocítili nejen fanoušci u pódia, ale i fanoušci kolem. Intenzitu zvuku a reakci publika zaznamenala seismologická stanice v nedalekém Slezském vědeckém parku. Vibrace doslova uvedly zemi do pohybu. chybu. To je ta skutečná síla metalu a skutečná síla hudby. Konec citace, ještě dovětek. Nejintenzivnější nahrávkou byla podle zástupců Planetária úvodní píseň nazvaná Creeping Dead, která zněla před 21. hodinou. Takže noční klid teda porušen nebyl, ale asi to dunilo solidně. No, tak já vždycky, když tohle se někde stane, tak já to mám rád si o tom takhle přečíst a trošku o tom popřemýšlet, že vlastně mi to přijde jako dobrá připomínka toho, jak muzika fakt má neskutečnou sílu, že i zem se otřásá, přátelé. Jinak s tou silou samozřejmě se to dá vzít i přeneseně, ne takhle doslova, že prostě muzika má sílu třeba spojovat nebo právě otřást něčím. No a když to vemu teda přeneseně, tak vlastně i vy, co hlasujete k nám do hitparády, tak máte možnost otřást právě žebříčkem, když zahlasujete na Evropa2.cz, tak se to tady může otřásat takovým způsobem, že se to všechno promění. Tak pojďme to všechno shrnout teď, máme na to 2 hodiny jako obvykle v Music Chart na Evropě 2. Já jsem Bob Švarc a dneska je to už 21. pochopitelně vydání v roce 2026, jsem se trošku posunul v čase, 21. s tím, že ale my tady ani po 21. letos nezměníme pravidla, takže než si dáme ten samotný žebříček, tak si dáme 2 soutěžní novinky. Tak ta první je tady, John Summit, Lavinia jsou ti, kteří se pod ní podepsali a za chvilinku já vám k tomu řeknu podrobnosti. Začínáme. Let's go! Evropa 2, Music Chart.

Posloucháte Hitparádu Music Chart na Evropě 2. To říkám pro ty, kteří před chvilinkou nestihli úvod a pro ty, kteří neznají úplně pravidla, jaká tady dodržujeme, tak ještě dodávám, že tohle stále nebylo to, pro co se hlasovalo před týdnem u nás na webu Evropa2.cz. Toto byla teprve první soutěžní novinka. Pro tu půjde hlasovat až vlastně ode dneška dál. A John Summit, Lavinia jsou jména, která už jsem zmiňoval, že právě tu novinku číslo jedna připravili. Stejně zvláštní jméno John Summit. Ono se to fakt píše jako summit, jakože summit, jako setkání nebo kongres, nevím, jak to jinak přeložit. Mohl by mít ještě třetí jméno John Summit NATO, že jo? Teď se hodně řeší, kdo pojede na summit NATO, tak to tady nebudeme úplně otvírat, ale každopádně John Summit Lavinia. On je teda sám hvězdným DJem už dnes, ale začínal jako účetní v Chicagu a kam to dotáh, až na světová pódia. A toto je jeho nová skladba s názvem Shadows, což je druhý single z druhého alba, které má půvabný název, to možná zaspomínal na doby účetního CTRL Escape. A vlastně už jedna věc vyšla z tohohle alba, Lights Go Out, tohle je druhá, jinak samotné album, tak datum vydání bylo v polovině dubna. No a přizval si, jak to tak DJové dělají, protože samozřejmě ten hlas, to jste slyšeli, že nebyl chlap, to byla dáma. Lavinia se říká, nebo možná se tak jmenuje Lavinia Hope, nadějná umělkyně, 23letá z Berlína. Nicméně narodila se v Itálii a vyrůstala v Británii a pak se teda asi rozhodla, že bude žít v Berlíně, což je takové kosmopolitní město umělců plné. Tam prý objevila svoji vášeň pro hudbu a dala se dohromady už s několika DJ, myšleno teda pracovně, Gabry Ponte, Tobirom, Jonatas nebo Eli Oaks. Všestranná umělkyně s jedinečným hlasem a touhou vyniknout, tak teď po boku Johna Summita novinka číslo 1 Shadows. Jdeme na novinku číslo 2. A já tady vidím své oblíbené jméno, Kygo, toho mám velmi rád. No a k tomu ještě Khalid Griffin, ti to všichni tak připravili dnešní novinku číslo 2, tady je.

Evropa 2, hit paráda Music Chart a Kygo v hlavní roli s novinkou číslo 2 dneska. Jak jsem říkal, můj oblíbený DJ a producent, který vydává tento svůj nejnovější single s názvem Save My Love, na kterém spolupracoval s Khalidem. A taky Griffin se podílel na téhle nahrávce. To je borec, který má na svém kontě produkce skladeb jako třeba Talking Body od Toulou nebo Animals od Maroon 5 nebo Desire od Years and Years. No a tohle vydání vlastně je tak trošku obnovení spolupráce mezi Kygem a Griffinem. V roce 2022 tak zaznamenali úspěch, když vydali skladbu Woke Up and Love, která zaznamenala přes 240 milionů přehrání na různých digitálních platformách. Takže základ mají pánové dobrý, základ, jak se říká, fundament. Takže myslím, že touhle novinkou druhou dnešní to jenom potvrzují. Mně se každopádně tahle nová věc líbila. I když co já, jde hlavně o vás, tak hlasujte. Hlasuje se na Evropa2.cz a podle toho to pak vypadá třeba tak, jako právě teď, že začínáme 20. místem a na něm Giant Rooks. Otvíráme žebříček.

0: Medúza a Henry Kamamil na 19. místě v hitparádě Music Chart na Evropě 2. A už za chvíli pokračujeme třeba místem 18. Ale mám toho mnohem více, tak vydržte.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Boba Schwarze. Evropa 2.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Karel Poborský, desát! Krásně to zkusili, 1-0!
5: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Riegerových sadech.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
7: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
10: Podprsenky, to je to, co

0: Světa. Někdy ještě dřív než vy sami. A teď přicházíme do Paládia. Nenechte si ujít slavnostní otevření naší druhé prodejny v Praze. Prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 korun, od nás získá zdarma stylovou tašku. Victoria's Secret. Otevíráme v Paládiu už 29. května.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
2: Tam se občas není čemu zasmát.
1: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
2: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
1: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
3: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem Kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
4: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
5: No, Alena Walker, Three Fighters.
6: Ale kluci, jak se tam zpívá to panda.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.

Posloucháte Hitparádu Music Chart na Evropě 2 a novinkový blok teď, protože tohle na 18. místě byly nový Chinasky a nový Afrojack a David Guetta za chvilinku na místě 17. Nicméně, ještě bych se pozastavil u posledních slov právě v novince od Chinasky, možná si vzpomenete, co tam zaznělo. Poslední věta byla, jak máš to ráda, a to se hodí k tomu, co tady teď mám o Aikenovi. Aiken, muzikant, který teď koncertoval s Niem v České republice a taky díky nám spousta lidí tam byla, protože jsme na Evropě 2 rozdávali vstupenky, ale o tom hovořit nechci. Chci hovořit o tom, co Aiken teď potvrdil, prozradil vlastně a potvrdil, hodí se to, že tady koncertoval, možná buďme rádi, ale že v tomhle ohledu už asi má plný stav, nevíte, o čem mluvím, vysvětlím. Totiž on připustil, že žije v takovém tom polyamorním vztahu, nebo polygamním dokonce, že prostě má několik manželek, protože jasně, polyamorie bude několik partnerek a polygamie znamená několik dokonce manželek, což teda nechápu, že mu pravidla, respektive zákony umožňují, asi tam prostě, kde ta manželství uzavřel, tak tam se to tak prostě bere. Takže má prostě několik žen, proto říkám možná dobře, že tady u nás už nemohl vybírat, bylo by z čeho v Česku, že jo, to myslím, že tady na ulici člověk potká každou chvíli víc těch krásných holek než těch ostatních. Vlastně všechny jsou krásný, to jsem fakt odbočil. Já chci dostat k tomu, že tady on vlastně vysvětluje, Aiken, jakým způsobem mu to funguje, že má těch několik manželek. Myslím, že spousta mužů teď si říká, je, mám jednu a mám co dělat, abych to dal. Tak on vysvětluje, že zásadní je, aby byla jasně daná pravidla a určitá hierarchie, aby fungovala v tom vztahu, že prostě musí být někdo, kdo má hlavní postavení. A tohle v tom případě je on, jako hlava rodiny, ale taky jedna z žen. Je to ta jeho úplně první manželka, která to všechno toleruje, zároveň označuje za královnu celé rodiny. Tvrdí, že všechny ty jeho manželky jsou mu věrné. Zatímco on má vlastně několik manželek, tak oni mají fakt jenom jednoho muže jeho. To je sebevědomí, ale tak asi ví. No a že prý základ je, aby to bylo výhodné pro všechny. A myslím, že tady se dostáváme k tomu gro celého příběhu, že on vlastně říká, všechny se díky mně mají dobře, nesu odpovědnost za všechny své partnerky, všechny své ženy, musím se k ním chovat spravedlivě, stejně a týká se to samozřejmě i majetkových záležitostí, takže jsme doma. A to si vlastně myslím, že je ten důvod, proč ta polygamie nebo polyamorie není pro každého, jo? Protože představte si, že třeba tenhle frajer do té pařížské, a nemusí to být ani pařížská, když chcete koupit nějaký pěkný dárek, tak prostě do toho obchoďáku, tak my normální tam jdeme jednou, že jo, na jeden nákup. A tady třeba Aiken tam by do té pařížské musel třeba 7x za sebou. To nechceš.

Music Chart. Po 16. místě a Two Colors, Harry Styles. Pro dnešek obsadil místo 15., tak si ho pojďme dát. A už se taky pojďme těšit na první dnešní Future Hit. Nessa Barrett za chvilinku s novou písní Mimo soutěž.

Posloucháte hitparádu Music Chart na Evropě 2 a jdeme na první dnešní Future Hit. Předtím, než si dáme na 14. místě, tedy o Swimse, nebo taky potom bude 13. Mimi Web. Teď taková ta novinka, pro kterou zatím se nedá hlasovat. Zatím si ji můžeme opravdu jenom užívat a prožívat to, co z ní cítíme, abychom věděli, jestli třeba za týden, až bude mezi soutěžními novinkami, tak jestli se vyplatí jí dát hlas. Tak Nessa Barrett, americká zpěvačka, která právě vydává novou desku s půvabným názvem Jesus Loves a Prima Donna. Mimochodem Nessa Barrett, ono se to píše Barrett, a připomíná mi to, že tady dneska mezi novinkami máme zase toho muzikanta, co se jmenuje Noah Kahan, takže Barrett, Kahan, to je čeština, tady dneska jede, i když to vlastně vůbec čeština není. Tak Nessa Barrett, abych to úplně nezamluvil, s novou deskou, na které je i nový single, který teď uslyšíme, Buffalo 66 se jmenuje, a je to skladba, kterou prý Nessa napsala sama po zhlédnutí svého oblíbeného stejnojmenného filmu Buffalo 66. Neznám, tak když tak se můžeme podívat, co to je, nebo minimálně o čem to je. Skladba je inspirována motivem stockholmského syndromu. Stockholmský syndrom, to je vlastně to, že člověk, jestli se nepletu, tak že si vlastně najde vztah, kladný vztah, možná se i zamiluje do někoho, kdo ho nejenom ničí, ale snad, že ho i drží třeba v zajetí. A možná je to teda myšleno nejenom v zajetí jako reálně, že stockholmský syndrom fakt mívávali rukojmí při nějakých útocích, ale že asi i v přeneseném slova smyslu, že zkrátka stockholmský syndrom může vzniknout v toxickém vztahu, že člověk prostě zůstává tam, kde by zůstávat neměl. No, taková hluboká myšlenka skrývá se v dnešním prvním Future Hitu. Tady je Evropa 2 Music Chart. Future Hit.

0: Posloucháte Hitparádu Music Chart na Evropě 2 a vzhledem k tomu, že jsme tady před chvilinkou zmiňovali pojem stockholmský syndrom, tak mě to začalo vrtat hlavou. To musím říct, že je jedna z nemnoha mých dobrých vlastností zvídavost, takže hned se vždycky zajímám. A tohle je fakt dobrý, přesná definice stockholmského syndromu. To jsem neznal, ale hlavně ten původ toho termínu jsem vůbec netušil. Takže stockholmský syndrom, jo, je psychologický stav, kdy si oběť, například rukojmí, ale třeba taky týraná osoba opravdu ve vztazích, vytvoří pozitivní, někdy až láskyplné emoční pouto ke svému vězniteli nebo agresorovi. Jde o nevědomý obranný mechanismus, který oběti pomáhá vyrovnat se s extrémním stresem a strachem o život. A teď tohle je dobrý. Pojem poprvé použil a popsal tento fenomén švédský psychiatr Nils Bejerot v roce 1973. Ten název odvodil od přepadení banky na náměstí Norrmalmstorg ve Stockholmu. Během šestidenního dramatu si tam rukojmí vytvořila k únoscům tak silné pouto, že po osvobození je odmítli udat, zažalovat a dokonce pro ně začali vybírat peníze na právníky. Takže pozor, pozor na to. Pozor na stockholmský syndrom, jak jsme slyšeli, platí to nejenom v takhle vypjatých situacích, jako je třeba něco s kriminálním podtextem, ale opravdu to platí i ve vztazích. Nicméně, já teda doufám, že my to tady nemáme v tom našem vzájemném vztahu, myšleno jakože vy i já, že se tady máme rádi tak nějak čistě, a proto teda já s velkou radostí říkám, že ještě hodina, víc než hodina je před námi. Nicméně ještě musíme zvládnout všechno v téhle, co je před námi, takže 12. místo Illinium Elidu. Je to pár týdne, musím poznamenat. No a potom taky ještě místo 11. Timmy Trumpet Oaks a pak už hurá do druhé hodiny dnešní hit parády na Evropě 2.
1: Evropa 2 Music Chart. Pát týdne.

0: Europa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum možný. Europa 2. Europa 2. Music Chart.
1: Jak se to zatím vyvíjí v dnešní hitparádě Music Chart na Evropě 2, si pojďme říct teď v polovině. Je to hitparáda 21. letos, a nebo taky 684. celkově. I dneska s Bobem Švarcem a se spoustou vašich hlasů, co jste dali na Evropa2.cz. Díky za to. A potom z těch vašich hlasů je tohle 20. místo Giant Rooks, místo 19. Meduza a Henry Camamil. Novinka od Činasky na místě 18. a nebyla jediná. Hned potom na místě 17. taky novinka v podání sestavy Afrojack, Sia a David Guetta. Two Colors Sandro Cavazza místo 16. na 15. pozici Harry Styles, tedy svým z 14. na 13. místě Mimi Web. Pádem týdne z 8. na 12. tak se staly Illinium a Ellie Due a místo 11. asi jsem to říkal, že na něm Timmy Trumpet a Oaks, ale nedodal jsem určitě, že to je právě taky jedna z novinek z minula. No a když teda novinky tady dřeníme, co to jde, tak rovnou si pojďme shrnout vlastně už se dá říct dvě ze čtyř, co jsme slyšeli. Novinka číslo jedna, John Summit a Lavinia. Novinka číslo dva, to jsou Kygo, Khalid a Griffin. A novinka číslo tři, to je Niall Horan. A toho jsme ještě neslyšeli, tak to pojďme napravit. Tady je.
0: Evropa 2 Music Chart.

Evropa 2, hitparáda Music Chart a novinka číslo 3 z alba nového, které vydává 5. června letošního roku Niall Horan a tím vlastně uzavírá své umělecké portfolio, nebo rozšiřuje ho, to si ještě neuzavírá, to by bylo přece jenom brzo, ale uzavírá ho, nebo zase jsem to řekl, rozšiřuje na 4 kusy. 4. studiové album je právě to nové, má název Dinner Party, bude na něm 12 tracků, včetně už vydaného singlu stejnojmenného. Teď jsme ovšem slyšeli prý zpěvákovou nejoblíbenější píseň s názvem Little More Time. Je to song o touze zastavit čas, kdybychom jenom prý mohli stisknout pauzu, zastavit na chvilku svět, ale přesto v něm žít dál. Trávím spoustu času mimo domov, takže když jsem se trošku usadil, cítil jsem nutkání napsat píseň o těch malých okamžicích, ve kterých bych chtěl zůstávat, říká Niall Horan. Tak já k tomu ještě přidávám jednou tu informaci, že to byla dnešní novinka číslo 3. No a zároveň přidávám ještě jednu věc, že už pomalu slyšíte novinku číslo 4. Před týdnem Future Hit, dneska soutěžní novinka a Noah Kahan pod ní podepsán.

0: Nebyl to future hit před týdnem, byla to ukázka zvenku, to tady musím teď říct, protože by to přišlo jako zpráva od supervizora hit parády Music Charta Evropě 2, to se teda omlouvám, promiňte, to byla klukovina, takhle se splíst sakra, jako ono to minule zaznělo, ale na úplně jiné pozici, tak já dneska ty peníze, které bych si vzal za to, že tady jsem, tak já je normálně vrátím jménem na charitu, abych si tím trošku posypal popel na hlavu, abych se omluvil, ale pojďme si k tomu něco říct, co jsme teda slyšeli minule jako ukázku zvenku a dneska je to už soutěžní novinka číslo 4 od amerického zpěváka a skladatele, který se jmenuje Noah Kahan, který má nové album celé, nejenom novou písničku, to album se jmenuje The Great Divide a o něm říká, těch pár let tvorby bylo plných strachu a tlaku, ale i radosti a štěstí, jako bych bloudil ve tmě s rukama před sebou a hledal vypínač. Nakonec mě ale vedla za ruku moje rodina, kapela, producenti a samozřejmě moji fanoušci. Jsem velmi hrdý na to, co jsme vytvořili. Doufám, že si tento sen budeme moci plnit ještě dlouho. Tolik slova charismatického zpěváka, od kterého teď jsme slyšeli právě z toho nového alba novou píseň s názvem Doors. Je to novinka číslo 4, to je taky důležitá informace. Pakliže byste chtěli hlasovat u nás na webu Evropa2.cz, dneska ještě myslím nezaznělo, že se vždycky hlasuje od čtvrteční 20. hodiny, to znamená po skončení premiéry hitparády, můžete to rozpálit hlasovací maraton na Evropa2.cz. No a potom můžete tvořit celou tu top 20. Z ní my teď už ovšem se díváme do top 10. A musím podotknout, že právě díky těm hlasům, tak na tom 10. místě došlo k takovému tomu sympatickému posunu vzhůru, konkrétně dnes z 18. na 10. místo. Je to tím pádem teda šplh týdne, ten největší posun vzhůru a povedl se dvojici Ale Farben a René Miller. Tak tady jsou.
1: Evropa 2 Music Chart.

0: Music Chart na Evropě 2, hit paráda Music Chart a deváté místo za námi už v tuhle chvíli od One Republic, ti se takto umístili. No já už se ale dívám víc do dálky, takže vidím už i místo osmé, tak to si dáme ale za chviličku, po kratičké pauze, kterou doufám, že vydržíte. A vlastně můžete zatím ten čas využít k tomu, že budete třeba hádat, kdo že dosáhl na to osmé místo. Já můžu nabídnout i nápovědu, že ta píseň na osmičce dneska tak je debutem mladé české zpěvačky, čerstvě 20leté, a je to taky zpěvačka, která disponuje slavným jménem, kterému ale myslím si, že určitě dělá čest. Takže myslím si, že tušíte, kdo to je, ale jak říkám, tuhle hádanku odhalím až za chvilinku. Stejně jako vás jenom navedu, kam se dneska vydáme v hudební zpátečce, tu si právě dáme hned po osmém místě, vždycky takové to hudební vzpomínání. A myslím si, když vám neřeknu přesně ten letopočet, ten rok, kam se vydáme, tak nápovědou může být, že tady v té top 20 tehdy třeba byla Tereza Kerndlová, nebo Lemont, nebo třeba Miley Cyrus, ale v trošičku opravdu jiné, řekněme, části své kariéry. Prostě je to určitě dost dávno, ten čas, kam se dneska vydáme, a bude to už za chvilinku, tak vydržte.
1: Evropa 2. Maximum Boba Schwarze. Evropa 2. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
2: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
1: Zpátky k muzice.

Posloucháte Hitparádu Music Chart na Evropě 2, tak odhalení nastalo poměrně rychle, že na tom 8. místě pro dnešek je Charlotte God s novinkou In Too Deep. S debitem, ale je to stále i novinka. Jinak za chvilinku na místě 7. si dáme sestavu Calvin Harris a Kasabian. Sestava, protože Calvin Harris jednotlivec, Kasabian kapela. Předtím ale hudební zpátečka. Tak jsem taky už avizoval, že dneska je to dost let. Ta doba, kam se vydáme, teď na to ještě jednou koukám, že to je rok 2009, čili 17 let a mám chuť tady pustit 10 věcí, aby opravdu se člověk naladil, aby vy jste se naladili na to, co tady před těmi 17 lety v hitparádě bodovalo. Tak pojďme začít rovnou 20. místem, to myslím, že si určitě vybavíte, tenhle ten obrovský hit Paper Planes.

Tak nevím, jestli fakt doba se posunula, nebo i já jsem vyměknul, ale mně tam vlastně přijde strašně zvláštní to odjišťování té zbraně a to střílení. Vlastně jako si úplně neumím představit, že by to dneska bodovalo tak, jako to bodovalo před těmi 17 lety. Ale jak říkám, možná už jsem taky prostě vyměk. Tak pojďme, ale přece jenom radši dál, pojďme na ty už dnes vlastně zmiňované Le Monde. To byla ta zvláštní sestava česká, možná pro někoho překvapivě. A oni vlastně tak jako zpívali, mám pocit chvilku anglicky, chvilku česky, byl tam rap, byl tam zpěv a prostě tohle byl Le Monde.

Teda, nechci si hrát hudebního kritika nebo recenzenta, to ani omylem, na to fakt jako nemám, ale já v tom trošku cítím inspiraci tehdy velmi populární Veronou. A teď možná je někdo opraví, že Lemont tady byli mnohem dřív než Verona. Nevím, prostě je to ta doba a říkám si schválně, vrátí se to, když si vezmete, že vlastně 80-ky, 90-ky tak jsou zase v kurzu, tak třeba jednou i tenhle ten styl mezi lety 2000, 2000 třeba 10 populární, prostě všechny ty Karmy, Verony nebo Lemont, třeba jednou zase je tady, budeme mít v hitparádě jako aktuální hity. Nicméně jdeme dál, ještě jedna ukázka z před těch 17 let. Sedmé místo, určitě si vybavíte slavný film Milionář z chatrče. Nabitý hitem za hitem, to bylo spousta skvělých písniček, jedna z nich byla i tahle.

0: J-Ho, název a A.R. Rahman a Pussycat Dolls. U nás v hitparádě před 17 lety 7. místo. No a pojďme na vítěze. 28. květen 2009 je den, kdy hitparádu tady u nás vyhráli Jonas Brothers Hit Tonight. Pojďme si i ten připomenout.
1: Evropa

Evropa 2 a hitparáda Music Chart a na 6. místě Eva Farná a Miraj. No, letí to. Už první pětice před námi a tu dneska otevře, můžu to už prozradit, nejúspěšnější novinka z minulého týdne a jestli se tahle informace donese až za moře, tak budou mít holky radost. Dvě dámy, dokonce se nebojím říct minimálně v tom jednom případě určitě Madonna totiž a Sabrina Carpenter, tak se dnes takhle krásně umístili na 5. místě, jak říkám, nejlepší umístění, co se týká novinek z toho předešlého vydání hitparády. No a ještě nás čeká ale novinek vlastně víc, protože teď je tady taky novinka mimo soutěž druhý future hit toho dnešního vydání a já jsem určitě jako spousta posluchačů, dalších lidí žil v domnění, že Avalon Rockstone bude jeden člověk, že to bude třeba jméno nebo to bude umělecké jméno někoho, jednoho a ve skutečnosti jsou to, představte si, dva. Valentin Hogwerf, to je DJ a producent a zpěvák z Amsterdamu, ten si právě říká Avalon, a Emil Vogel, německý producent a skladatel a multiinstrumentalista, to je slovo, tak si zase říká Rockstone. Emil Vogel, mimochodem, asi pták, jestli to říkám správně, překládám Emil Vogel, no. Tak myslím, že Avalon Rockstone v obou případech mnohem lepší umělecké jméno nebo název pro duo. No a dali nám toho už spoustu, možná si vzpomenete Avalon Rockstone, tak to je taková ta sestava, co balancuje mezi popem, trance a melodickým technem. No a předpokládám, že právě v tomto duchu se ponese i jejich novinka, kterou teď nabízím mimo soutěž, skladba s názvem Vertigo. Za týden už to bude novinka soutěžní. Evropa 2 Music Chart. Future Hit. Evropa.

Tohle je hitparáda Music Chart na Evropě 2 a tohle teď těsně vlastně pod medailovými pozicemi byly Car Sleepers a Gerald Clark. Čtvrté místo. Tak třetí, druhé, první za chvilinku. Mimochodem samozřejmě trošku zase se to tam proměnilo, protože Youngblood, dlouhodobý vítěz, tak nás opustil po 7 týdnech minulý týden. Navíc ti, co dneska jsou na druhém a prvním místě, taky se rozloučí, takže za týden, no tak to bude úplně guláš, protože samozřejmě ty první pozice budou tam nezvyklá jména. Ale záleží na vás, jak to odhlasujete na Evropa2.cz. Nicméně teď se pojďme ještě podívat vlastně taky tak trošku na výsledek hlasování, nebo určitě výsledek hlasování, protože zahraniční hitparády teď nabízejí skladbu, která vyhrála letošní soutěž Eurovision Song Contest. Ať se na tu soutěž člověk dívá jakkoliv, jestli jako skrz prsty, že to je šaškárna a cirkus a komedie, a nebo někdo naopak to má rád a bere to jako opravdu průřez tím, co v Evropě, a nejenom v Evropě, tam byl dokonce zástupce třeba Austrálie, tak to prostě vzniká. Bez ohledu na to, člověk musí respektovat, že prostě je tady nový vítěz Eurovize, vítězka úplně konkrétně, a je letos z Bulharska, což možná je dost asi nezvyklé, to možná čekalo opravdu málo kdo, že vyhraje zpěvačka Dara, celým jménem Darina Nikoléva Jotová, která si ovšem říká Dara, která v roce 2015 byla v bulharské verzi soutěže X Factor a vydala právě píseň Banga Ranga, se kterou vyhrála celou letošní Eurovizi. A jak jsem tak četl, tak Bulharsku z toho teď mají zamotanou hlavu, protože samozřejmě první 2-3 dny, možná týden oslavovali, že jako veliký úspěch, že spousta lidí třeba na druhém konci světa zjistí, že existuje Bulharsko na mapě Evropy. No jo, ale teď si uvědomili, že příští rok budou muset konat právě u nich v Sofii to velké finále, které třeba jenom v Rakousku stálo teď ve Vídni, když se to konalo, desítky milionů euro. Takže trošku se člověk říká, jestli na to Bulhaři budou mít, ale já jim věřím, oni to určitě dají. No a my si teď společně pojďme dát teda vítěznou píseň letošní Eurovize Dara. Evropa

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Zajímalo by mě, jestli je někdo, kdo slyšel na Evropě 2 všechny hitparády od té doby, co se jmenují Music Chart, protože kdyby to tak bylo, tak nás slyšel 684krát. To je totiž dnešní pořadové číslo celkově. Jinak je to taky 21. chart roku 2026 a tady jsou její kompletní výsledky, než si dáme první místo. Pojďme začít od těch, co vypadly. Youngblood, Bibi Rexa, Faithless a Marco a Sebastian po 7 týdnech, Somber ovšem jenom po týdnech 2. A to jsou všechny ty 4 skladby, které jsou pryč. 4 skladby naopak míří do žebříčku. John Summit a Lavinia, novinka číslo 1, novinka číslo 2, Kygo a Khalid a Griffin, novinka číslo 3, Nile Horan a novinka číslo 4, to už je Noah Kahan. A budou se snažit dostat do top 20, ze které 3 písně dneska vypadnou, takže vlastně mají šanci dost velkou, že postoupí. 20. místo Giant Rooks, místo 19. Meduza a Henry Kamamil, Chinasky s novinkou na 18. místě, stejně jako Afrojack a Sia a David Guetta na místě 17. Two Colors, Sandro Cavazza místo 16. Harry Styles na 15. Na 14. místě tedy Swim s Mimi Web, potom 13. Místo 12. je pát týdne, z 8. na 12. spadly Illinium a Ellie Due, Timmy Trumpet a Oaks, další novinka úspěšná z minula na místě 11. Místo 10. až plch týdne z 18. pro Ale Farben a Reného Millera, One Republic na místě 9. Charlotte Gott 8. pro dnešek, místo 7. pak jsou Calvin Harris a Kasabian, po 7 týdnech právě ti nás taky opouštějí. Místo 6. obsadili Eva Farná a Mirai. Nejúspěšnější novinka z minulého týdne, to je nová věc od Madony a Sabrina Carpenter, dnes na místě 5. Car Sleepers a Gerald Clark, to už je 4 dnešní. UDG na 3. místě, bronzová medaile, bronzová potom samozřejmě vždycky následuje stříbrná, tak na 2. místě se stříbrnou BTS, kteří se ovšem loučí po 7 týdnech. No a zlato na závěr, protože taky nás po 7 týdnech opouští, tak získala Tera. Yes. Takže zpěvačka nám uzavře tu dnešní hitparádu a uzavírám ji i já a vlastně vás vyzývám k tomu, aby už jste se podíleli na té další, to znamená za týden další chart nás čeká. Vy ten týden můžete strávit i u nás na webu Evropa2.cz, tam hlasujte určitě do top 20 i pro novinky pochopitelně. No a za týden se na vás budu těšit, ať už to bude ve čtvrtek nebo v neděli mezi 18. a 20. hodinou na Evropě 2 s nejprestižnější českou hitparádou z Music Chart na Evropě 2 s Bobem Švarcem.
1: Evropa 2 Music Chart.

0: Rock for people.
1: Ne, nemusím nic. Do prčic.
0: Vysmátý léto. Na poplach. Fingers up. Go far away. Let it roll.
1: Oh my god, I can feel it.
0: Evropa 2 ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2. You were staring down disaster. That night we almost called it quits.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Co kdybychom se na chvíli projeli, než se nad náma začnou stahovat mraky?
1: Jan Svěrák vás zve na novou jízdu.
2: Ty mu čuráš do vody, kde on se koupe?
3: Já do ní taky čurám.
1: Na které to opravdu žije.
4: Život je krásný a věčně se přelévá.
2: Mně to dává smysl. Život je krásný.
1: Pět švestek.
0: Tak to máme. To bude krásný.
1: Ode dneška v kinech.
2: Čest práci.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
2: Čumíš, vej?
0: Songy na přání.
3: Pro moji dcerku Mariánku.
1: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
3: To bylo manželova takový vysněný jméno pro holčičku.
2: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
3: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
0: Ty nejdůležitější témata celého dne.
1: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
2: My moderujeme. Švanci přijde na kukačku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já,
3: ale ne.
1: Haló, kdo?
3: Haló.
2: Iveta, ahoj.
3: Kecáš, ne. Kecáš. Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
1: Ne.
3: Ne.
2: To je na infarkt.
3: Iveta.
1: Ty jsi dobrá.
3: Iveta.
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
3: čím?
0: Jsme Evropa 2.

Európa 2. Maximum nový muziky. Európa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Co kdybychom se na chvíli projeli, než se nad náma začnou stahovat mraky?
1: Jan Svěrák vás zve na novou jízdu.
2: Ty mu čuráš do vody, kde on se koupe?
3: Já do ní taky čurám.
1: Na které to opravdu žije.
4: Život je krásný a věčně se přelévá.
2: Mně to dává smysl. Život je krásný.
1: Pět švestek.
0: Tak to máme. To bude krásný.
1: Ode dneška v kinech.
5: Čas práci.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Rock for people.
1: Já nemusím nic.
2: Do prčic.
0: Vysmátý léto. Na poplach. Fingers up. Go far away. Let it roll.
1: Oh my god, I can feel it.
0: Evropa 2 ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.
3: We were staring down disaster. That night we almost called it quits.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: Posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
2: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
3: Dobré ráno, ze Skotska.
2: Máš nějakou historku ze Skotska?
3: Ani ne.
1: Nebo ještě dál.
4: Tady jsou Skotci, volám z Dubaje.
2: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
4: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
2: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
5: Dobré ráno, tady je Oli.
2: Tak Oli, odkud voláš?
5: No, já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
2: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě. I see a million faces, I'll never know.

0: talk about.
1: Už tuhle sobotu večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru.